0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduly pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstít.
2: Taková ta krásná modrofialová polev Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně voná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyloženě místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že jo, zůstává to tam, pak se to sestřihne až na podzim, aby to právě dělalo celý díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
2: jako největší sílu,
3: největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
2: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
3: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
2: Tak pojďme na to. Máte krásný ten košík na polena. Ten prodávají na polena.
3: Ano.
2: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
3: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvetlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
2: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
1: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejní. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka. Průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideálně je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. Ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač asi přestal, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselější než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů, tak prosím vás to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že si s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru. Většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm. Většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. No, samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli jde k tomu okyselně, jestli to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran, draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
1: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem klupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
2: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
1: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch loukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo.

0: jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo?
1: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
0: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo jí se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo? Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
2: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde a dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy?
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura a ta agentura, ta má jediný zájem a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firem tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezmeme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SVJ, že jim pomůžeme a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou, projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak o prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela nářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Elnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne nikde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylý nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1990.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No, tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změnil můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků

se tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal a tebe jediné mám z

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastasius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoliv se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy

0: A že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vanička a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vanička se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky Jindřicha Anastáze Vaníčka znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře výdelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený nula. Tak to byly asi bodyguardi a možná

0: A i Milenky, nevím.
1: Soudružky.
0: Soudružky Milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
0: A ta druhá, to je pod kaplí. A to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
2: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
3: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
2: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
3: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde oknami je?
0: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
3: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
0: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš. Ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají, no. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přeci milujeme, tak to cítí František Kinský.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Přerov připravuje rekonstrukce restaurace v městském domě. Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním. Kanoista Fuxa je po třetí za sebou mistrem světa na kilometrové trati. Dnes má být oblačno, postupně slunečno, teploty do 27 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Přerov nechá opravit restauraci v městském domě. Zastaralé a nevyhovující prostory v historické budově jsou v současné době mimo provoz. Rekonstrukce si vyžádá téměř 40 milionů korun a začít by měla příští rok. Záměr musí schválit ještě zastupitelé, dodává mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
3: Projekt počítá s kompletní modernizací restaurace i kuchyně v prvním nadzemním podlaží budovy a se stavebními úpravami zázemí v suterénu. Hlavní vstup do restaurace se vrátí na své někdejší místo naproti infocentru, díky čemuž bude provoz pro návštěvníky lépe dostupný a také přehlednější.
2: Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Můžou za to komplikace při výrobě vakcín. Některé dávky se proto na evropský trh dostanou se zpožděním. Českému rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj by ale zpoždění nemělo zasáhnout celou očkovací sezónu.
4: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. Na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad. Ty zpožděné vakcíny jsou určeny jak pro děti, tak pro lidi, kteří trpí chronickým onemocněním. Dobrá zpráva je, že pro ty seniory tady ta vakcína bude.
2: Poslední prázdninový víkend se lidé můžou zapojit do sbírky Školákům od srdce. Pořádají diakonie Českobratrské církve evangelické a cílem je zajistit výbavu do školy pro děti z chudých rodin. Na sběrných místech mohou lidé odevzdat psací potřeby, penály, aktovky nebo třeba svačinové boxy. Online můžou zájemci přispívat také na kroužky, obědy a doučování. Hasiči v Šumperku pořádají charitativní běh na podporu rodiny nemocné 9leté Elišky. Akce s názvem Běhej s integrovaným záchranným systémem začíná o 7:30 ráno ve Smetanových sadech. Pokračuje mluvčí hasičů Lucie Balážová.
5: Celý výtěžek z akce poputuje na transparentní účet. Pomůže tak Elišce, dcerce našeho kolegy ze šumperské stanice. Rodina dar využije především na léčebné pomůcky a rehabilitace, které Elišce pomáhají a zlepšují kvalitu jejího života.
2: Kanoista Martin Fuxa je po třetí za sebou mistrem světa na kilometrové trati. Po silném finiši se na šampionátu v Poznani podělil o první místo s Maďarem Danielem Fejesem. Olympijský šampion z Paříže si tak připsal celkově 5. titul. Kajakářka Barbora Betlachová dojela na kilometru 4.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme oblačno, postupně polojasno až skoro jasno a ojedinělé přehánky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude mírný západní vítr, který později zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V hranicích je částečně uzavřena ulice Bělotínská. Kvůli stavbě cyklostezky omezení potrvá do konce října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Někteří z nás mají volno a ještě spí. Jiní i dnes v sobotu vyrazili do práce, v tom případě přeji, ať vám to v ní utíká. No a i dnes pište vzkazy, jaké máte počasí a co vás čeká na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli také vzpomínky na léta minulá v kalendáři a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Jitka Zelenková, Když se narodíme. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. A v tuto chvíli přichází na řadu kalendárium Petra Jungmana. Pojďme zazpomínat.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Poslední srpnová sobota, 29. Svátek má Evelína. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Král uherský a český markrabě moravský Ludvík Jagellonský padl v bitvě u Moháče proti Turkům před 500 lety v roce 1526. Na jihu dnešního Maďarska se postavil dvojnásobné turecké přesile. Vycvičená a dokonale organizovaná armáda sultána Sulejmána I. křesťanské vojsko rozdrtila. Ludvík se na útěku utopil v bažinách. Bylo mu 20. Jeho osobou vymřela česko-uherská větev Jagellonské dynastie. Turci se po rozhodném vítězství hrnuli do Evropy. Anglický fyzik Michael Faraday přesně před 195 lety v roce 1831 během experimentu omotal dráty kolem železného prstence a pustil do nich proud.
3: Vydržaj pijaně.
2: Na světě byla elektromagnetická indukce. První pražské trolejbusy vyjeli do běžného provozu před 90 lety v roce 1936. Poslední koncert liverpoolských Beatles pro platící publikum se uskutečnil v americkém San Francisku přesně před 60 lety, v roce 1966. Komunistická strana Sovětského svazu byla rozpuštěna na území SSR přesně před 35 lety v roce 1991 pro podíl jejich vedoucích představitelů na nezdařeném pokusu o státní převrat o několik dní dříve. Strana vznikla v lednu 1912 u nás v Praze. Kulaté 80. narozeniny má dneska autor skoku do 21. století, americký dálkař Bob Beamon. Na olympiádě v Mexiku doletěl na 890 cm. Jeho výkon je dosud platným olympijským rekordem. A já přeju hezkou sobotu.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do sobotního 29. srpnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, snídáte-li, přeji dobrou chuť. Svátek má dnes Evelína a jsou 2 minuty po 17:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy. No dnes zpočátku přehánky, mraky, během dne se ukáže sluníčko, teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Šternberg Aleše 17 stupňů prší, vzkaz od Adama. Olomouc 17,5 stupně, napsala Bára, která se chystá i dnes do práce a zároveň chystá deštník, protože v Olomouci prší. A Radek z Uničova, ten hlásí 17 stupňů a na snídani chystá smažená vajíčka. Dobrou chuť.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Přímo z místa.
3: 4. srpna 1306 byl v Olomouci zabit Václav III. Historickou detektivku i spoustu dalších informací najdete na webu ostrovolomouc.cz. Do středověkého olomouckého hradu se vydáme v neděli po 9. hodině s archeology Národního památkového ústavu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.

0: Do sobotního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 8 minut bude 5:30. Dobré ráno. Proč jsou některé rostliny masožravé? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hemis, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Prysnicových Lázních v Jeseníku už nepřibývají nové případy onemocnění návštěvníků střevní chřipkou. Hygienici tam od začátku srpna zaznamenali 144 případů. Situace se podle nich už uklidnila, potvrdila to mluvčí Olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná. V Česku by mělo ubýt míst bez mobilního signálu. Český telekomunikační úřad požaduje po operátorech, aby do roku 2034 dvě třetiny takových míst pokryly. Aktuálně je v tuzemsku bílých míst bez signálu zhruba 1800. Historici a vyšetřovatelé budou po 80 letech zkoumat ostatky československého ministra zahraničí Jana Masaryka. Jeho tělo exhumují v září z rodinné hrobky v Lánech. Českému rozhlasu to potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Zkoumání ostatků by mohlo přispět k objasnění dosud nevyjasněné smrti. Sokolové připravili pro děti v Sobotíně na Šumpersku rozloučení s prázdninami. Akce začíná ve 3 hodiny odpoledne na tamním sokolském hřišti. Těšit se děti můžou na atrakce, soutěže, tombolu, animační program nebo ukázku hašení hořícího auta.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Olomouc má nové kulturní centrum, podrobnosti už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 5:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl šesté, dobré ráno. Moravské divadlo a Moravská filharmonie v Olomouci má nové prostory. Jedná se o kulturně edukační centrum, které propojuje umění a vzdělávání laické i odborné veřejnosti. Nabídne moderní zázemí s učebnami, zkušebnami a dílnami pro výrobu scénických dekorací. Činnost centra se bude zaměřovat i na popularizaci divadla a jeho propojování s dalšími obory.
1: Otevření provázely samozřejmě ukázky třeba baletního studia, které bude mít v novém kulturně edukačním centru své zázemí. Potvrdila mi Dita Otevřelová, baletní pedagožka Moravského divadla Olomouc.
2: My tady v tomto centru budeme mít lekce pro ty nejmenší děti. Baletní studio si myslím, že má v Olomouci velmi dobré jméno. Chodí k nám vlastně přes 100 dětí, což mluví samo o sobě. Letos vlastně jsme byli na mezinárodní soutěži v Dublinu, kde se nám podařilo získat několik medailí, takže jsme na naše žáky velmi pyšní.
1: Nové kulturně edukační centrum už má za sebou půlroční testování. Co pro veřejnost i profesionály připravuje na nejbližší týdny, řekl ředitel Moravského divadla David Garneš.
3: Nás čeká jednak workshopy pro profesionály, akce pro laickou veřejnost, čeká nás tam série kroužků, které tam nastálo za usídlí, takže tam bude sídlit baletní studio, bude tam sídlit sdružení D, které tam bude dělat speciální edukační akce. A z těch, řekněme, vrcholů za rámci zářijového programu je setkání technických ředitelů Asociace profesionálních divadel. To znamená, že opravdu budeme z Olomouce dělat i konferenční místo pro Českou republiku a věříme, že do budoucna i pro Evropu.
1: Do nových prostor pozvalo třeba i pěvecké uskupení Kvévox, kde účinkují i členové Moravského divadla. Od září bude v centru fungovat i nový čtyřletý obor jevištní technologie, na kterém spolupracuje Moravské divadlo se Střední školou grafiky a médií v Olomouci. Její ředitel Petr Skiva je pyšný nejen na špičkové vybavení učeben za několik desítek milionů korun.
4: My jsme nadšení, protože jsme naprosto jedinečným oborem a hrozně se těšíme na to, že to bude pecka pro všechny, nejenom v rámci tady našeho regionu, ale možná v rámci celé České republiky a i Slovenska.
1: V novodobé historii jde v Olomouci o první novou budovu, která je od začátku určená pro kulturní aktivity. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady sobota 29. srpna, je minuta po 6:45 a svátek má dnes Evelína.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na svatého Jana Stětí, mají se ožínati bramborové nati. No dnes zpočátku přehánky mraky, během dne se ukáže sluníčko, teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Jeseník 15 stupňů, deštivo, píše Aleš, který dnes bude odpočívat a těšit se na návštěvu dětí. Hanušovice 14 stupňů, všem hezké ráno, napsala Marcela. Hranice 17 stupňů, píše Zuzana, která zdraví z práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Na závěr prázdnin vás ještě jednou vezmeme na dvoustý koncert série Živě v červnovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé trávy, které bylo dokonalou tečkou celé akce. V neděli po 6:30 večer budete podruhé s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé trávy.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 6 hodin. Dobré ráno a dobrou chuť. Snídáte-li právě teď. No a stoli na cestách, dobře dojeďte. Svátek má dnes Evelína. Jak vidí tento den pranostiky, na svatého Jana Stětí vlaštovička od nás letí. Zemědělci a zahrádkáři pozor, na svatého Jana Stětí hotov žito ksetí. Když na den Stětí svatého Jana prší, velikou zkázu ořechy trpí. Děti mají. Na svatého Jana Stětí mají se ožínati bramborové nati a na svatého Jana Stětí se nesmí řezat zelné hlávky. No a bude se ochlazovat. Stětí svatého Jana přestávají již parna. A ještě jedna pranostika. Na svatého Jana Stětí čápy do tepla letí. Tak přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.
2: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

nikdy tady nemám skrýš, nikdy jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by řekl.

0: zůstat.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Dobré ráno, za 5 minut bude 6 hodin. Skansen v Příkazích dnes pořádá tradiční dožínky, i o tom více ve zprávách.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Policie při vyšetřování pádu větrníku u Počtátu pracuje s několika verzemi. Studenti už nemusí nástup na střední a vysoké školy hlásit pojišťovně. Skanzen v příkazích na Olomoucku dnes pořádá tradiční dožínky. Budeme mít oblačno, postupně polojasno až skoro jasno, naměříme až 27 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Policie stále vyšetřuje pád větrné elektrárny u Počtátu na Přerovsku. Podle mluvčí Miloše Zajícové pracuje s několika verzemi. 30 metrů vysoká větrná elektrárna u Počtátu spadla minulý týden ve čtvrtek. Nikdo nebyl zraněn. Škoda je zhruba 200 tisíc korun. Pád mohlo podle policie způsobit silný vítr. Elektrárna totiž měla zaseklé lopatky turbíny a od začátku července byla mimo provoz. Studenti už nemusí nástup na střední a vysoké školy hlásit pojišťovně. Od letoška je to povinnost školy. Dosud to měly oznamovat obě strany, školy i studenti. V praxi se ale stávalo, že začátek studia nenahlásil nikdo. Předseda Asociace středních průmyslových škol Tomáš Hlaváč se změnou nesouhlasí. Odpovědnost za hlášení pojišťovně by podle něj naopak měli mít studenti.
2: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést k odpovědnosti za sebe. To znamená plnit si ty povinnosti, které jsou s tím spojeni. Přihlásit se do školy, přihlásit se na zdravotní pojišťovnu, zajistit si průkazku na obědy, zajistit si průkazku na autobus. Prostě takové ty věci, které postupně k tomuhle věku patří.
1: Lidové zvyky a obyčeje spojené s koncem žní budou dnes k vidění v příkazích na Olomoucku. Tamní Hanácké muzeum v přírodě pořádá tradiční akci Dožínky na Hané. Areál bude otevřený od 10 do 17 hodin. Návštěvníci uvidí dožínkový průvod, ukázky tradičních řemesel i vystoupení dechové kapely Věrovanka. Pokračuje vedoucí muzea Ludmila Packová.
3: Po celý den bude možné sledovat výrobu dožínkového věnce a také si ji vyzkoušet. K dispozici bude tradiční krojová poradna expertek na hanácký lidový oděv a v provozu bude také mlátička i fukár a kdo bude chtít, může zapojit vlastní síly při tradičním mlácením obilí cepy.
1: V Himalajích na tibetsko-nepálské hranici pokračují záchranné práce po středeční bleskové povodni. Aktuálně se pohřešuje téměř 2000 lidí a bezmála 580 během neštěstí zemřelo. Nepálská vláda povolala další záchranáře. Úřady monitorují dvě jezera vzniklá během bleskové povodně. Jejich vyletí by mohlo způsobit další povodeň a znemožnit tak probíhající záchranné práce.
0: Sport.
1: Veslaři Jakub Podrazil a Dalibor Neděla skončili na mistrovství světa v Nizozemsku na dvojskifu šestí. Pavlína Famíková a Anna Šandrůčková obsadili na dvojce bez kormidelnice pátou pozici. Pavlína Famíková popsala finálový souboj.
4: Nejlepší můj výsledek je vlastně 7. místo, ještě s Radkou Novotníkovou. Loni jsme byli s Aničkou 8., to nás tehdy Čelanky porazili, teď jsme jim to vrátili, byli za náma. Trošku mě mrzí, že jsme nezvládli jako dojet ty Italky, ale ty nám na začátku hodně ujeli, zvolili jinou taktiku, byli prostě lepší, ale my jsme spokojené.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme zpočátku zataženo a doznívající déšť, postupně ubývání oblačnosti až na polojasno. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Fouker bude mírný západní vítr, který později zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Olomouci je částečně uzavřena ulice Šlechtitelů kvůli opravám silnice. Omezení potrvá do pátku příštího týdne.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal. Včera jsem byl s kamarádkou a jejím potomstvem na túře v okolí Sovince. No, plán byl jasný, utahat děti, ať usnou. Výsledek, tak už vím, že děti neutáháte ani túrou do kopce, za to já usnul hned po příchodu domů, tak čeká-li vás dnes a procházka, užijte si ji příjemně. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny, ty psali o olomouckém tvaruškářství a hrajeme písničky, které nestárnou. Petr Muk a Ona se brání právě teď pro vás. Dobré ráno.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno, článek otištěný v deníku Našinec v srpnu 1926, který vyšel v zájmu olomouckého tvaruškářství, zaujal Ditu Vojnarovou.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Obchodní komora olomoucká jako obchodně politická referentka zakročila na patřičných místech, aby otázka osvědčení o původu zboží a jeho legalizaci při vývozu do Republiky Polské byla, pokud jde o olomoucké tvarůžky, účelněji upravena vzhledem k tomu, že nynější legalizační poplatky, případně výlohy s legalizací spojené, dosahují výše, která není v žádném poměru k ceně zboží a znemožňuje tudíž jeho vývoz. Vzhledem k tomu navrhuje komora, aby osvědčení o původu zboží byla při zásilkách tzv. Olomouckých tvarůžků do Polska výjimečně připuštěna ve vyhotovení příslušné obchodní komory československé bez potvrzení polského konzulátu, přičemž by naše firmy byly ochotny platiti přiměřený ekvivalent legalizačního poplatku snad ve výši 1% celkové hodnoty zboží.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 29. srpna, svátek má Evelína, vše nejlepší a je 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, stětí svatého Jana přestávají již parna. No dnes zpočátku přehánky, mraky, během dne se ukáže sluníčko, teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Velké losiny 15 stupňů Celsia, přehánky, píše Božena. Chomoutov deštivo, 17 stupňů, vzkaz od Jardy, a v dubu 17,5 stupně Celsia a je to na deštník, napsal Honza.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.
4: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít novinka folkové kapely Meziměsto. Album s názvem Pramen, co neuteče. Jde o dílo autorské, které obsahuje 13 písniček v moderním svěžím hávu se zajímavými texty. K jeho poslechu vás zvu v neděli 30. srpna po 15. hodině pořadu Na cestě. U mikrofonu bude Jarka Nosková.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno. Probouzíme se do sobotního dne. Je tady poslední prázdninový víkend, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 i na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na vaše vzkazy. Dnes od 13 hodin bude na fotbalovém hřišti v Luké loučení s prázdninami, anebo Lukáš je, napsala Pavlína. V neděli se od 15 do 18 hodin uskuteční v Palackého ulici v Litovli 4. ročník akce Otevřeme dvorky, pozvánka od Honzy. Dnes bude od 14 hodin v komunitním centru Konice rozloučení s prázdninami, odpoledne her pro malé i velké, v 18:30 zahraje kapela Rose Band, píše Ivana. Michala z Přerova se chystá na hrad Helfštín, až do neděle tady je mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefajston. Děkuji za vzkazy. Těším se na další a držím palce, ať se nám víkend vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Přerov nechá opravit restauraci v Městském domě. Zastaralé a nevyhovující prostory v historické budově jsou v současné době mimo provoz. Rekonstrukce si vyžádá téměř 40 milionů korun a začít by měla příští rok. Záměr musí schválit ještě zastupitelé. Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Můžou za to komplikace při výrobě vakcín. Některé dávky se proto na evropský trh dostanou se zpožděním. Českému rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Dnes a zítra můžou lidé přispívat do sbírky školákům od srdce. Dobrovolníci převezmou ve vybraných prodejnách psací a výtvarné potřeby, aktovky, penály a podobně. Diakonie Českobratrské církve evangelické je pak předá dětem z chudých rodin. Do sbírky je možné přispět také online. Venezuela a Spojené státy uzavřely dohodu o ropě. USA se tím zajistili většinovou kontrolu na víc než 65 miliardami barelů ze zásob venezuelské ropy. Uvedl to americký prezident Donald Trump. Ze sportu kanoista Martin Fuchsa je po třetí za sebou mistrem světa na kilometrové trati. Po silném finiše se na šampionátu v Poznani podělil o první místo s Maďarem Danielem Fejesem. Olympijský šampion z Paříže si tak připsal celkově 5. titul. Počasí dnes se čekáme zpočátku zataženo a doznívající déšť. Postupně ubývání oblačnosti až na polojasno. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude mírný západní vítr, který později zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Šumpersku v Postřelmově je částečně uzavřena ulice Hradecká. Stavební práce tady potrvají do konce září.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: V Olomouckém kraji přibývá obcí a měst, které se chystají žalovat stát kvůli akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren. Proti rozhodnutí vlády z konce července už se vymezily některé obce na Prostějovsku v oblasti Nízkého Jeseníku a nejnověji chce podat žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu také 9 obcí v oblasti Záhoří na Přerovsku. Přidat se k ním chtějí i další ze Zlínského kraje. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že o chystaných žalobách zatím nemá žádné informace.
1: Výstavba až 66 větrných elektráren by se dotkla 9 obcí na Hranicku. Zastupuje je Pavla Krbálková, manažerka Dobrovolného svazu obcí mikroregionu Záhoran.
2: Je to úplně největší zóna z celé České republiky. Kumulativně co do počtu s námi souvisí i akcelerační zóna Kunovice, AOV 30 a akcelerační zóna Kelč. A úplně ten největší problém je ten, že tato oblast není tak velká, aby jsme pojali ten požadovaný počet větrných elektráren, které vláda nám tady do územních plánů chce napsat.
1: Obce v tomto tvrzení podpořila i studie, kterou si nechali vypracovat.
2: Vycházíme ze stanovení minimální vzdálenosti chráněného území od větrných elektráren. Tuto studii jsme si nechali zpracovat Vysokým učením technickým Brno.
1: Zástupci obcí proto chtějí zrušit vymezené akcelerační oblasti po nabytí účinnosti změny číslo 2 územního rozvojového plánu České republiky, který akcelerační oblasti upravuje. Potvrzuje nezávislý starosta Všechovic Radovan Mikuš.
3: Protože od začátku se nám zdá celý ten proces stanovení těch akceleračních zón netransparentní. Zdá se nám, že prostě ty připomínky, které jsou opravdu pro tu konkrétní oblast, vůbec nebyly vypořádány.
1: Právní kancelář mikroregionu už připravuje žalobu na stát. Zatím není jasné, jestli ji obce podají jednotlivě nebo společně, říká Jiří Kopecký, nezávislý starosta Opatovic.
4: Není jiné cesty. Samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost.
1: Vymezení akceleračních oblastí neznamená automatické povolení výstavby elektráren, upozorňuje Petra Roubíčková, mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj. O připravovaných žalobách obcí zatím žádné informace nemá.
5: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
1: Návrh akceleračních zón zahrnuje kromě lokalit pro větrné i solární elektrárny. S těmi je počítáno například Uptení na Prostějovsku, Beňova, Bezuchova nebo Radkovy Lhoty. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do sobotního rána, za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Václav Smolka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes se čeká?
2: Tak teďka ještě v těch aktuálních hodinách máme převážně zataženo až oblačno. Na jihovýchodě ještě doznívá déšť, ale od západu ubývá oblačnost a i srážky. Během dne potom bude převažovat polojasno, na horách se jen výjimečně může při přechodně zvětšené oblačnosti objevit přehánka. Maximální denní teploty už budou nižší než včera, to znamená 23 až 27 stupňů, na horách kolem 16 stupňů a vítr bude mírný západní od 3 do 7 metrů za sekundu a bude postupně slábnout.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: V noci čekáme polojasno až oblačno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy, minimální teploty budou od 15 do 11 stupňů a povane jenom slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být polojasno až oblačno s maximálními teplotami od 24 do 28 stupňů, na horách kolem 20 stupňů a vítr bude slabý proměnlivý během nemírný jižní až jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný víkend a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Kde to nahané na přelomu léta a podzimu nejvíc ožívá tradicemi, zpěvem a pestrými kroji? A jaké melodie vás zaručeně naladí na jeden z nejoblíbenějších národopisných festivalů u nás? Nové vydání pořadu Cymbal a husle vám tentokrát přinese hudební pozvánku do víru, tance a písní na folklorní festival Lidový rok do Velké Bystřice. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, probouzíme se do sobotního dne. Je tady poslední prázdninový víkend a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. My se dnes chystáme na pivovarské slavnosti Holba v Hanušovicích. Nejvíce těšíme na Reflexy a Valda Gang, ale i na ostatní. Vzkaz od Tomáše z Rudy. Dnes ve 4 odpoledne bude slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice v Mikulovicích. Bude to velká sláva, píše Jarmila. Vyrazíme na mohelnický folkfest, který je až do neděle. Máme rádi například Hoptrop, Roberta, Křesťana Kamelot i Žalmana, napsala Petra z Dubicka. Dnes od 1:30 ve Srbcích bude akce Mikroregion Němčicko se baví, vystoupí Markovanka Flames a budou i soutěže a mnoho dalšího, píše Hana. Marie napsala, v neděli se od 14 hodin uskuteční v Hranickém parku zábavné odpoledne pro děti. Hurá do lavic s tématem Divokého západu. Bude mnoho soutěží. Tak děkuji za vzkazy a držím palce, ať se nám víkend vydaří. A připomínám naše SMS číslo 723 70 33 51.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7 hodin. V Olomouci začalo fungovat kulturně edukační centrum, více už ve zprávách v celou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Olomouce začalo fungovat kulturně edukační centrum. V Česku by mělo ubýt míst bez mobilního signálu. V Olomouci vrcholí festival vojenských hudeb, nabídne i ukázky zbraní. Dnes čekáme oblačno, postupně polojasno, maximálně 27 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Moravské divadlo Olomouc spustilo oficiální provoz kulturně edukačního centra. Sloužit bude laické i odborné veřejnosti. Podle ředitele divadla Davida Garneše připravili řadu přednášek a workshopů i pro komunitní vzdělávání.
4: Třeba floristický workshop, nebo které se budou týkat třeba amatérského hraní, výroby kostýmů a tak dál. Druhou velkou cílovou skupinou jsou profesionálové, když se bavíme o technických workshopech i speciální kurzy rétoriky, asertivního jednání a tak dál. Poslední cílovou skupinou jsou děti a mladí studenti, kteří budou moci využívat jak ten studijní obor, tak právě pak navazující workshopy.
3: V Česku je momentálně zhruba 1800 lokalit bez mobilního signálu. Lidé se z nich nedovolají ani na tísňové linky. Většinou nejde o hustě obydlené oblasti. Jedná se ale například taky o část Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Brzy by se to ale mělo změnit. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 dvě třetiny těchto míst pokryly.
5: Úřad po operátorech taky chce, aby zajistili signál třeba na hlavních vlakových koridorech, například mezi Prahou a Bohumínem nebo mezi Českou Třebovou a Brnem. O podmínkách s nimi bude teprve jednat. Pokud ale operátoři podmínky nesplní, úřad jim hrozí, že jim neprodlouží příděly kmitočtů. Dominik Hron, Český rozhlas.
3: Policejní hlídky tento víkend kontrolují auta na silnicích. O posledním prázdninovém víkendu totiž policie očekává silný provoz kvůli návratům z dovolených. Podle koordinátora prevence Miroslava Měchury se zaměří třeba na bezpečnostní pásy, dětské autosedačky a dodržování základních pravidel. V Olomouci dnes vrcholí Mezinárodní festival vojenských hudeb. V centru města zazní společný koncert a v rámci doprovodného programu si návštěvníci můžou také prohlédnout ukázky zbraní a vojenské techniky. Pokračuje zástupce náčelníka štábu posádkového velitelství Praha Michal Frčka.
6: Mimo orchestry tam budou vystupovat exibiční jednotka z Chorvatska, která bude vlastně souběžně s orchestrem vlastně cvičit na ty jejich melodie. Zároveň 16. armáda České republiky si připravovala kompletně novou choreografii, kterou taky předvedou v sobotu svůj show program. Sport.
3: Třetí kolo fotbalového molkapu nabídne hanácké derby. Sigma Olomouce představí na hřišti druholigového Prostějova. Zápas by se měl hrát ve středu 16. září. Fotbalisté z Kozlovic u Přerova, kteří vyřadili obhájce trofeje Karvinou, pak přivítají Pardubice.
2: Počasí.
3: Dnes se čekáme zpočátku zataženo a dosnívající déšť, postupně ubývání oblačnosti až na polojasno. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude mírný západní vítr, který později zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dálnice D48 u Hustopečí nad Bečvou je zúžena na jeden jízdní pruh kvůli stavebním pracím. Omezení potrvá do 20. září.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Užíváme si poslední srpnovou sobotu tohoto roku. Už v úterý máme září. Někdo se na něj těší, jiní nejsou moc rádi, že září. Připomínám, nezapomeňte zkontrolovat, jestli vám či vašim dítkám nechybí něco do školy. V Prostějovské nemocnici nově funguje dětská infekční ambulance. Za chvíli se tam vydáme a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Václav Neckář a právě teď bude zpívat Hana Zagorová. Dobré ráno.

0: Do sobotního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, snídáte-li právě teď, přeji dobrou chuť. Za 4 minuty bude 7:45. Prostějovská nemocnice nedávno otevřela novou ambulanci. Určená je dětským pacientům s infekčními onemocněními. Podle tamní lékařky je ambulance jediná svého druhu v Olomouckém kraji. V září se přesune do zmodernizovaného zázemí.
1: Tak, mamka říkala, že ty jsi dneska přišla na očkování.
2: Jo.
1: Ještě na mě vyblázni, já si řekni velké A. Pořádně, počkej, pořádně musím vidět, velké A.
3: Se svojí dcerou do dětské infekční ambulance přišla Andrea Štecová.
4: A chtěla bych ji očkovat proti preventivním nákazám, takže teď momentálně je to proti hepatitidě typu A.
3: Štecová je vůči nemoci sama očkovaná. Jako vrchní sestra místního infekčního oddělení ví dobře, jak se projevuje.
4: Jsme aj byli v terénu v Přerově, když tam byla epidemie hepatitidy A v těch vyloučených lokalitách, takže víme, jak to potom člověka omezí.
3: Zájem o tento typ očkování je podle zdejší lékařky Jany Pavlíčíkové mezi lidmi právě kvůli nedávným epidemiím žloutenky stále zvýšený. Ochranu proti hepatitidě lidem doporučuje.
1: Pro ty děti to má i důvod toho, že když je dáte v dětství, tak to očkování už je potom vytváří celoživotní ochranu a nikdy nevíte, kdy vaše dítě bude kam cestovat, takže i třeba z tohoto důvodu si myslím, že je to pro ty děti benefit.
3: Se žloutenkou typu A se prostějovští zdravotníci setkali třeba u rodiny ze Šternberska. Nemoc si přivezla z dovolené v Egyptě. Pacienti sem ale chodí například i s limskou boreliózou či střevními virózami. Péče o děti má svá specifika, dodává doktorka Pavlíčíková.
1: V té ambulanci my vlastně pracujeme i s rodiči, domlouváme se. Je ten přístup jiný, i co se týká třeba právě vyšetřování. A těšíš se do školy? A řekni, nebojíš se?
2: Ne.
1: Nebojíš se? Ne, zvládnem to spolu.
3: Dětská infekční ambulance v Prostějově je podle Pavlíčíkové jedinou svého druhu v Olomouckém kraji.
1: Tak vyšetřujeme i kojence. Většinou se k nám dostanou tak kolem toho 3. měsíce nebo půl roku. Jsou to třeba teda ale kojenci, kteří jsou narozený maminkám, které mají rizikovou anamnézu.
3: Ambulance kvůli rekonstrukci momentálně sídlí v náhradních prostorách pavilonu F. Zpátky do zmodernizovaného zázemí sousední budovy G by se měla přesunout v půlce září. Z Prostějova Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Do sobotního 29. srpnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, snídáte-li přeji dobrou chuť. Svátek má dnes Evelína a je minuta po 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy. No dnes zpočátku přehánky, mraky, během dne se ukáže sluníčko, teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Zdena z Holubice napsala, u nás je 16 stupňů, v noci byla bouřka a pěkně napršelo, teď je polojasno, chystám se zapékat těstoviny s vajíčkem, uzeninou a nivou, odpoledne budu všude mít podlahu, tak ať se vše vydaří. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 17,5 stupně. Jaroslav z Vikýřovic hlásí oblačno, sluníčko začíná vykukovat, teplota 16 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Čtvrté studiové album skupiny Steppenwolf vyšlo v listopadu 1969 pod názvem Monster. Během necelých 2 let 4 dlouhohrající desky, to je dnes nepředstavitelné. Nejpolitičtější počin kapely nesklidil příliš ovací, přesto stojí za to si ho připomenout. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Steppenwolf.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 7:30, dobré ráno, je tady sobota, poslední prázdninový víkend, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 i na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Dnes bude od 15 do 18 hodin v našem parku u Skláren v Rapotíně loučení s prázdninami. Děti si užijí soutěže na fuku atrakce, řetízkový kolotoč, ale budou i hudební vystoupení, napsala Eva. Chystáme se na hrad Sovinec, kde je dnes a zítra škola kouzel pro děti, vyrobí si kouzelnickou hůlku, projdou sérii zkoušek a po jejich splnění získají kouzelnické vysvědčení i malou odměnu. Pozvánka od Radima. Dnes nás čeká od 14 do 16 hodin na hasičském hřišti ve Vícově pohádkový les s putováním do říše českých pohádek. Pozvánka od Lenky. Dnes bude o 14 hodin ve Smetanových sadech Vysyníku loučení s létem. Náš nejmenší se nejvíc těší na skákací hrad, jízdu na koni a šermíře. A já se těším na pohádku, která bude ve 4 odpoledne, napsala Věra. Tak děkuji za vzkazy a držím palce, ať se nám víkend vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy nám právě teď přináší Gabriela Adámková.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Policie stále vyšetřuje pád větrné elektrárny u Počtátu na Přerovsku. Podle mluvčí Miloše Zajícové pracuje s několika verzemi. 30 metrů vysoká větrná elektrárna u Počtátu spadla minulý týden. Nikdo nebyl zraněn. Škoda je zhruba 200 tisíc korun. Pád mohl podle policie způsobit silný vítr. Studenti už nemusí nástup na střední a vysoké školy hlásit pojišťovně. Od letoška je to povinnost školy. Dosud to měly oznamovat obě strany, školy i studenti. V praxi se ale stávalo, že začátek studia nenahlásil nikdo. Lidové zvyky a obyčeje spojené s koncem žní budou dnes k vidění v Příkazích na Olomoucku. Tamní Hanácké muzeum v přírodě pořádá tradiční akci Dožínky na Hané. Návštěvníci uvidí dožínkový průvod, ukázky tradičních řemesel i vystoupení dechové kapely Věrovanka. Ve Smetanových sadech v Šumperku v těchto chvílích začíná charitativní běh na podporu rodiny nemocné Elišky. 9letá dívka, dcera šumperského hasiče, má vážnou neurologickou diagnózu. Eliška nemluví, potřebuje celodenní péči a její vývoj postupuje jen pomalu. Za sportu tenista Dalibor Svrčina se na US Open poprvé představí v hlavním pavouku. Kvalifikaci zvládl rozhodující zápas proti Američanovi McDonaldovi. Úspěch slaví i Lucie Havlíčková, která si na US Open poprvé v seniorské kariéře zahraje hlavní soutěž Grand Slamového turnaje. Počasí dnes čekáme zpočátku zataženo a doznívající déšť, postupně ubývání oblačnosti až na polojasno, teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Fouker bude mírný západní vítr, který později zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Hranicích je dnes uzavřena ulice Svatoplukova. Dělníci tady čistí fasádu domu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli probereme kondiční jízdy, které pomohou lidem, co dlouho neřídili. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 7:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do sobotního rána. Za 5 minut bude 7:45. Hustý provoz, nové neznámé technologie a taky strach z toho, že udělám chybu. To jsou myšlenky a obavy lidí, kteří dlouho neřídili. Získat zpátky sebedůvěru, správně reagovat, chovat se bezpečně na silnicích, s tím chce pomoct Asociace autoškol. A to novým projektem Zpátky za volant, který je určený pro seniory a rodiče na mateřské. Obě skupiny tvoří přes 1,5 milionu řidičů. Nikdo ale neví, jestli a jak často opravdu řídí.
1: Tak Adélko, je to na vás teď.
2: Tak já si tady musím upravit. Abych došáhla na pedál.
1: Tak.
3: Za volant si sedá paní Adéla, na spolujezdce instruktorka Hana.
1: Musím jít zmáčknout brzdu, nastartovat ještě jednou.
2: Aha, tak to bylo málo.
1: Tak, ještě rozsvítí ze světla.
3: A jedem.
2: Tak, a tady pojedeme. Doprava.
3: Adéla má řidičský průkaz 3 roky. Pár let během mateřské a rodičovské dovolené ale nejezdila.
1: Parkovat si pamatujete? Parkování?
2: Podle toho, jak budete chtít, abych zaparkovala.
1: Já bych chtěla kolmí a pozadu.
2: To ale vy jste náročná.
3: Teď se ale situace mění. Aby mohla se synem za babičkami koníčky nebo taky třeba na pohotovost, když je potřeba, chce se Adéla dostat zpátky do kondice.
2: Teďka si to srovnám už takhle?
1: Srovnáme si to, ano. Zaparkujeme, dobře. A teď motor vypneme a máme hotovo.
3: Delší pauzu v řízení auta měla paní Míla, 30 let. Obstarával to manžel. Teď by ráda za vnoučaty nebo na chatu. A sporadicky poslední roky řídí i pan Viktor.
4: Co se týká mě, zatím ještě se cítím dostatečně být fundovaným řidičem, i když nevím, ale ty nový brzdy a já nevím, šalpák a mě chybí u těch nových aut. I když jako jsem jezdil s mnoha auty, tak stejně vždycky jsem šel na to s respektem, než jsem si na něj zvykl. Takže ty nové technologie by určitě chtěly možná nějaké hlubší poznání.
3: I s tím pomáhá projekt Zpátky za volant. Pokračuje předseda Asociace autoškol Aleš Horčička.
5: Ty problémy se střetávají a jsou třeba někdy i stejné u maminky na mateřské a seniora. Jejich třeba obava z používání vozidla s automatickou převodovkou nebo využívání vozidla v nějakém hustém provozu v Praze je pro ně prostě stresující faktor. A to je, myslím, to, co právě náš projekt dokáže určitě ne minimalizovat, ale rozhodně snížit a podpořit tak, aby se zlepšil ten stav toho, jak jezdí ty dvě naše cílové skupiny. A pomůže to samozřejmě nejenom jim, kdy získají, řekněme, větší jistotu za volantem, ale pomůže to nám všem, kteří se prostě na pozemních komunikacích pohybujeme.
3: Do projektu se zájemci můžou přihlásit přes webové stránky, kde vyplní formulář i například důvod, proč dlouho neřídí a proč zase chtějí. Pokud budou do programu vybraní, asociace je propojí rovnou s vybranou autoškolou. Účastník si pak jednu kondiční hodinu platí sám a druhou má zadarmo. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady sobota 29. srpna, je minuta po 7:45 a svátek má Evelína.
1: Počasí.
0: Paranostika říká, na svatého Jana Stětí mají se ožínati bramborové nati. No dnes zpočátku ještě místy přehánky, ale přes den bude docela slunečno a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Po nočním dešti jasná obloha 12 stupňů Celsia, Vlaďka Bohdíkov, Jeseník 16 stupňů, vypadá to, že bude hezky, napsala Aleš. Sobotí na 13 stupňů, v noci zalilo, teď to vypadá, že bude slunečno. Vzkaz od Jarka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15:45, v repríze pak v neděli v 9:45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Blíží se začátek nového školního roku. Se smělými plány do něj vstupují na základní škole v Jindřichově na Šumpersku, kde vůbec poprvé usednou do lavic i šestáci, což těší ředitele Petra Jordu, který má i do budoucna smělé plány. Rozhodně v nich nechybí učení matematiky a vlastivědy, důraz na individuální přístup a vytváření bezpečného prostředí. Lehce se to píše a říká, jak se to ale plní. Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: kdy hledáme signál.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, svátek má dnes Evelína. Jak vidí tento den pranostiky, na svatého Jana Stětí vlaštovička od nás letí. No, zemědělci a zahrádkáři, pozor, na svatého Jana Stětí hotov žito ksetí. Když na den Stětí svatého Jana prší, velikou zkázu ořechy trpěti mají. Na svatého Jana Stětí mají se ožínati bramborové nati a na svatého Jana Stětí se nesmí řezat zelné hlávky. Bude se ochlazovat. Stětí svatého Jana přestávají již parna. A ještě jedna pranostika, na svatého Jana Stětí čápy do tepla letí. Tak přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: obyčejnou ženu.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 8 hodin. Prezident Pavel přijede příští týden do Konice, více to probereme ve zprávách 8 hodin. Dobré ráno.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Prezident Pavel přijede příští týden do Konice, setká se starosty. V Mikulovicích na Jesenicku dnes otevřou novou hasičskou zbrojnici. Kanoista Martin Foxa pojede na mistrovství světa o další medaily. Dnes má být oblačno až polojasno s teplotami do 27 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Prezident Petr Pavel přijede v úterý do Konice na Prostějovsku. Ráno se ve škole v Brodku u Konice zúčastní zahájení školního roku a pak bude debatovat se starosty mikroregionu Konicko. Zástupci obcí chtějí s prezidentem mluvit o rozdělení výnosu z daní, které vybere stát, a také o záměru vlády zastavit v příštím roce dotace na opravy krajských silnic. Potvrdil to starosta Konice Michal Obrusník z Hnutí STAN. Podle něj Konicko patří mezi oblasti Olomouckého kraje, kde jsou cesty nejvíce zanedbané. Hasiči v Mikulovicích na Jesenicku mají nové zázemí. Zájemci se do nové zbrojnice můžou podívat dnes při jejím slavnostním otevření. Čekají také ukázky hasičské techniky a komentovaná prohlídka. Akce začíná ve 4 hodiny odpoledne. Pokračuje starosta Roman Šťastný za Hnutí STAN.
4: Dojde i k požehnání této budovy, následně potom k prohlídce, ale také k prezentaci tohoto místa, této budovy historicky právě od toho vzniku od roku 1926. Bude tady potom nějaký doplňkový program, kde bude pro děti skákací hrát, potom tady bude hrát hudba k poslechu, no a samozřejmě občerstvení, tak aby se lidé mohli bavit celý odpoledne, celý večer.
3: Dnes a zítra můžou lidé přispívat do sbírky Školákům od srdce. Dobrovolníci převezmou ve vybraných prodejnách psací a výtvarné potřeby, aktovky, penály a podobně. Diakonie Českobratrské církve evangelické pak předá dětem z chudých rodin. Do sbírky je možné přispět také online, a to až do poloviny září, říká manažerka sbírky Magda Frišová.
5: Virtuální aktovka, do které člověk může zase přihodit buď teda školní pomůcky, ale i kroužky nebo nějaký doučování nebo něco, co vlastně není jakoby hmatatelné. Ale je to věc, kterou samoživitelé vyškrtávají jako úplně první, protože potřebují zaplatit ty fyzické věci a na nějaké doučování nebo kroužky už jako fakt nezbývají peníze.
3: Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Z více než 40 milionů dodaných dávek jich byla využitá méně než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Sport. Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice bude Martin Foxa bojovat o další medaily. Po pátečním zlatu z kilometru nastoupí do finále pětistovky. Závod začne krátce po 15. hodině. Dopoledne čeká Foxu ještě semifinále pětistovky na double kajaku s bratrem Petrem.
6: Samozřejmě je to náročné, co si budeme povídat. Ještě furt mě čekají vlastně tři jízdy, takže ještě není jako být nějak uchlácholený. Samozřejmě na srdíčku mám takový teďka klid, jako když vyhraju olympijskou disciplínu, tak je to moc fajn, ale zároveň mám ještě práci před sebou, takže se snažím soustředit na další závody.
3: V semifinále pojede mezi kajakáři na pětistovce i Josef Dostál. Finále pak čeká kanoistku Denisu Řáhovou také na pětistovce.
0: Počasí.
3: Dnes se čekáme zpočátku zataženo a doznívající déšť, postupně ubývání oblačnosti až na polojasno. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude mírný západní vítr, který později zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: V Jeseníku je uzavřena ulice Fučíková, stavební práce to potrvají do poloviny listopadu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré ráno, přeje Vítek Šoukal, jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je tady sobota, někteří vyrazí na výlet, jiní jako například já budou pracovat na zahradě nebo zahrádce, no musím otrhat další rajčata a opět bude jejich rozváření na šťávu, tak snad se tentokrát nepopálím. Vzpomenete si, kolik kostí je v lidském těle? Odpověď přinese dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli s Martinem Písaříkem a hrajeme písničky, které nestárnou. No, chystá se skupina Olympik a právě teď bude zpívat Leona Machálková. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8:45, dobré ráno. Vzpomenete si, kolik kostí je v lidském těle? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 29. srpna, svátek má Evelína, vše nejlepší a je 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, stětí svatého Jana přestávají již parna. No, dnes bude během dne slunečno, sem tam mrak a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Hanka z Chomoutova má na teploměru 18 stupňů Celsia. Na oběd bude zapečená zelenina se sýrem a okurkový salát. Martina z Hranic tam měřila 19 stupňů, dnes se chystá na nákup a potom bude vařit oběd a odpoledne procházka nebo cyklovýlet. A v Dubu 18,5 stupně odložil jsem po ránu deštník a nasadil sluneční brýle, napsal Honza.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Z místa.
2: 4. srpna 1306 byl v Olomouci zabit Václav III. Historickou detektivku i spoustu dalších informací najdete na webu ostrovolomouc.cz. Do středověkého Olomouckého hradu se vydáme v neděli po 9. hodině s archeology Národního památkového ústavu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šimík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30, dobré ráno. Článek otištěný v deníku Našinec v srpnu 1926, který vyšel v zájmu olomouckého tvarůžkářství, zaujal Ditu Vojnarovou.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Obchodní komora olomoucká jako obchodně politická referentka zakročila na patřičných místech, aby otázka osvědčení o původu zboží a jeho legalizaci při vývozu do Republiky Polské byla, pokud jde o olomoucké tvarůžky, účelněji upravena vzhledem k tomu, že nynější legalizační poplatky, případně výlohy s legalizací spojené, dosahují výše, která není v žádném poměru k ceně zboží a znemožňuje tudíž jeho vývoz. Vzhledem k tomu navrhuje komora, aby osvědčení o původu zboží byla při zásilkách tzv. Olomouckých tvarůžků do Polska výjimečně připuštěna ve vyhotovení příslušné obchodní komory československé bez potvrzení polského konzulátu, přičemž by naše firmy byly ochotny platiti přiměřený ekvivalent legalizačního poplatku snad ve výši 1% celkové hodnoty zboží.
1: Slyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupáři. ČT 2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Policejní hlídky tento víkend kontrolují auta na silnicích. O posledním prázdninovém víkendu totiž policie očekává silný provoz kvůli návratům z dovolených. Podle koordinátora prevence Miroslava Měchury se zaměří třeba na bezpečnostní pásy, dětské autosedačky a dodržování základních pravidel. V Česku by mělo ubýt míst bez mobilního signálu. Český telekomunikační úřad požaduje po operátorech, aby do roku 2034 dvě třetiny takových míst pokryly. Aktuálně je v tuzemsku bílých míst bez signálu zhruba 1800. Prostějovská radnice pořídí další 3000 sad plastových tašek na tříděný odpad. Město za ně zaplatí zhruba 150 tisíc korun, řekl to primátor František Jura za ANO. Radnice první várku tašek na tříděný odpad rozdala v roce 2024. Mezi obyvateli byl o ně velký zájem. V Olomouci dnes vrcholí Mezinárodní festival vojenských hudeb. V centru města zazní společný koncert a v rámci doprovodného programu se návštěvníci můžou také prohlédnout ukázky zbraní a vojenské techniky. Za sportu moderní pětibojař Matěj Lukáš je na mistrovství světa v Číně ve finále. Obhájce bronzové medaile ovládl semifinálovou skupinu A. Dnes se čeká semifinále Lucii Hlaváčkovou a Karolínu Křenkovou. Mužské i ženské finále je na programu v neděli. Počasí dnes se čekáme oblačno až polojasno, ojídněle hlavně na horách, přeháníky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude mírný západní vítr, který později zaslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: V Litovli v ulici Svatopluková pokračují opravy vodovodu. Částečná uzavírka potrvá do poloviny prosince.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Olomouc má nové kulturní centrum, podrobnosti už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 8:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl deváté, dobré ráno. Moravské divadlo a Moravská filharmonie v Olomouci má nové prostory. Jedná se o kulturně edukační centrum, které propojuje umění a vzdělávání laické i odborné veřejnosti. Nabídne moderní zázemí s učebnami, zkušebnami a dílnami pro výrobu scénických dekorací. Činnost centra se bude zaměřovat

0: i na popularizaci divadla a jeho propojování s dalšími obory.
1: Otevření provázely samozřejmě ukázky třeba baletního studia, které bude mít v novém kulturně edukačním centru své zázemí. Potvrdila mi Dita Otevřelová, baletní pedagožka Moravského divadla Olomouc.
2: My tady v tomto centru budeme mít lekce pro ty nejmenší děti. Baletní studio si myslím, že má v Olomouci velmi dobré jméno. Chodí k nám vlastně přes 100 dětí, což mluví samo o sobě. Letos vlastně jsme byli na mezinárodní soutěži v Dublinu, kde se nám podařilo získat několik medailí, takže jsme na naše žáky velmi pyšní.
1: Nové kulturně edukační centrum už má za sebou půlroční testování. Co pro veřejnost i profesionály připravuje na nejbližší týdny, řekl ředitel Moravského divadla David Garneš.
3: Nás čeká jednak workshopy pro profesionály, akce pro laickou veřejnost, čeká nás tam série kroužků, které tam nastálo za usídlí, takže tam bude sídlit baletní studio, bude tam sídlit sdružení D, které tam bude dělat speciální edukační akce. A z těch, řekněme, vrcholů za rámci zářijového programu je setkání technických ředitelů Asociace profesionálních divadel. To znamená, že opravdu budeme z Olomouce dělat i konferenční místo pro Českou republiku a věříme, že do budoucna i pro Evropu.
1: Do nových prostor pozvalo třeba i pěvecké uskupení Kvévox, kde účinkují i členové Moravského divadla. Od září bude v centru fungovat i nový čtyřletý obor jevištní technologie, na kterém spolupracuje Moravské divadlo se Střední školou grafiky a médií v Olomouci. Její ředitel Petr Skiva je pyšný nejen na špičkové vybavení učeben za několik desítek milionů korun.
4: My jsme nadšení, protože jsme naprosto jedinečným oborem a hrozně se těšíme na to, že to bude pecka pro všechny, nejenom v rámci tady našeho regionu, ale možná v rámci celé České republiky a i Slovenska.
1: V novodobé historii jde v Olomouci o první novou budovu, která je od začátku určená pro kulturní aktivity. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za půl minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na Jana Stětí, vlaštovky od nás letí. No, během dne se udělá slunečno, sem tam mrak, teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMSkách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji. Jana z Kolšova naměřila 18 stupňů, Filip ze Zlatých hor hlásí 16,5 stupně a přeje všem hezký víkend. Luboš ze Štěpánova, ten má na teploměru 19 stupňů a na snídani si dopřává domácí švestkový koláč. Dobrou chuť.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít novinka folkové kapely Meziměsto. Album s názvem Pramen, co neuteče. Jde o dílo autorské, které obsahuje 13 písniček v moderním svěžím hávu se zajímavými texty. K jeho poslechu vás zvu v neděli 30. srpna po 15. hodině pořadu Na cestě. U mikrofonu bude Jarka Nosková.

Do sobotního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Co jsou 4 minuty po 8:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Na letošní prázdniny jsme pro vás připravili 10 humorných vyprávění o rybářích a jejich úlovcích, která napsal spisovatel Vlastimil Brouček. V úpravě a režii Michala Bureše účinkuje Igor Bareš.

Když mi jeden kolega v práci radil, jestli chci chytit pořádnou rybu, ať jedu do severovýchodního Polska na jezero Vigry, nejdřív jsem se rozesmál, protože mi to jméno připomnělo vtip. K potoku, kde žijí vidry říční, se připotácí zajíc. Ahoj, tydry, já se u vás napiju, jo? Povídá přátelsky, ale šelmy kunovité hned začnou pištět. Je, zajíci, ty jsi zase luxusně přebral, my jsme přece vidry, žádný tydry. Tak pardon, pardon, blekotá zajíc, já myslel, že si od toho včerejšího mejdanu tykáme. Hned jsem vtip povyprávěl kolegovi, ale nějak zvlášť ho nerozveselil. Není na srandu, spíš na fotografování. Na zítří mi dva obrázky přinesl. To je to jezero Vigry. A tady koukej, ryba, pořádný macek, určitě kolem 8 kilo. Vůbec je tam plno ryb, pokračoval kolega a masíroval dál mou rybářskou dušičku. A chytat může, kdo chce a jak chce, jako na moři. Třeba natáhnou na noc šňůry a ráno si jednoduše dojdou pro ryby, jako do ledničky. Jestli chceš, přinesu ti zítra mapu Suvalského pojezeří. Z mapy jsem poznal nejenom, proč se říká pojezeří, protože tam je jezero za jezerem, pěkně jedno za druhým, ale taky, že Vigry jsou ještě pěkný kus nad Mazurami. Jezero má rozlohu přes 2000 hektarů, maximální hloubku 73 metrů a průměrnou hloubku 15,5 metru. Jak se tam dostat? Pro tentokrát jsem začal úvahou, že se kvapem blíží zkoušky dospělosti našich dětí, byly v 1. a 3. ročníku slovanského gymnázia, a že bychom proto měli už ode dneška všichni slevit ze svých individuálních zálib a zábav, jako je například nekonečné koupání a lenošivé opalování, a zaměřit se i o prázdninách, hlavně na zvyšování kvalitativní i kvantitativní úrovně jejich poznatků a vědomostí. Ptáte se jak? Jednoduše. Přece již učitel národů Jan Amos Komenský ve své didaktice nejednou zdůrazňoval nezastupitelný význam cestování. Manželka se chytila. Do mé litánie volně přešla svou. Tím jsem měl jednoznačně vyhráno. 3. červencové parné ráno jsme vyrazili z Olomouce směr Lešno. Že cestou neprobíhalo všechno, jak jsme si naplánovali, zavinili objektivní příčiny. Byly prázdniny, takže jsme v Lešně nesehnali nikoho, kdo by měl klíč od Komenského expozice. Pomník učitele národů jsme taky velice složitě hledali. Za to jsme na centrálním náměstí rychle objevili obchod s velkým nápisem Amos. Navíc v té době panovala v Polsku dost špatná situace v zásobování, maso nebo uzeniny nebyly vůbec k dostání, pečivo jen ráno a mléko jen odpoledne. Prostě nakonec byli všichni rádi, když jsem je utrmácené a vyhladovělé dovezl na břeh tichého jezera Vigry, ve kterém, jak jsem neopomněl zdůraznit, plavou ty největší ryby na světě. Já je ulovím a rodinu dosyta nakrmím lahodnými rybími specialitami. Děti, které byly v pubertě, jedly tou dobou jako zjednané. 15 knedlíků se 3 talíři svíčkové nebylo prosy na ničím mimořádným. Dcera se sice spokojila s menšími porcemi, za to vyžadovala kvalitu, čerstvost a výběr. Nahodil jsem pruty. Syn mlsně obcházel kolem. Po 5 hodinách se chytla malá mřenka. Spát jsme šli hladoví. Lepší to nebylo ani druhý den. 2 mřenky. 3. den to připomínalo redukční kůru, nechytil jsem nic. A 4. den manželka zavelela, že tady přece nepojdeme hlady a vydali jsme se zpátky domů. Kolegovi jsem po návratu mnohokrát poděkoval za skvělý prázdninový tip. Zamyslel se a po chvíli pravil, já bych to zbytečně nedramatizoval. To z hlediska rybaření nebyla neúspěšná expedice. Neznáš to polské přísloví? Malá ryba jest takže ryba.

0: Poslouchali jste 9. díl rybářských historek z pera Vlastimila Broučka. Pro rozhlas napsala s hercem Igorem Barešem, režijně nastudoval Michal Bureš, natočeno v roce 2014 v Českém rozhlase Olomouc. Reprízu tohoto dílu vám nabídneme příští sobotu v 8:50 ráno a pokračování dalšího dílu pak v neděli v 8:50.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Olomoučan na srdci má.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 9 hodin. Sídliště v Přerovské Dvořákově ulici čeká proměna za více než 20 milionů korun. Více o tom už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal přeje dobré ráno a usměvavou sobotu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Přerovské sídliště čeká proměna za více než 20 milionů korun. Studenti už nemusí nástup na střední a vysoké školy hlásit pojišťovně. Zámek Jánský vrch ožije francouzskou kulturou. Dnešní počasí má být oblačné až slunečné, naměříme až 27 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Přerov nechá v příštím roce opravit sídliště ve Dvořákově ulici. Zaplatí za to zhruba 24 milionů korun. Obyvatelé dostanou nové cesty, chodníky, parkovací místa, lampy i novou zeleň. Radní na první etapu obnovy sídliště plánují vypsat veřejnou zakázku. Dodává mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
2: Stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými se zámkovou dlažbou. V lokalitě bude instalováno nové veřejné osvětlení napojené na současnou síť ulici Dvořákova. Odvodnění území zajistí kombinace vsakování dešťových vod a uličních vpustí. Realizace je podle projektové dokumentace plánována na přibližně 5 měsíců.
1: Studenti letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak školy.
3: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
4: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
3: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
5: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
3: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
6: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, by si použil tento termín, vést k odpovědnosti za sebe.
3: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Na zámku Jánský vrch v Javorníku si dnes zájemci můžou užít večer věnovaný Francii. Program začíná v 17 hodin na nádvoří zámku. Pokračuje kastelánka Kateřina Danielová.
7: Máme francouzský den, kdy máme odpoledne francouzskou kapelu, francouzská jídla v kavárně a zakončíme to potom promítáním francouzské komedie.
1: Záchranné práce v Nepálu pokračují. Úřady přitom zvažovaly, že vydají příkaz k jejich zastavení. Nebezpečně rychle se plní dvě jezera vysoko v horách a v případě jejich protržení by se záplavová vlna mohla opakovat. Nepál také odmítá záchranné týmy. Místo toho poptává hlavně těžkou techniku, buldozery a stavební stroje. Středeční blesková povodeň má v Nepálu a Tibetu přes 600 obětí a pohřešuje se více než 2400 lidí. Sport. Tenisté Lucie Havlíčková a Dalibor Svrčina se poprvé zahrají v hlavní soutěži na US Open. Oba zvládli poslední kvalifikační utkání. Havlíčková porazila Japonku Hybinovou 6-0 a 6-4 a Svrčina vyhrála nad domácím McDonaldem ve třech setech.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ojídnilé hlavně na horách, přehánky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude mírný západní vítr, který později zaslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Hranicích je částečně uzavřena ulice Bělotínská kvůli stavbě cyklostezky. Omezení potrvá do konce října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
8: V olomouckém arcibiskupském paláci nastoupil na trůn císař František Josef I., pobývala tu Marie Terezie, neobvyklý dárek tu nechal i ruský císař Alexandr I. V 50. letech minulého století se arcibiskupské sídlo proměnilo dokonce v komunistický žalář. Do pohnutých dějin paláce ukrytého v městské zástavbě nahlédneme za chvíli. Památka se totiž podle agentury Czech Tourism stala jedním z neobjevených skvostů Česka. Budova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách, gotický mlýn nebo kostel. Do obnovy areálu Vyšebrodského kláštera na Českokrumlovsku se nově zapojí studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Víc uslyšíte za chvíli. Hluboce věřícím člověkem byl světoznámý malíř František Kupka. V Dobrušce, kde ho připomínají, natáčel Karel Sladký. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Lucie Kolářové z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji dobré sobotní dopoledne a pěkný poslech.

0: Martin Maxa nám zahájil hudebně tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. K neobjeveným skvostům Česka roku 2026 patří podle agentury Czech Tourism i olomoucký arcibiskupský palác. Schovaný je uprostřed městské zástavby, přesto sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů je místem, kde se psaly dějiny. Několik měsíců z arcibiskupského paláce vládl František Josef I. celé monarchii. Radili se tu císaři před bitvou u Slavkova. Jak se sídlo arcibiskupa stalo v 50. letech minulého století arcibiskupským vězením, i o to se zajímala Blanka Mazalová.
1: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili arcibiskupský palác v Olomouci.
2: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
3: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
4: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
2: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
1: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie. Z toho císařského dvora tady byl císař Ferdinand nebo jeho synovec František Josef I. Bohužel císařovna Sisi arcibiskupský palác nikdy osobně nenavštívila, přestože její manžel tady pobýval hned několikrát v 19. století.
2: Císařští strávníci byli podle Venduly Prostředníkové v celku skromní.
1: Tak například o té Marii Terezii, tak tam se tvrdilo, že ona byla velmi střídmá, vozívala si sebou nejenom vlastně kuchaře, ale taky vlastní zásoby, takže nikdy vlastně nevyjídala ten dvůr, na kterém se nacházela. No a pokud se přesuneme třeba do toho 19. století, tak tam je dokonce možné, že císař František Josef I. tady strávil i Vánoce v roce 1848. Na stole se objevoval většinou losos s vídeňským bramborovým salátem a taky oblíbené kajzerky, císařské hustičky s kaviárem.
2: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
1: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. jako poděkování za svůj pobyt tady v arcibiskupském paláci, a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem a radili se, jak budou postupovat proti Napoleonovi.
2: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
1: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
2: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
5: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstřelil. Jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
2: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
5: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby až budou plánovat cestu do Olomouce, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
0: Na návštěvu arcibiskupského paláce v Olomouci nás pozval i arcibiskup Josef Nuzík. Dodejme, že loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů, kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí přicházíme rádi s dobrými zprávami, třeba s touto. S obnovou cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku budou nově pomáhat studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Klášterní areál, který ročně navštíví kolem 30 tisíc lidí, jim poskytne zázemí pro praktickou část jejich výuky. Při ní studenti postupně pomůžou opravit historické budovy a jejich chátrající části. Pokračuje Eliška Kotlínová.
1: Vidíme, že práce je tady opravdu hodně.
2: Ano, jak na kostele, jak se říká, že jo.
3: Převor vyšebrodského kláštera Justin Berka se mnou prochází historický klášterní areál, kde míjíme hned několik budov, které se v budoucnu dočkají potřebné rekonstrukce. Jednou z nich je třeba budova gotického mlýna.
2: Střechy, vůbec vevnitř, ty prostory opravit, fasáda opadaná. Za rok komunismu to chátralo. To se jenom využívalo státní statky, ale jakmile to prostě přestalo fungovat, tak to opustili.
3: Postupné obnovy čekají ale i na další místa v areálu.
2: Můžeme jít tady dál. Potom by se tady ten celý areál dokonstruoval. Vidíte, ta cesta je špatná tady. Eventuálně i kostel. Vidíte tu barvu, to je stará ještě.
3: Mezi prvními projekty spolupráce se stavební fakultou ČVUT má být rekonstrukce klášterního pivovaru. Jeho historie, sahající až do roku 1367, se teď skrývá pod plevelem, zabedněnými okny a propadající se střechou.
2: Tady vidíte budovu s chátralou. To je pivovar, nejstarší v jižních Čechách. Bohužel za dob komunismu takhle schátral, nám to vrátili dost pozdě, tak to je asi ta nejhlavnější část toho.
3: Po rekonstrukci, které pomůže i nově navázaná spolupráce, se prostory vrátí ke svému původnímu účelu pivovarnictví.
2: Takový malinký tam uděláme, spíš takovej jenom, jak se říká, vzorovej. No a potom tam budou různý i přednáškový sály a tam jsou nádherný sklepy, tak to bude také součást i prohlídkové trasy.
3: Memorandum o spolupráci podepsali zástupci cisterciáckého opatství ČVUT a Spolku přátel kláštera ve Vyšším Brodě na začátku července. Vznik odborného zázemí stavební fakulty v klášterním areálu si chválí i její děkan Petr Konvalinka.
4: Snahou fakulty stavební ČVUT v Praze je, aby práce a výstupy našich studentů nacházely skutečné uplatnění v praxi. A proto si velmi vážíme příležitosti, že se naši studenti a akademičtí pracovníci mohou aktivně podílet na jeho obnově.
3: Začít s obnovou budovy pivovaru za pomoci studentů by převor Justin Berka chtěl co nejdříve.
2: Začneme střechou. Já myslím, že už teď třeba i na podzim bychom už něco mohli aspoň vyprojektovat a pak schánět peníze na tu obnovu. No a potom ty další budovy projektovat a mezi tím schánět dotace a peníze.
3: Zrekonstruované prostory poslouží nejenom jako zázemí stavební fakulty nebo jako společenské a kulturní místo, ale stanou se třeba taky součástí prohlídkových okruhů kláštera. V loňském roce ho navštívilo přibližně 30 tisíc lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí, kde jsme vám teď zahráli Věru Martinovou. Hluboce věřícím člověkem byl český malíř a grafik František Kupka. Duchovní život ovlivnilo i jeho dětství a mládí v Dobružce, kde už maloval obrazy svatých. Ač je pohřben v Paříži, dodnes je jeho duchovní odkaz pod Orlickými horami připomínán. Jeho vzácná díla představuje i Dobružské vlastivědné muzeum. O jeho duchovním odkazu tam natáčel Karel Sladký s magistrou Pavlou Žďárkovou.
1: Ráda provázím tím městem spolu právě s Františkem Kupkou, protože tady ukazujeme dětem, že v jejich věku, nějakých těch 11-12 let, on tady maloval svoje první obrazy, tady se učil, tady se účastnil různých spiritistických seancí, tady do něho vstupovala ta múza první a to, že se vůbec dopracoval životně k té abstrakci, tak to bude mít kořeny zde, tady v tom podhoubí. Že i z takhle malého města ve východních Čechách v podhůří Orlických hor mohl vyrůst někdo takový, jehož jméno zná dneska celý svět.
2: Kde můžeme vidět aktuálně jeho obrazy? Je to právě vaše vlastivědné muzeum?
1: I v našem vlastivědném muzeu můžete vidět jeho obrazy, naprosté unikáty, protože tady uvidíte ty první obrazy, které on tvořil ještě jako náctiletý chlapec. Takže prvotiny Františka Kupky jsou k vidění v historické radnici na náměstí Efelvika v Dobružce.
2: Co na nich je?
1: Jsou tam náboženské motivy. On se učil na přemalbě náboženských obrazů, prostě na náboženské realistické malbě. Takže byste to na první pohled vůbec netypli, že je to Kupka.
2: A jaké ty náboženské motivy ho zaujaly nejvíc?
1: Má tam třeba mariánské motivy a on velice často chodil do Vambeřic, tam to měl hrozně rád, takže tam jsou motivy těch obrazů, které on tam vydával, jsou tam anděle strážní.
2: Vy jste říkala, že František Kupka se účastnil i poutí do Vambeřic, byl tedy věřícím člověkem?
1: Ano, František Kupka byl hluboce věřícím člověkem, ale po celý svůj život koketoval s různými směry náboženství a bylo to trošičku takové ode zdi ke zdi.
2: Konkrétně?
1: Jeho fascinoval záhrobní svět a spiritismus a mělo to možná trošičku kořeny v tom, že on vyrostl u hřbitova. On tady žil na dohled tehdy ještě funkčního hřbitova u kostela svatého Václava a byl přítomen jako malé dítě rušení hřbitova, vykopávání těch zesnulých a jejich přepohřbívání do kostnice nebo do nově vznikajícího hřbitova, takže si myslíme, že tohle to v něm mohlo nechat určitou stopu potom v tom budoucím životě a i v tom vztahu k tomu spiritismu. On totiž fungoval velice dobře jako spiritistické médium. Dokázal se dostávat do takových jiných stavů vědomí. To zase bude potom zřejmě souviset s tou jeho abstrakcí a s tím, co se mu dělo v hlavě tady přitom. Takže se účastnil seancí a různě do sebe nechával vstupovat duchy. Údajně takhle prý hovořil i s Mánesem.
2: Vy jste zmínil kostel svatého Václava, kde byl, kde vyrůstal. Ten kostel tady je dosud.
1: Ano, ten kostel tady je dosud a v době, ve které žil František Kupka, tak už vypadal takto, jak vypadá dnes.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď na chvíli vydáme do Francie. Ve Francii totiž skončila velmi navštěvovaná pouť do Lourdes. Jaké téma letos měla, to je otázka pro naše spolupracovnici Marie Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, mluvilo se o tom, že pouť je částečně posunutá, trvala od 12. do 17. srpna. Zásadním datem pak byl 15. srpen na nebevzetí Panny Marie. Jednalo se už o 153. pouť k na nebevzetí a letos měla téma, nebo spíš takový podtitul, velmi přesný a v něčem i tradiční, a sice Zdravas Maria, milosti plná. Jedná se o národní pouť, která existuje přes 150 let, vznikla na základě zjevení Panny Marie v roce 1858, kdy se 14-leté Bernadette Soubirous 18krát zjevila Panna Marie v jeskyni Massabiel. I hned se pověst o zázraku rozšířila mezi věřícími a místo se stalo vyhledávaným poutním místem.
0: Katolická církev toto místo tedy uznala a od té doby se v Lourdech konají pravidelné pouti.
1: Katolická církev zjevení uznala a právě od roku 1858 eviduje 72 zázračných uzdravení. Poslední uznala v květnu 2025. Tyto lurdské zázraky jsou velkým lákadlem pro mnohé věřící. Od roku 1883 navíc existuje takzvaná kancelář konstatování, ověřování zázračných uzdravení. Ta stojí na Mezinárodním komité sdružení, vytvořeném v roce 1947, které je složené z lékařek a lékařů z celého světa, kteří jsou zodpovědní za určení, zda je léčba nevysvětlitelná a náhlá. Přitom zkoumají mezi miliony žádostmi, které jsou podané návštěvníky a poutníky během každého roku.
0: A Lourdes jsou tak velmi navštěvované.
1: Ano, to je samozřejmé. Lourdes jsou 13-tisícovým městečkem v podhůří Pyrenejí, které ale přiláká až 3 miliony poutnic a poutníků věřících každý rok. Nejfrekventovanějším týdnem je pak samozřejmě národní pouť na nebevzetí, která právě proběhla. Ve Francii se tak jedná o nejdůležitější poutní místo.

0: Do magazínu Mezi nebem a zemí předáváme dnes i tuto zdánlivě netradiční zprávu. V lesích u bavorského Geistálu žije hodně sojek. I podle nich se přijmenuje spolek mladých Sojka, který v této vesnici nedaleko českých hranic už přesně 30 let pořádá letní tábory pro české a německé děti. Ty se na nich potkávají, poznávají a navazují přátelství bez ohledu na hranice, historickou zátěž nebo předsudky. Centrum Bavaria Bohemia za toto úsilí 29. srpna slavnostně ocenilo dnes už 3 generace Sojky a jejich 2 partnerských organizací cenou Brückenbauer neboli stavitel mostů. Podrobnosti má Noemi Fingerlandová.
1: Na mě to tam tehdy udělalo obrovský dojem, protože na konci toho tábora se tam přes tábořiště postavil takový jako dřevěný most a poslední večer jsme šli proti sobě z jedné strany ty české děti, z druhé strany ty německé a vždycky jsme se uprostřed objali nebo jsme si podali ruku a bylo to hrozně jako symbolický a strašně, strašně pěkný.
2: Vzpomíná na rok 1999 jedna z účastnic a později také vedoucí táboru v Geistálu Tereza Pražská, zakladatel Sojky. Leopold Černý přibližuje, jak vlastně tábory vůbec vznikly.
3: V roce 1949 v Geistálu byl první tábor sudetoněmecké mládeže, což byli potomci těch odsunutých Němců, nebo vlastně v té době ještě i děti, které byly odsunuté. A od té doby se v Geistálu každoročně ty tábory pořádaly. Pořádala je organizace Sudetoněmecká mládež. A ta právě v tom roce 1990, hned ten první rok po sametové revoluci u nás, pořádala poprvé v historii vlastně česko-německý tábor s tím, že tam se snažila různými kanály pozvat i děti středíšů Československa.
2: Byl mezi nimi právě Leopold Černý a jeho pozdější manželka Magdaléna.
3: Postupně, jak jsme rostli a jak se s dětí stávali vedoucí, tak potom vznikla Sojka jako česká organizace, partnerská organizace sudetoněmecké mládeže.
2: Téma druhé světové války a odsunu sudetských Němců bylo u nás v 90. letech ještě živé.
3: My jsme ze začátku opravdu s tím problémem měli velké, bylo i několik anonymních dopisů a psalo se o nás negativně v nějakých publikacích jako Pátá kolona. Musím říct, že ze strany jako oficiálních institucí a ministerstev tam vůbec jsme nevnímali žádný problém, naopak od začátku nás podporovali dotacemi i jako vlastně radami morálně a tak dále, takže tam to bylo v pořádku, ale postupně se to vyvíjelo a opravdu to bylo téma nějakých těch národních zájmů a vymezování se politické reprezentace vůči sudetským Němcům, což vlastně bylo převzato z toho socialistického Československa.
2: Dnešní děti už podle Magdalény Černé na táborech historická traumata neřeší.
4: Oni se daleko víc posunují a i se tak definují, jako že jsou Evropani. Že to není jenom o Češích, o Němcích a o té spolupráci, ale oni prostě ty hranice už nevnímají tak intenzivně a nejsou to jenom hranice mezi Českým a Německem, ale vůbec jako evropské hranice. A že to docela hezky dokládá to, že my, když jsme tam začínali jezdit, tak jsme měli 3 stožáry a na těch stožárech jsme měli německou, českou a sudetu německou vlajku. Pak jsme měli 4 stožáry, přibyla tam vlajka Evropské unie. A teď už tam ty děti sudetu německou vlajku nemají.
2: Osobní setkání, přátelství a společné zkušenosti přinesly ovoce. S jakými pocity přebírají zakladatelé Sojky spolku mladých cenu stavitel mostu?
3: S obrovskou hrdostí, co se nám vlastně podařilo a že to vlastně 30 let už funguje do dneška a funguje to krásně. Proměnilo se to, jak se promění i ta doba, ale funguje to dál, základní principy, hodnoty na těch táborech, na těch našich akcích pořád jsou vlastně v praxi realizované a ta cena, ta je, já osobně to beru jako obrovskou odměnu za tu činnost. Pro nás to byl samozřejmě obrovský jako koníček, vznikla tam obrovská přátelství, takže to nebylo něco jako, že se něco muselo, bylo to za odměnu a tohle je taková třešnička na dortu.
4: Hrdost a dojetí a to, že když se člověk ohledne, tak prostě za sebou má něco, co pomohlo vybudovat a že to třeba změnilo spoustě lidem životy. To, že se octli na tom táboře nebo na těch akcích Sojka, tak jak se to třeba stalo nám.
2: Dodávají čerství laureáti ceny stavitel mostu Leopold a Magdalena Černí.

0: Blíží se 10. hodina, s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravila Lucie Kolářová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Události se neopakují, i když se opakují. Konec prázdnin a začátek standardního školního a pracovního rytmu, kolikrát jsme to už zažili. Každý rok se to vrací, zase stojíme před závazky a povinnostmi, které budou nevyhnutelné. A i když jim třeba jdeme vstříc s jistou rutinou, nebude to stejné, protože stejní nejsme my sami. Dalo by se ovšem namítnout, že člověk používá zaběhnuté postupy, zpravidla opakuje tytéž chyby a nikdo nepřekročí svůj stín. Jenže zaběhnuté postupy musí být modifikované, pokud mají fungovat. Tatáž chyba je vždycky nová chyba, protože jsem se jí dopustil znovu, přestože tady byla i šance, že se jí vyvaruji. A náš vlastní stín? Ten se přece mění už v průběhu jednoho jediného dne, podle toho, jak vysoko stojí slunce, podle toho, kde se právě nacházím, podle toho, jak rovně a pevně stojím, podle toho, jak dokážu čelit svému strachu. Každý asi zná výrok řeckého filozofa Heraklita z Efesu o tom, že dvakrát nelze vstoupit do téže řeky. Plutarchos, další starověký filozof a spisovatel, k tomu dodává, ani se nelze dvakrát dotknout smrtelné bytosti v témže stavu. I když je ta řeka pořád tatáž, teče v ní neustále nová voda a teče pokaždé jinak. A žádný člověk, byť bych ho třeba i důvěrně znal, nefunguje jako stroj na klíček. Jak se to pak ale má s našimi očekáváními? Zdá se, že i bez filozofů tušíme, že přestože se běh světa neustále vrací, není stejný a nikdy je stejný. Pracovní rok má svůj předvídatelný rytmus. To nicméně neznamená, že doopravdy víme, co nás čeká. Právě naše očekávání nás prozrazují, jsou plná neklidu, také zvědavosti, obav, ale i dychtění. Kdybychom si opravdu mysleli, že všechno poběží stejně jako v loni, vůbec žádná očekávání bychom neměli. Nic bychom nevyhlíželi, ničeho bychom se nebáli. Nejspíš by nás to ani netěšilo. My však ze zkušenosti víme, že to, na čem nám doopravdy záleží, je jedinečné a tudíž nepředvídatelné. Podle Herakleita svět je tím, co udržuje pohromadě napětí, asi jako hra na strunný nástroj nebo střelba z luku. Napneme, pustíme. A ono to něco způsobí a není to statické. Hudební nástroj zazní tónem, struna je rozkmitaná, šíp vystřelí a zasáhne, tětiva se ještě chvíli chvěje. Aby to fungovalo, musí rám, ať už jakýkoliv, vydržet napětí. A pak je to ovšem krásné. Naše očekávání mimo děk předjímají napětí, jemuž budeme vystaveni a zároveň už touží po tom, co nastane poté, až to pustíme. V očekávání nového cyklu roku si nevystačíme s představami, které by pouze kopírovaly to, co už jsme mnohokrát zažili a co se s vysokou pravděpodobností zase zopakuje. Takové představy by chtěly zadržet vodu, která řekou už protekla, jako doteky, které by patřily včerejšímu člověku. Očekávání v sobě zahrnuje připravenost vnímat proměny času a porozumět jim, aniž by jim snad člověk směl vyrvat jejich tajemství.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Policie při vyšetřování pádu větrníku u Počtátu pracuje s několika verzemi. V Česku by mělo ubýt míst bez mobilního signálu. Skansen v Příkazích na Olomoucku dnes pořádá tradiční dožínky. Budeme mít oblačno až polojasno s teplotami do 27 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Policie stále vyšetřuje pád větrné elektrárny u Počtátu na Přerovsku. Podle mluvčí Miloše Zajícové pracuje s několika verzemi. 30 metrů vysoká větrná elektrárna u Počtátu spadla minulý týden ve čtvrtek. Nikdo nebyl zraněn. Škoda je zhruba 200 tisíc korun. Pád mohl podle policie způsobit silný vítr. Elektrárna totiž měla zaseklé lopatky turbíny a od začátku července byla mimo provoz. V Česku je momentálně zhruba 1800 lokalit bez mobilního signálu. Lidé se z nich nedovolají ani na tísňové linky. Většinou nejde o hustě obydlené oblasti. Jedná se ale například taky o část Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Palařimova. Brzy by se to ale mělo změnit. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 dvě třetiny těchto míst pokryly.
2: Úřad po operátorech taky chce, aby zajistili signál třeba na hlavních vlakových koridorech, například mezi Prahou a Bohumínem nebo mezi Českou Třebovou a Brnem. O podmínkách s nimi bude teprve jednat. Pokud ale operátoři podmínky nesplní, úřad jim hrozí, že jim neprodlouží příděly kmitočtů. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Hráz Brněnské přehrady čeká od konce září rozsáhlá rekonstrukce za více než 46 milionů korun. Povodí Moravy aktuálně dokončilo výběrové řízení na stavební firmu. Ta kompletně zbourá 85 let starou mostovku a nahradí novou konstrukcí. Úplná uzavírka pro veškerou dopravu i chodce začne 29. září a potrvá až do prosince příštího roku. Potvrzuje mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka.
3: Po dokončení prací bude doprava po mostovce řešena jako sdílená zóna pro chodce i vozidla s rychlostním omezením. Toto řešení společně s novým osvětlením v budoucnu přispěje mimo jiné také k větší bezpečnosti dopravy i návštěvníků Brněnské přehrady.
1: V Příkazích na Olomoucku v těchto chvílích začínají tradiční dožínky. V tamním skanzenu návštěvníci uvidí ukázky tradičních řemesel i vystoupení dechové kapely Věrovanka. Akce Dožínky na Hané potrvá do 17 hodin, dodává vedoucí Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích Ludmila Packová.
4: Po celý den bude možné sledovat výrobu dožínkového věnce a také si ji vyzkoušet. K dispozici bude tradiční krojová poradna expertek na hanácký lidový oděv. A v provozu bude také mlátička i fukár a kdo bude chtít, může zapojit vlastní síly při tradičním mlácení obilí cepy. Sport.
1: Třetí kolo fotbalového mulkapu nabídne hanácké derby. Sigma Olomouce představí na hřišti druholigového Prostějova. Zápas by se měl hrát ve středu 16. září. Fotbalisté z Kozlovic u Přerova, kteří vyřadili obhájce trofej Karvinou, přivítají Pardubice.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme oblačno až polojasno, ojídnile hlavně na horách, přehánky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukr bude mírný západní vítr, který později zaslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nahoru máme hlášenou mezi Šumperkem a obcí Dolní Studénky. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Voňavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduli pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
1: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
2: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstead.
1: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
2: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
1: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
2: Kořalka úplně ne.
1: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
2: Hydrolát je vlastně voná vodička.
1: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
2: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyloženě místo parfému.
1: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
2: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestříhne až na podzim, aby to právě dělalo cený díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl voňavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
1: jako největší sílu,
2: největší vůni.
1: Bude dorůstat ta levandule?
2: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
1: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
2: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
1: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
2: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
1: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
2: Ano.
1: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
2: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
1: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
0: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Kde to na Hané na přelomu léta a podzimu nejvíc ožívá tradicemi, zpěvem a pestrými kroji? A jaké melodie vás zaručeně naladí na jeden z nejoblíbenějších národopisných festivalů u nás? Nové vydání pořadu Cymbal a husle vám tentokrát přinese hudební pozvánku do víru, tance a písní na folklorní festival Lidový rok do Velké Bystřice v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejník. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříka za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. To ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač si asi představil, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselý než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů, tak prosím vás to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že si s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si normálně kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. Samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli k tomu okyselně to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
1: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem klupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
2: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
1: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch loukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak létá do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A

0: i pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo? Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu krávnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláků zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve Čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek související s dotacemi na zateplení domu.

0: poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Na závěr prázdnin vás ještě jednou vezmeme na dvoustý koncert série Živě v červnovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé trávy, které bylo dokonalou tečkou celé akce. V neděli po 6:30 večer budete podruhé s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé trávy.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde a dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy?
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura a ta agentura ta má jediný zájem a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firem tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, veme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SVJ, že jim pomůžeme a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tady říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Prezident Pavel přijede příští týden do Konice, setká se se starosty. Policisté tento víkend více kontrolují auta na silnicích. Fotbalista Olomouce dnes v lize nastoupí proti Baníku. Dnes má být oblačno až polojasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Prezident Petr Pavel přijede v úterý do Konice na Prostějovsku. Ráno se ve škole v Brodku u Konice zúčastní zahájení školního roku a pak bude debatovat se starosty mikroregionu Konicko. Zástupci obcí chtějí s prezidentem mluvit o rozdělení výnosu z daní, které vybere stát, a také o záměru vlády zastavit v příštím roce dotace na opravy krajských silnic. Potvrdil to starosta Konice Michal Obrusník z Hnutí STAN. Podle něj Konicko patří mezi oblasti Olomouckého kraje, kde jsou cesty nejvíce zanedbané. Policisté tento víkend kontrolují auta na silnicích. O posledním prázdninovém víkendu totiž policie očekává silný provoz kvůli návratům z dovolených. Podle koordinátora prevence Miroslava Měchury se zaměří třeba na bezpečnostní pásy, dětské autosedačky a dodržování základních pravidel.
2: Rychlost, dále zákaz požívání alkoholických nápojů a vždycky se jedná o takové ty rizikové úseky anebo takové ty frekventované a úseky, kde je třeba nějaké dopravní omezení a řidiči třeba úplně nepočítají, že tam může nastat nějaká dopravní komplikace.
1: O tomto víkendu můžou lidé přispět do sbírky Školákům od srdce. Ve vybraných prodejnách budou dobrovolníci vybírat tušky, pera, sešity, penály, ale taky třeba lahve na pití nebo aktovky. Pak je předají dětem z chudých rodin. Do sbírky je také možné přispět online. Pokračuje manažérka sbírky Magda Frišová z Diakonie Českobratrské církve evangelické.
3: Uvádí se, že v Čechách je ohrožený příjmovou chudobou kolem milionu lidí a třetina z nich jsou vlastně samoživitelé, což vlastně je to největší téma pro ně, protože tam prostě jenom jeden plat a těch peněz na ty pomůcky je málo, takže vlastně kolem 200 000 dětí třeba v České republice nemá dostatek školních pomůcek nebo žije v tom ohrožení chudobou a ta sbírka je vlastně zaměřená pro ně.
1: V jesenických smetanových sadech se dnes děti budou loučit s létem. Těšit se můžou na divadelní i šarmířské vystoupení. Akce začíná ve 2 hodiny odpoledne, říká Táňa Matelová z městských kulturních zařízení.
4: Hlavním bodem bude ve 4 hodiny divadelko s názvem Pohádka z budíku. Děti i dospělí se ale mohou těšit také na bohatý doprovodný program. V plánu je malování na obličej, vodní hrátky s krtečkem, střelba z luku nebo jízda na koni a poníkovi. Nebudou chybět ani skákací hrady a lokální dobroty. A zábavu také zajistí šermířský spolek Jeseník. Sport.
1: Fotbalisté Olomouce budou v Šancelize zabojovat o další vítězství. V 6. kole nastoupí na stadionu ve Vítkovicích proti Baníku. Zápas začne ve 20 hodin. Zvláštní bude pro trenéra Sigmy Pavla Hapala, který Baník do loňského října vedl. Počasí. Dnes se čekáme oblačno až polojasno, ojídněle hlavně na horách, přehánky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Poukr bude mírný západní vítr, který později zaslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Olomouci je částečně uzavřena ulice Šlechtitelů kvůli opravám silnice. Omezení potrvá do pátku příštího týdne.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré dopoledne přeje Vítek Šoukal. Pohled do kalendáře napovídá, že se pomalu, ale jistě blíží září. Někdo se na tento měsíc těší, jiní trnou a říkají si, proč to zase někdo připomíná. No, štěstí přeje připraveným, tak nezapomeňte zkontrolovat, jestli vám či vašim dítkám nechybí něco do školy. Už za malou chvíli se podíváme do Šumperku. V tamních smetanových sadech dnes lidé běží pro dobrou věc a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Iveta Bartošová. Dobré dopoledne.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 11:15. Běhej s integrovaným záchranným systémem. To je název charitativní akce, kterou dnes pořádají hasiči v Šumperku. Jak můžou lidé pomoci a komu hasiči vybrané peníze předají? To zjišťovala reportérka Barbora Tašovská, která je na místě. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Co vše si organizátoři pro účastníky připravili?
1: Tak já jsem teď ve Smetanových sadech, kde právě před malou chvílí odstartovala ta hlavní část závodu, tedy běh na 5 a 10 kilometrů. Kromě hasičů, policistů nebo záchranářů se ho účastní také veřejnost. Už od rána tady ale běhali děti, pro které byly připraveny samozřejmě kratší tratě. V parku je pak pro návštěvníky připravený také doprovodný program. Vyhlášení výsledků bude o 1:30 odpoledne, program pro návštěvníky ale pak bude ještě pokračovat až do 16. hodiny.
0: Komu tedy vybrané peníze z dnešního běhu pomůžou?
1: Jde o 9letou Elišku, která má vážnou neurologickou diagnózu. Eliška nemluví, potřebuje celodenní péči a její vývoj postupuje jen pomalu. Více popsal Jaroslav Hýbl z Šumperského hasičského sboru.
2: My se každý rok, letos už pořádáme 4. ročník, snažíme pomoct dítěti, které trpí nějakým vzácným onemocněním. Letos to je Eliška Dorňáková, která se narodila vlastně s různými potížemi, komplikacemi a v 8 měsících jí bylo diagnostikována vlastně atrofie mozkové tkáně. Eliška se nevyvíjí tak, jak by se měla vyvíjet, vlastně teďka skoro v 10 letech je na úrovni 2letého dítěte. Takže veškeré finance, které my vybereme na té akci, jdou právě její rodině.
1: Já jenom dodám, že Eliščin tatínek je také hasič.
0: Můžou pomoci i lidé, kteří se dnešního běhu neúčastní?
1: Ano, určitě můžou. Rodina má transparentní účet, na který lidé můžou posílat své příspěvky, říká Jaroslav Hýbl.
2: Určitě ta možnost tady je. Je vlastně vyčleněn transparentní účet přímo rodiny Dorňákové, na který můžou vlastně lidé přispívat libovolnou částkou. Ten transparentní účet je prostě veřejný, dokoliv se tam může podívat, kolik přispěl, kdy přispěl.
0: Určitě každý, kdo pomůže, si zaslouží velké poděkování. Tolik reportérka Barbora Tašovská, děkuji ti za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít novinka folkové kapely Meziměsto. Album s názvem Pramen, co neuteče. Jde o dílo autorské, které obsahuje 13 písniček v moderním svěžím hávu se zajímavými texty. K jeho poslechu vás zvu v neděli 30. srpna po 15. hodině v pořadu Na cestě. U mikrofonu bude Jarka Nosková.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Je štěstím na rodice zdraví a v milující rodině. Děti, kterým to osud nedopřál, potřebují naši pomoc. Snaží se o ní řadu let nadace Malý Noe a vedle ní Svatopul Číci. Neziskovka při základní škole Svatoplukova Olomouc. A jak konkrétně dětem pomáhají, poví Jaroslav Strejček a Žaneta Bravlík-Himrová. Poslouchejte s novým školním rokem novou dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 11:30. Vítek Šouka přeje příjemnou sobotu. Kaple svaté Trojice na okraji Čelechovic na Prostějovsku je poslední pravoslavnou sakrální stavbou dokončenou před atentátem na Reinharda Heydricha. Po něm za pomoc parašutistům církev postihly kruté represe. Více o tom uslyšíte už za chvíli v dalším dílu seriálu Zastavení v krajině. Dobré dopoledne.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady sobotní dopoledne, minuta po půl dvanácté, chystáte-li oběd, tak ať se vydaří.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
0: Kaple svaté Trojice v Čelchovicích na Hané je malá pravoslavná sakrální stavba. Za jakých okolností vznikla? Nám přiblíží duchovní správce pravoslavné církve v Přerově, Libor Raclavský. Sám kdysi právě v čelechovické kapli sloužíval.
2: Musíme se vrátit o pár let zpátky a říct si v podstatě, jak probíhal život té církve vladyky Gorazda, té české pravoslavné církve. V tom roce 1924, kdy se křídlo gorazdovské rozešlo s církví československou, za vladykou Gorazdem šly jenom určité komunity a ta čelechovická komunita byla jednou z nich. Byla to komunita, která byla menší a jejíž, řekněme, liturgický život probíhal v tamnější škole a víceméně z toho důvodu, že nebyli nějak moc početnější, tak ta myšlenka na to postavení chrámu přišla až dost pozdě a spíš zásluhou kněze Kolomackého, který tam potom v roce 39 přijel a který se snažil tu obec přesvědčit, aby do toho šli, i když už ta situace tehdejší 39. rok v té společnosti byla úplně jiná situace než ve 30. letech. Začala válka.
3: Proč si myslíte, že zrovna v Čelechovicích v této době Kolomacký na to tlačil, v čem viděli smysl toho postavit chrám právě tam?
2: Nemůžu mluvit za Kolomackého, ale myslím si, že spíš to byla taková strategie biskupa Gorazda, aby každá ta církevní obec měla svůj vlastní chrám, aby byli nějakým způsobem nezávislí na těch školách, Sokolovnách nebo kde všude prostě se sloužilo, aby ty obce se osamostatnily v tom liturgickém životě.
3: Jakým způsobem byla kaple budována. Hlavní podíl na ní měl právě Kolomacký.
2: Ano, hlavní podíl měl opravdu Kolomacký. Nejenže přesvědčil tu církevní obec, ale vlastně se tam přestěhoval a celková stavba, to všechno leželo víceméně na něm a na těch lidech, kteří byli ochotní v podstatě do toho projektu jít.
3: Jak dlouho trvala výstavba a jak dlouho ten chrám pravoslavné církvi sloužil?
2: Posvěcení základního kamene bylo právě na den, kdy Hitler přepadl Sovětský svaz, čili 22. června 1941. A na konci léta stála hrubá stavba. Ta stavba vyrostla velice rychle, ona je malá, takže není to zas, řekněme, něco komplikovaného. Až po druhé světové válce, o 6 let později, na ten samý den posvětil biskup Jeleferi, který sem byl poslán z Moskvy, tuto dokončenou stavbu.
3: Ta potom fungovala, sloužila svému účelu?
2: Sloužila svému účelu asi tak zhruba do těch 50. let, kdy odchází celá ta generace lidí, kteří zatím stáli, kteří to vybudovali. A mladá generace samozřejmě nepřichází s celkovou ateizací společnosti. A v těch 60. letech už to vlastnila obec, která to pak vrátila, myslím si, že v roce 1989. Takže ta kaple opravdu sloužila velice krátce.
3: Pojďme si popsat tu kapli. Ona na první pohled má ty znaky pravoslavného chrámu. Přibližme tu dispozici.
2: Z hlediska architektonického je to v podstatě takový čtvercový půdorys s jednou apsidou, čili jako architektonicky to není nic zvláštního, ale to místo, na kterém je, řekněme, svým způsobem takové zvláštní, protože opravdu je to trojúhelníkový pozemek hned u rušné křižovatky, ale samozřejmě, když člověk vejde dovnitř, tak tam jsou fresky Kolomackého, ten prostor je jakoby vtahující, řekněme, a sám, když jsem tam sloužil bohoslužby, tak mám tu zkušenost, že tam byla jak dobrá akustika, tak vlastně i ty bohoslužby se tam sloužily velice dobře, bylo to takové velice příjemné a člověk se tam opravdu cítil dobře. Myslím si, že když člověk pochopí ten prostor, tak i pochopí, že v té jednoduchosti, které je ten chrám postavený, tak může být jakoby uvnitř i pěkné nebo silné duchovní prostředí.
3: Říká duchovní správce a statutář.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Čtvrté studiové album skupiny Steppenwolf vyšlo v listopadu 1969 pod názvem Monster. Během necelých 2 let 4 dlouhohrající desky, to je dnes nepředstavitelné. Nejpolitičtější počin kapely nesklidil příliš ovací, přesto stojí za to si ho připomenout. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Steppenwolf.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 11:45. Dobré dopoledne.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Dožínky na Hané probíhají v Hanácké muzeu v přírodě v Příkazích a my jsme u toho prostřednictvím reportéra Aleše Spurného. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne, je to opravdový vrchol sezóny, spousta zážitků se tu dnes nabízí návštěvníkům. My už jsme viděli, jak se vážou snopy, jak se z nich staví mandele a panáky, jak se obilí mlátí v mlátičce, ta historická byla v akci. Dívali jsme se také na to, jak se potom používá fukar a právě teď paní Mikolajčíková vypráví o tom návštěvníkům, kteří kolem ní stojí a bedlivě pozorují, jak vytvářela dožínkové věnce. Já když jsem vstoupil, tak tady byl takový klid, že jsem si říkal, jestli vůbec jsem si nespletl datum, a pak jsem viděl, že všichni stojí okolo těch aktérů, kteří si třeba i pamatují ty žně ještě, když probíhaly takhle ručně, a poslouchají bedlivě. Ono to bylo vlastně asi dost těžké v těch dobách, kdy lidé takhle museli dobývat to obilí, ale dnes je to vlastně zábava tady v tomhletom muzeu v přírodě. My tu máme paní Ludmilu Packovou, vedoucí Hanáckého muzea v přírodě, vedoucí Hanáckého skanzenu. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
2: Tak jak to tady dnes vypadá a jak to vyvrcholí?
3: Máte pravdu, že dneska pro nás je to taková zábava, nebo spíš poučení, za to jsem moc ráda, že je to takový mezigenerační dialog, který se nám tady tak přirozeně vytváří, protože, jak říkáte, pamětníci nám vypráví o tom, jak se dřív pracovalo na poli, ale zároveň jsou tady mladí lidé z Cholinky, ze souboru Cholinka, kteří se toho účastní jako krojovaná chasa. Zároveň tady máme muzikanty z dechové kapely Věrovanka a v naší kuchyni se naplno už peče, voní to tam krásně dvojctihodnými koláčky, povidla a tvaroh, lidé to jistě znají. A takže je to taková, ano, je to slavnost, která je naplněná těma spoustou hlubokými zážitky, ale taky hlavně to i o těch chutích a vůních a o té radosti.
2: Ano, zážitky, mnoha smysly, ano. A zároveň škola hrou, řekl bych. Jak jste mluvila o těch koláčcích, tak já jsem měl zrovna ořechový, asi před 10 minutami vytažený z pece, ještě křupavý. Byl to velký zážitek a bavil jsem se i s tím pánem, který je tam peče, že to není jen tak odhadnout třeba tu křivku toho topení dřeva v téhle té staré historické peci. Já bych si dovolil tady vstoupit trošičku do toho programu a vzít k mikrofonu třeba pana Ivo Čepěla, který tu obsluhoval ty historické stroje. Vy jste stál u té mlátičky a já jsem si říkal, to je takové hezké, milé, taková zajímavá činnost, ale on, když u toho člověk asi v minulosti stál celý den, tak to bylo asi úplně něco jiného.
4: No, dobrý den, no, nebyla to žádná lehká práce, přitom bylo plno prachu a většinou to bylo horko, že je to celý den, a pokud ten třeba to byl ten strojník přímo od jeho a bylo to pro celou dědinu, tak to trvalo hodně dní, že? Než všichni přijeli tam vemlátit a než to bylo všechno hotové. No, my jsme tady vyskanzeno, těch mlátiček je nekolek. A protože se tady vždycky mlátilo těma cipama a takový, tak se mi to zdálo takový nekompletní, tak jsem tam našel jedno takovou menší mlátičko, protože ty obily nemáme moc a od na těch velkých mlátičkách by to bylo raz, dva hotový a nebylo pak co okazovat. Takže jsem ho tam moc už vytáhl, zprovoznil a už nějaké možná pátý rok tady na těch žních to používáme. Je to mlátička od firmy Veselý Lázně Bohdaneč, což je o Pardubic, a je taková specifická tým, že byla asi původně určená na plodiny s menšíma semínkama, jako jetel nebo len nebo proso, podle toho, jaký vlastně tam byla aj seta, protože tam se to vlastně třídí a odděluje se ten zbytek té slámy od toho zrna. No a takže jsme to nahradili většíma setama, které odpovídají ty mobilní nám, co tady máme, většinou je to pšenica teda, některé roky i ječmeň.
2: No, slyšíme, že tomu rozumíte a určitě to našim posluchačům, když přijdou přímo na místo, vysvětlíte dopodrobna. Kdy zas ta mlátička bude v provozu, kdy pojede? No,
4: dneska pojede ještě dvakrát, že? Je to asi dneska kolem 1 hodiny a pak ještě o půl čtvrté.
2: No a já bych tady vstoupil ještě dál do programu. programu. Paní Mikolajčíková, prosím vás, nezlobte se, vážení přátelé, já si ji uzmu na chviličku pro rozhlasové vysílání. Paní Mikolajčíková, vy už tady k tomu k skanzenu a k těm příkazům také patříte, vlastně jste tu jako doma, tady na tom místě, a vy umíte plést ty velké dožínkové věnce. Kde jste se to naučila?
5: Já jsem původně učitelka a odjela jsem na rodní školu, to znamená od 1. do 5. třídy, tam se učí pracovní vyučování, výchova. No a měli jsme jeden takový kurz, kde floristika to vlastně byla, tam nám ukázali, jak se dělají věnce, protože mně se ty věnce líbily, a tak jsem dělala takový jako pokus omyl.
2: Ale jak vám to trvá dlouho dnes vyrobit tady tenhle ten věnec?
5: Určitě hodinu.
2: Tak můžete se přijít podívat samozřejmě i na paní Mikolajčíkové, jak jde práce od ruky. A já bych tady ještě přepadl i nějaké návštěvníky. Co pro vás byl dnes největší zážitek?
6: Asi...
2: Bylo jich hodně určitě. Pro vás?
7: Tak líbilo se mi, jak se oddělovalo to obilí od těch klasů vlastně na tom stroji potom už, které šlo vlastně po těch cepech.
2: Ale je lepší přijít do obchodu a koupit si, že ten rohlík nebo chleba už hotový.
7: Já si teda peču sama doma chleba.
2: Jo, pečete, ale nemlátíte.
7: Nemlátím.
2: My jsme se dozvěděli, jak se cepy mlátilo, jak se zpevňovala podlaha. To všechno si tu můžete vyzkoušet a máme tu i průvodkyni, třeba paní Zbořilovou, která umí skvěle hanácky. Tak co jste tu dnes hanácky už vyprávěla?
8: No tak já jsem nejprv povídala o písaračkách. To byla takový skupinka ženských, který jsem chodila z dědiny Písařova, nebo od Písařova, to je kousek od Šumperka, a kde se, ještě než se seklo obilí srpama, jsem chodívávala pomáhat sedlákům na žních.
2: Z chudých krajů do těch bohatých a schovávali si ty dvojctihodné koláče, výdali třeba jenom tu marmeládu a to ostatní nechávali svým dětem, aby měli také co jíst. I to se tady můžete dozvědět. Dnes do kolika ten program bude pokračovat?
8: Do pěti. Měl bebe do pěti a vlastně ta demonstrace těch žní bude ještě dvakrát. Teď máme teprve první kolo za sebou a ještě dvakrát ho budeme mít.
2: Z Hanáckého muzea v přírodě s příkaz Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Vyprávě.

0: cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli má.
1: Také dnes vám dělá společnost Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude poledne. Hasiči pořádají v Šumperku charitativní běh. Více o tom už ve zprávách v celou. Po 12. hodině už s vámi bude kolega Bořek Volný. Vítek Šoukal přeje příjemný víkend a v pondělí ráno se budu těšit na slyšenou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dvanáct hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V hanáckých kasárnách v Olomouci vznikne soukromá základní škola. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Hasiči pořádají v Šumperku charitativní běh. Odpoledne čekejte polojasno, přechodně až oblačno, večer skoro jasno až jasno a teploty do 27 stupňů. Pěkné poledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. 144 žáků pojme nová soukromá škola v Olomouci. Vznikne v části rozlehlé budovy hanáckých kasáren v centru Olomouce, kterou loni na jaře koupila od státu brněnská společnost Salibary. Přestavbu některých prostor třetího patra na základní školu tento týden povolil stavební odbor olomouckého magistrátu. Nová základní škola má být dokončena do závěru roku 2027. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku letošního roku to za ně mají udělat školy. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada ale i tak studentům radí, aby si u pojišťovny ověřili, jestli škola povinnost splnila.
2: V tuhle chvíli je možné, že se ještě tato praxe úplně nevžila, a proto bych doporučil všem studentům, pokud si nejsou jisti, že je u nich správně vedena na pojišťovně ta skupina pojištěnce, aby si tuto skutečnost ověřili, a to jednoduše přes aplikace, která každá zdravotní pojišťovna svým klientům nabízí.
1: Hasiči v Šumperku dnes pořádají charitativní běh na podporu rodiny nemocné 9leté Elišky. Akce s názvem Běhej s integrovaným záchranným systémem začala ráno a končí večer ve Smetanových sadech, řekla mluvčí hasičů Lucie Balážová.
3: Celý výtěžek z akce poputuje na transparentní účet. Pomůže tak Elišce, dcerce našeho kolegy ze šumperské stanice. Rodina dar využije především na léčebné pomůcky a rehabilitace, které Elišce pomáhají a zlepšují kvalitu jejího života.
1: V centru Moravské Třebové a na nádvoří zámku dnes pořádají akci Slamák, dožínkové a pivní slavnosti. Tradiční zakončení léta nabídne folklorní vystoupení, koncerty, divadlo i ukázky tradičních řemesel. Podrobnosti přidává dramaturgyně kulturních služeb Nikola Lachman.
4: A z toho hlavního programu bude hrát Dakšel, Monkey Business nebo Narvan. Všechny kapely budou vystupovat na náměstí. Na nádvoří budou tradiční řemesla, ukázka lidových tradic, pohádky pro děti, slaměné sochy, hudební vystoupení a mnoho dalšího. A samozřejmě nebude chybět bohaté občerstvení. Sport.
1: Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství světa v Poznaní do finále závodu na 500 metrů a zítra bude na neolympijské trati obhajovat titul. Ve finále debl kajakářů na stejné trati je i dvojice Jakub Špicar a Daniel Havel.
0: Počasí.
1: Odpoledne čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně až oblačno, večer skoro jasno až jasno, teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách okolo 16 a mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Olomouci je částečně uzavřena ulice Šlechtitelů kvůli opravám silnice. Omezení potrvá do pátku příštího týdne.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak jsem si říkal, stihnou to, nestihnou, už jenom pár hodin zbývá z těch letošních hlavních prázdnin a ono, stihnou to, ale až v roce 2027 s tou novou soukromou olomouckou školou v hanáckých kasárnách. A to už jenom kousek na Horní náměstí v Olomouci, kde muzika hraje a břinká, tedy kdyby jedna muzika vojenské muziky, hlavně ze zemí Evropy. No a když Poláci se opřou do Škoda lásky, je to téměř až dojemné i strhující, tak třeba pokud budete ještě mít během víkendu a během dnešního odpoledne, tedy především čas, prostor, tak se stavte na Horním náměstí. Teď se dívám, polední pauza, ale potom zase mezinárodní orchestry vojenské budou hrát a břinkat a my budeme vyhrávat podle vašeho dneska 29.8. a to nejenom všem narozeninovým nebo svátkovým oslavencům. V tom kalendáři je dneska jméno Evelínka, zítra Vladěna. No a potom už je tady 31. Pavlínka a pak 1. září. Tak pojďme ještě za exotikou cestovat a možná i vzpomínat.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Ananas, Caracas a trocha toho cestování, 12 hodin, 8 minut, 29. srpnového času poledního, linka 221-555-444. A kdo pak na ní a komu pak zahrajeme báječnou ženskou? Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore, prosím vás pěkně, tady z Jeseníku bych chtěl vás poprosit, zahrejte manželům Zaoralovým k dnešnímu výročí, 25. výročí svatby, a jestli můžete zahrát písničku od Michala Tučného, když si báječnou ženskou vezme báječný chlap, a přeje jim hodně zdraví, ať jim to ještě dlouho vydrží. Posluchači z Jeseníku a jejich soused a kamarád Jorgos.
1: Děkujeme moc a moc zdravíme k vám i k sousedům. Děkujeme pěkně. Za chvilinku další přáníčka třeba od vás po telefonních linkách s výběrem písně, anebo když se přidáte také na čísle 723 70 33 51. Tady čteme, že máme poslat písničku k narozeninám pro babičku Jarunku, protože je hodná, skvělá kuchařka a krásně to zase dneska u ní vypadá a voní jako vždycky. Písnička zamíří také Růžence Navarové z Podolí toho času v Lošticích a ještě i Pavle Petrové z Loštic. Hodně zdravíčka, všechno nejlepší k jejich narozeninám za celou rodinu. Přeje sestra Hela, předávají se taky Anička s Bohušem i Bořek a Český rozhlas Olomouc. A ta další přání jsou k mání právě na tomto telefonním spojení.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: SMS 723 70 33 51 a pak také telefonní spojení k nám do studia v Českém rozhlase Olomouc. Zavedená linka 221 555 444 a Jindra, dobrý den, pěkné poledne.
1: Dobrý den, pane moderátore, tady Jindra od Olomouce, koupí šničku od Evy Falní, posílám vám i šplávaři, hezký zbytek služby a mnejte se hezky, nasledanou.
0: Moc děkujeme, hezký, krásný prázdninový čas i vám a hezké léto, no a nebo hudební zážitky, které s tím hlavním programem festivalu hudebních, vojenských hudeb v Olomouci proběhnou vlastně oficiálně od 14. hodiny. Zájemců tam je, tak kdybyste měli čas chvilku, tak se můžete také stavit, pokud si to ještě neplánujete. Muzika bude hrát třeba i po 17. hodině, nebo je dneska sobota, tak si tam Škodu lásky můžeme dát taky, můžeme vyhrávat Břinkat též, ale teď budeme hrát tu vybranou interpretku a třeba taky vzpomínku na jednoho interpreta světového, na Michaela. A písnička udělá radost, doufám, všem dnešním návštěvám, kteří se sjedou k dědovi a budou přát o 106. Zdravíme a přejeme také přes rádio všechno nejlepší dědečkovi k narozeninkám. A to k 85. zdraví Laděnka a celá rodinka. Píseň zamíří také pro všechny účastníky ultrazávodu 101 km Beskydská sedmička. Posílá teď zrovna ve Frenštátě Helena Nědobová. Pěkně zdravíme účastníky, diváky. No a myslím, že tak to počasí možná docela i příjemně vyšlo. Ono teda v noci byla samozřejmě zima a tma a ono se to běží, ta sedmička, takto ultra. Písnička zamíří určitě ještě také s láskou pro Jiříčka, kterému k narozeninkám přeji všechno nejlepší jeho děvčata Verča i Verunka. No a toto je méně ohraná Eva Farná a tak trošku i Moonwalk, měsíční chůze, a o tom to je, o Michaelovi.

0: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Přímo z místa. 4. srpna 1306 byl v Olomouci zabit Václav III. Historickou detektivku i spoustu dalších informací najdete na webu ostrovolomouc.cz. Do středověkého Olomouckého hradu se vydáme v neděli po 9. hodině s archeology Národního památkového ústavu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A zase jedna vzpomínková, jedna pohádková a konvalinková ve 12.21 v poledním vyhrávání na přání s Beatkou. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Beatka, to vás píjí. Chtěl bych nechat zahrát pro svoji babičku za bezradný tady vlastní prázdniny s babičkou, který jsem mohla mít. Děkuji moc, Beatka.
3: To je krása, to je prázdninová pohádka, teď ještě taky krásná konvalinková, vzpomínková a písnička, tady nebude zpívat Naděnka, bude zpívat Ivetka a Milan Milánek. No a písnička udělá radost taky Toničkovi v Beděhošti. Víra, láska, naděje jsou kořením života, to posílá jako vzkaz poselství do Beděhoště a hlavně tu víru, lásku, naději Janička z Malína. A Toničkovi i děkuje za písničku. Dál máme pozdravit i další účastníky běžeckých závodů až těžkých maratonů, a to na Sedmičku, tam jsme to nestihli, pořádáme taky jeden kousek od Olomouce, Orienťák v lesích, zdraví Vašík běžec, zdravíme běžce, dneska se nám roztrhl pytel přímo z trati anebo od diváctva. No a ještě pošleme písničku krásně od Andrejky do Rapotína mamince Lidošce. Pěkná písnička a poděkování a přání všeho dobrého od Andrejky.

0: tedy pohádka o konvalinkách. Simonová chladil, duo krásné, vzpomínkové, až téměř zamilované, zakoukané, to každopádně. No a dál písnička tady od nás pro paní Vlastinu a od Vlasty z Krnova pro koho. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já vás zdravím a děkuji vám ovka za výběr písničky a posílám písničku slíbenou panu Pavlíkovi, on už ví, pak paní Horničkové s Broničkou a celou rodinou, pak paní Halovskové, Jirkovi Zestupkové s Aničkou z Olomouce, no a Evičce do Krnova a paní Pavlíkové do Krnova, Janičce. A to je všechno a děkuji vám moc krát, jste moc hodnej.
0: Děkujeme za všechny a přidáváme pozdravení tentokrát i do práce sestřičce Vladince k brzkému krásnému svátku a za pár chvil také bude mít krásné půlkuletiny, narozeninky, zdraví zase její kluci, když nám to zdravívají děvčata, tatínky do práce a nejenom do práce. No dál písnička míří do Krnova paní Evičce. Evičce z Krnova, krásné odpoledne od Květušky také dneska a srdečná pozdravení. A ještě jednou do práce tentokrát na zahradu. Písnička Přání od babičky a malinkaté prázdninové kuchařinky, která je tady na prázdninkách a ta písnička je pro zase pánskou část rodinky na brigádku, na zahrádku. Tak pojďte, chlapi, možná, že už si chlapi dávají, papkají, no a k tomu si poslechnou písničku a hlavně krásná pozdravení. Děkujeme babičce a ještě moc zdravíme na prázdninky i k vám.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc

0: moravské defilé a taky jedna třeba méně ohraná. A teď ve 12 hodin, skoro 31 minut, dostává slovo prostor paní Zdenička. Pěkně vítáme.
1: Dobrý den, Bořečku, děkuji za přivítání, že jste mě vzal. A písničku posílám Janičce Jiřímu do Roštění, Helence Jadrničkové do Vsiska, Zdeničce a Jarmilce do Hrochova, Marušce do Kroměříže, Miladce do Přáslavic a Julince do Přerova. Všem vám přeji klidné víkendové dny, prožité hlavně ve zdravíčku. Bořečku, vám děkuji a písnička je i pro vás. A těším se někdy opět naslyšenou.
0: Děkujeme pěkně a přidáváme samozřejmě i pozdravení k písničce vybrané po telefonních linkách. Také z čísla 723 70 33 51. A zdravíme dědečka dalšího oslavence, našeho nejhodnějšího dědu Juru. Aby byl stále Jura a aby byl skvělý, báječný parťák, společník, pomocník, opora rodinky. Hlavně, aby byl ale zdravý a čupr, neboli Jura. Tak zdravíme Jiříka za celou rodinku. Zdraví Jiříček nejmladší a taky celá velikánská rodina. Těšíme se brzy na shledání a rodinou návštěvu. No a písnička teď zamíří také od Jany a Jiřího z Roštění, Marušce z Červené vody i Věrušce s Adámkem, Zdeničce z Prostějova, Zdeničce z Hrochova i Marušce z Kroměříže, Jiřímu z Kunštátu, Břeťovi ze Štítu, Jirkovi do Litovle, Jana, Jiří z Roštění. Odsud pěkně zdraví také téměř do celého světa a do části naší vlasti rozhodně. Písnička tedy potěší je, když byla vybraná pro ně, a potěší, doufám, také všechny ty prázdninové pohodáře, ať si ještě tedy opravdu užijou, ale ve zdravíčku a opatrně a taky pro švihálky.

0: prázdninová, pohodová a možná i lázeňská ve 12.36 29. srpnového času poledního. No teď třeba 90. leta, kdo by potřeboval závlahu, tak ale každopádně hlavně písnička o lásce od Roxette. Pro Jirku a pro koho? Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady nevěrnější posluchač Jirka ze Stupkové Zolomouce, pane Bořečku, pane moderátore Volný, moc krát vám děkuji.

0: kraním taky děkuji a přeju hodně zdravíčka. Pane Bořečku Volný, pane moderátore, přeju hezkou směnu, hodně zdravíčka a písnička i pro vás samozřejmě, i pro vašeho kolegu nebo kolegynku ze zpráv. A moc krát děkuji.
1: Děkujeme pěkně, také dělnictvo zdravíme a silničáře, cestáře. I cestářskou můžeme někomu klidně zahrát, když si bude přát po telefonních linkách. No je to fajn, že intravilány ostrůvky rozpulily třeba i těžko přechodnou stupkovou ulici směrem do toho kopce tam Neředínského, do Hněvotínské ulice. A řidiči i chodci trošku zpomalí a budou vědět, jak na to přejít to konečně. Písnička zamíří teď také skvělému kamarádovi Jozívkovi. Bude mít narozeniny, tak ho všichni kamarádi a kamarádky líbají a posílají mu krásnou písničku. Co nejkrásnější, ta teda bude. Hodně krásná, hodně zamilovaná, dojemná a chytlavá. No a ještě bychom prosili, když babi Helena opět prosí zprostředkovaně, abychom poslali písničku i do Vápené paní Bartošové, do Žulové paní Marci a taky Milatce z Přáslavic. I paní Uchytilové do Jeseníku posíláme, vyřizujeme.

Na závěr prázdnin vás ještě jednou vezmeme na dvoustý koncert série Živě v červnovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé trávy, které bylo dokonalou tečkou celé akce. V neděli po 6:30 večer budete podruhé s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé trávy.

0: Blíží se začátek nového školního roku. Se smělými plány do něj vstupují na základní škole v Jindřichově na Šumpersku, kde vůbec poprvé usednou do lavic i šestáci, což těší ředitele Petra Jordu, který má i do budoucna smělé plány. Rozhodně v nich nechybí učení matematiky a vlastivědy, důraz na individuální přístup a vytváření bezpečného prostředí. Lehce se to píše a říká, jak se to ale plní. Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Panečku, ředitelé budou ve všech pořadech teď následující týden a teď si skvěle, krásně, vesele zahrajeme, pokud možno i interpretovi písničky Hodně sil do rodiny. Teď musíme popřát. Vašek Neckář zahraje. Vašek Neckář, starší důležitá věc. No. A paní Staňce zahrajeme. Komu ještě? Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas a všechny posluchače a všechny zaměstnance. Tuhle písničku bych nechala zahrát. Zdenice z Holubic, Janě a Jiřímu do Rošení, Toníčkovi do Bedihoště, Lidušce do Olomouce, Láďovi Stovačová s Kanárkama a jeho sestře. A Lidušce do Jeseníku, nesmím zapomenout na Zdeničku z Hrochova. Děkuji vám. A to posílám ze srdíčka všem a přeji vám hodně zdraví a to, tato písnička je i pro vás, pro váš kolektiv celý. Děkuji a naslyšenou. Jste moc hodný.
2: Děkujeme pěkně, děkujeme moc a ještě přidáváme písničku pro Miloška od Věrunky, on bude vědět. Tak ano, rádi vyřizujeme, rádi posíláme. Prosíme, když píšete mezi 12. a 13., tak vám nemůžeme zahrát dechovku, ale rádi zahrajeme mamince Ružence ze Šumperska, taky od Míry s dětma z Loštic. Pěkně zahrajeme, kdybyste chtěli, samozřejmě rádi vám dechovky, lidovky zahrajeme jako vždy po 17. hodině. Tak a potom člověk neví, kam to mířilo písnička. Ta určitě ale zamíří taky pro skvělou babičku Mirku. K jejím krásným narozeninkám jí přejeme všechno nej. A je to tady opravdu mnohokrát, tak to zdůrazňujeme. A od rodinky a od pisatelky Jarči zdravíme velmi. No a ještě jednou pozdravení také kamsi do Prahy a hodně sil i panu Václavovi.

0: Pokračujeme ještě ve 12.50 skoro v sobotním vyhrávání, v poledne na přání, no a potom po 17. ty lidovečky, dechovečky, cymbálky. Teď jedna světová, i u nás známá, a prý tedy tentokrát volba na tu světovou verzi. Od Milatky z Přáslavic především, ale pošleme rádi komu, kam pak, to už necháme na vás. Dobrý den.
1: Dobrý den, Bořečku, zdravím vás a všechny v Českém rozhlase Olomouc a všechny věrné posluchače. A pohodový víkend a hodně zdravíčka nehoršícího posílám Helence z Uhelné, Aničce do Vápené, Lidušce Loničkové do Olomouce, Lidušce s Alenkou do Jeseníku, Jirkovi do Jeseníku a do Litovle, Elišce z Václavova, Marušce do Kroměříže a Evičce do Strukova. Písnička je také pro vás, Bořečku, a přeji vám příjemnou službu. Naslyšenou.
0: Děkujeme za všechny, děkujeme i za sebe. Dál pošleme písničku dalším pracantům, brigádníkům, ale především obrovským pomocníkům. Od dědy, od baby za velkou pomoc. Jednak obídek, papáničko a jednak velké poděkování přes Český rozhlas Olomouc, a to je Danečkovi, Míšovi a všem ostatním velikánským pomocníkům. Ještě jednou velký dík, zdůrazněno kapitálkami, velkými písmeny, tak zdůrazňujeme též. A ještě pošleme písničku taky ke krásnému blížícímu se narozeninovému i společnému životnímu výročí Jiříkovi, Danušce, ať se mají nadále tak rádi a hodně štěstí a zdraví taky k narozeninkám. Pozdravujte prosím všechny na ty prázdninky, ať si ještě pohodově užijí, a rodiče, ať to zvládnou s tím stresem teď ve školních potřebách a v supermarketech. Tak pohodičku, prázdninovku a ještě jednu vzpomínkovku posíláme.

ještě úplně v posledních vteřinkách a teď měří to ještě do 13. Ano, určitě zahrajeme rádi babičce Marušce Necové ze Hvozda do Bohuslavy, co všem pro radost, pro dobrou náladu od vnučky Zuzky s manželem, vnučky Moniky s přítelem, pravnoučat Sofie a Matýska, taky dcery Marušky s Martinem. Marušce i dneska do Hvozda, do Bohuslavic, pěkná pozdravení. Taky ale Ivance z Velkých Losin pěkně krásně zahrajeme od přítele, mám je velice rád, moc děkuje přítel Ivance z Velkých Losin k lepší náladičce. Přítel, který má moc rád, posílá písničku a jednu pohodovečku vzpomínkovou posíláme i my.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Policie pokračuje ve vyšetřování pádu větrníku u Podštátu. V Česku by mělo ubýt míst bez mobilního signálu. V Jeseníku se dnes děti můžou rozloučit s létem. Odpoledne čekejte polojasno, přechodně až oblačno, večer skoro jasno až polojasno, teploty do 27 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Ploha. Policie pokračuje ve vyšetřování pádu větrníku u Podštátu. Podle své mluvčí Miluše Zajícové pracuje s několika vyšetřovacími verzemi a prověřuje, zda mohlo jít o protiprávní jednání. Následně rozhodne, zda zahájí úkony trestního řízení pro konkrétní trestný čin. 30 metrů vysoká větrná elektrárna u Podštátu spadla minulý týden ve čtvrtek. Nikdo nebyl zraněn. Škoda je vyčíslena zhruba na 200 tisíc korun. V Česku by mělo ubýt míst bez mobilního signálu. Český telekomunikační úřad požaduje po operátorech, aby do roku 2034 dvě třetiny takových míst pokryly. Aktuálně je v tuzemsku bílých míst bez signálu zhruba 1800. Moravské divadlo Olomouc spustilo oficiální provoz kulturně edukačního centra. Sloužit bude laické i odborné veřejnosti. Podle ředitele divadla Davida Gerneše připravili řadu přednášek a workshopů i pro komunitní vzdělávání.
3: Třeba floristický workshop, nebo které se budou týkat třeba amatérského hraní, výroby kostýmu a tak dál. Druhou velkou cílovou skupinou jsou profesionálové, my se bavíme o technických workshopech i speciální kurzy rétoriky, asertivního jednání a tak dál. Poslední cílovou skupinou jsou děti a mladí studenti, kteří budou moci využívat jak ten studijní obor, tak právě pak navazující workshopy.
2: V jesenických smetanových sadech se dnes děti loučí s létem. Těšit se můžou na divadelní i šarmířské vystoupení. Akce začíná za hodinu, říká Táňa Matelová z městských kulturních zařízení.
4: Hlavním bodem bude ve 4 hodiny divadelko s názvem Pohádka v budíku. Děti i dospělí se ale mohou těšit také na bohatý doprovodný program. V plánu je malování na obličej, vodní hrátky s krtečkem, střelba z luku nebo jízda na koni a poníkovi. Nebudou chybět ani skákací hrady a lokální dobroty. A zábavu také zajistí šermířský spolek Jeseník. Sport.
2: Fotbalisté Ostravy nastoupí v 6. kole šance ligy proti olomoucké Sigmě, která se v případě 4. vítězství v řadě může dostat do čela neúplné tabulky. Utkání začne v 8 večer. Od 5 odpoledne už jsou na programu zápasy Zbrojovka Brno Zlín a Pardubice Artis Brno. Počasí. Odpoledne čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně až oblačno, večer skoro jasno až jasno, teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách okolo 16 a mírný západní až severozápadní vítr. Zítra má být polojasno až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách okolo 19 a slabý mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uberte na rychlosti na dálnici D35 na 244. kilometru ve směru z Olomouce do Mohelnice. V levém jízdním pruhu leží velký kus plastové folie a na Šumpersku v Podstřelmově je částečně uzavřena Hradecká ulice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Sámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové byli největší majitelé půdy v českých zemích. A došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4 000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne nikde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

kroutí, kde jsem to měl tak rád.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změnil můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámku

postavy. Cvla si tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal. A tebe jediné

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoliv se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jim sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu v švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se

0: O budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky Jindřicha Anastáze Vaníčka znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
2: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
3: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na bratech zámku.
2: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
2: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
2: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
2: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný. No.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
3: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
3: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kdo okna je?
2: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
2: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak jako tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách, jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927. A právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Sídliště v Přerovské Dvořákově ulici čeká proměna za více než 20 milionů korun. Dnes a zítra můžou lidé přispívat do sbírky Školákům od srdce. Skansen v Příkazích na Olomoucku dnes pořádá tradiční dožínky. Zítra čekejte polojasno až oblačno a teploty do 29 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Plohá. Sídliště v Dvořákově ulici v Přerově čeká v příštím roce rozsáhlá proměna za zhruba 24 milionů korun. Radní schválili vypsání veřejné zakázky na první etapu obnovy. Zahrnuje opravu a výstavbu nových komunikací, chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení i výsadbu stromů, řekla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
2: Stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými se zámkovou dlažbou. V lokalitě bude instalováno nové veřejné osvětlení napojené na současnou síť ulici Dvořákova. Odvodnění území zajistí kombinace vsakování dešťových vod a uličních pustí. Realizace je podle projektové dokumentace plánována na přibližně 5 měsíců.
0: Češi žijící v zahraničí můžou o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby požádat naposledy zítra. Díky tomu budou moci volit v Česku v jakékoliv volební místnosti, v níž se konají senátní volby. Volit do senátu přímo v zahraničí možné není. Dnes a zítra můžou lidé přispívat do sbírky Školákům od srdce. Dobrovolníci převezmou ve vybraných prodejnách psací a výtvarné potřeby, aktovky, penály a podobně. Diakonie Českobratrské církve evangelické je pak předá dětem z chudých rodin. Do sbírky je možné přispět také online, a to až do poloviny září. Lidové zvyky a obyčeje spojené s koncem žní jsou dnes do 5 odpoledne k vidění v Příkazích na Olomoucku. Tamní Hanácké muzeum v přírodě pořádá tradiční akci Dožínky na Hané. Návštěvníci uvidí dožínkový průvod, ukázky tradičních řemesel i vystoupení dechové kapely Věrovanka. Pokračuje vedoucí muzea Ludmila Paková.
3: Po celý den bude možné sledovat výrobu dožínkového věnce a také si ji vyzkoušet. K dispozici bude tradiční krojová poradna expertek na hanácký lidový oděv. A v provozu bude také mlátička i fukár a kdo bude chtít, může zapojit vlastní síly při tradičním mlácení obilí cepy. Sport.
0: Kanoista Martin Fuchsa pojede zhruba za hodinu o další medaili z mistrovství světa rychlostních kanoistů. Po zlatu na kilometru bude v Poznani na startu poloviční trati. Finále na pětistovce čeká odpoledne i kanoistku Denisu Řáhovou a zítra potom kajakáře Josefa Dostála. Ten byl v semifinálové jízdě dlouho na nepostupových místech. Na šampionátu totiž není zdravotně v pořádku a bylo to znát.
4: No, bylo to hrozný. Já se zvyklý, že když mám prostě mistrovství světa, tak mám většinou dobrou formu. Asi ve výsledku bych to asi taky vyhrál, ale hodně to bolelo už v cíli. Vůbec mi nese ten vítr do zad, silnej. Nemám to rád, nechytil jsem si záběr. Zítřek to předpověď je jiná, takže to bude mít trošku jiný charakter. Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách okolo 19 a slabý mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Se zdržením počítejte na Přerovsku na silnici v úseku Němětice Hustopeče nad Bečvou. Narazilo tam auto do stromu, na místo jedou záchranáři.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kůň, co vyhrál nejslavnější steeplechase, z toho jsme ve zprávách neměli, tam jsme měli naše vodáky. A pak taky ještě jedna uklidňovací, krásná vzpomínková na trio Zagorová, Hložek, Kotwald. No a jinak ve zprávách zajímavostky třeba i stran lidové kultury a našich Hanáků. Tak ještě navážeme před 15. hodinou. Celé léto jsme vám v našem národopisném seriálu Hanácké rok představovali konkrétně prázdninově jednotlivé součásti lidového oděvu na Hané. A dnes se zaměříme na to, No tak on by člověk mohl říct na pohlavní pokrývky. Jak si ženy upravovaly vlasy a jaké pokrývky na hlavě nosily? To bude před 15. Teď máme 5 minut po 14. No a možná, že zrevidujeme, zkontrolujeme, otestujeme za chvíli i v hřebících s datem 29.8.2026, co všechno vysílali teď u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, co zaznělo třeba ve zprávách, anebo padnou úplně jiné otázky. Za chvíli třeba pro vás na lince 221 555 444.

0: chvíle pro hřebíky a naše nominanty, kvalifikanty jsou tu, nikoliv ty tam. 14 hodin, 12 a půl minuty.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Hoďte hřebík na hlavičku.
3: A ještě jeden.
2: A ještě.
3: A výhra je vaše.
2: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
3: hřebíky.
2: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Tak samý aplaus a žádná jouvátka. Přejeme také dneska v sobotu 29. srpna, krátce po 14. hodině. Snad máte naposlouchaný program, nebo si dobře tipnete, třeba i v rozhlasových otázkách. No, na co pak se můžou zeptat. A jinak všeobecné znalosti a povědomí, a dneska žádná velká tíha. Takže 221 555 444, pěkně vítáme, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: A vítáme koho a odkud?
4: Tady Veronika od Olomouce.
0: Pěkně zdravíme. Jak prožíváte závěr prázdniny? Jak moc se vás týká?
4: Jo, v pohodě. Včera jsme se ještě byli na bazéně koupat.
0: Parádička, pohodička.
4: Bylo to fajn.
0: Prázdninky báječné a třeba ještě nějaká upomínka prázdninová oficiálně dneska 29. od nás. Ovšem něco za něco, za tři správné odpovědi. Na které otázky?
4: Tak jedničku.
0: Pod správu které pak země patří souostroví s názvem Falklandy? Za A pod správu USA, za B pod správu Velké Británie, anebo za C pod správu Španělska?
4: Velké Británie.
0: Tečka, nikoliv otazník nebo vykřičník bereme, ano, pro příště. A udělujeme první bod za geografii světovou ve školních lavicích a u nás ve vysílání co dál?
4: Tak dvojka.
0: Jak pak se nazývá látka vyločovaná mazovými žlázami zvířat tvořících vlnu? Za A je to ladanum, nebo za B lanolin, anebo za C prolaktin?
4: Tak asi lanolin.
0: Určitě. To byla dvojka, vyřízeno.
4: Tak trojku.
0: No a teď pozor, pojďme za čírkou, tedy já jsem si myslel, že si mám učísnout číro, co zbývá ještě na hlavě, ale pozor, zadání na trojku. Čírka obecná je druhem za A ryby, za B žáby, za C kachny.
4: To je kachna.
0: Kachny, za C je správně. Pokud se nemělím, paní Verunka má ještě prázdninovou výhru teď ve 14.15 jako dělanou, malovanou a možná i k malování výtvarné činnosti se dostaneme a k výtvarné výchově skoro u nás v těsně předškolních hřebících s datem 29. srpna a nabízíme dál telefonní spojení k nám a třeba pro nově naladěné a ty, co zapli teď ve 14.16, linka 221 555 444. Pěkně vítáme aktivní žáčky, dobrý den.
5: Dobrý den, starý žáček Honza Večeřa z Kolíny.
0: Honzo, pěkně zdravíme, takže možná i nějaká hanácka by se tady našla, ale možná i šumperská, jak se, já už nebudeme ani naznačovat a už nabízíme otázky od čtyřky po desítku.
5: Tak čtyřku.
0: Tak ta je zrovna možná spíš, jak se tak dívám, Moravskoslezskou Valašská, uvidíme. Kde pak se nám narodil historik spisovatel František Palacký? Za A v Hodslavicích, za B ve Fulneku, za C v Kopřivnici.
5: To
0: Ačko, že by Hodslavice?
5: Nejsem úplně jistý.
0: Ale tak už si můžete zapsat zase z dějepisu či čeho a taky z geografie a z valaštiny jedničku. Já vám to pak podepíši. Ano, Hodslavice, Valachy, Slezsko, to byla čtyřka.
5: Takže pětku, prosím.
0: No teď do literatury, k tabuli. Jan Skulin. Kdo pak je autorem románu Stříbrný vítr? Za A Fráňa Šrámek, za B Jan Neruda, za C Vladislav Vančura.
5: To je Šrámek, samozřejmě.
0: Výborně, dobře, Skulině, literatura. To byla pětka. Pro vás druhá otázka v pořadí.
5: A šestku.
0: A ta je rozhlasová a možná si tipnete a možná znáte repertoár jisté umělkyně, anebo jste poslouchal, protože na tom se to zakládá. V hudební programu těsně po 14. hodině nám hrála, zpívala, prosím, interpretka jménem Věra Martinová, mimo jiné. No a o čem nebo o kom hrála a zpívala? Buď to tu svoji písničku O vrcholcích hor za A, nebo za B o koníkovi, který vyhrál nejslavnější závod Steeplechase, a nebo za C o rodeu, které je jako svět.
5: To jsem teda bohužel zrovna neposlouchal, ale asi ty skály, nebo ty hory teda.
0: Ty hory, ty vrcholky hor, ale jste dělal... No, jauvaj, spadli jsme z koníka, bylo to Bčko. Kůň, co vyhrál nejslavnější Steeplechase. Tak a dál pokračovat nebudeme, ale když tak si to pustíte, po 14. hodině hrála hned po zprávách tuhle písničku. Teď hrajeme velice často, myslím, že to otextoval ještě v 80. letech Karel Šíp, představte si. No a co víme, že nabízíme po Honzově hudebkovém, hudebním neúspěchu nebo poslechovém rozhlasové otázce z předmětu rozhlasologie, hudební výchova, nabízíme dál linku k nám a nabízíme ještě jedno místečko tady u nás v kurzu zvaném Hřebíky, Hřebeky. A už jste u nás, vyvolávat vás nebudeme, ale trošku testovat ano, když dovolíte. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Ludmila ze Zašové.
0: Jaký máte daleko zhruba trasu Zašová-Hoclavice?
6: Tak 10 km.
0: Tak to by vám určitě sedlo čtyřka, ale ta už je vyřízená. I Hanáci věděli, představte si, o Valaších. A teďka pojďme na otázky číslo 7 až 10.
6: Takže 7.
0: No a tady tu trošku zase prostřídáme, která pak řeka, ptáme se Valachů, protéká městem Šumperk, za A Morava, za B Merta, za C Desná.
6: Desná.
0: Morava, Berta, Desná, říkáte Cčko?
6: Cčko, Desná, no.
0: Desná to je.
6: Takže osmička.
0: Emil Fila s dvěma L byl významným českým za A. Morava, Berta, Desná, říkáte Cčko?
6: Cčko, Desná, no.
0: Desná to je.
6: Takže osmička.
0: Emil Fila s dvěma L byl významným českým za A architektem, za B malířem, sochařem, anebo za C právníkem.
6: Fila byl myslím malíř.
0: Bez nápověd, celý školní rok i u nás.
6: A devítka?
0: A devítka bez nápověd. Která česká kapela má v repertoáru třeba písničky Osmý den, Agáta, otázky, nebo Taky jsem se narodil, bos. Za A Olympik, za B Katapult, za C ETC.
6: Olympik.
0: Tak v hudebce bez nápovědy, ale zanotujte si, třeba potom naladíme se zase na nový školní rok. No a testovat budeme snad přívětivě určitě také v neděli, v pondělí, v úterý, ve středu a dál vždycky po 14. hodině. A dnes už nám zbyla jenom jedna otázka, takže přesunujeme opravdu do nového školního roku. Třeba jednu výtvarně keramickou otázku zase na příště. No a na Valašsko ještě udělíme jedničku. Napíšeme možná něco potom do poznámek. Ani rodiče, ani prarodiče a už vůbec ne děti by se nemuseli nechat napovídat, co říkáte. Co? No.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkovice.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít novinka folkové kapely Meziměsto. Album s názvem Pramen, co neuteče. Jde o dílo autorské, které obsahuje 13 písniček v moderním svěžím hávu se zajímavými texty. Jeho poslechu vás zvu v neděli 30. srpna po 15. hodině pořadu Na cestě. U mikrofonu bude Jarka Nosková.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: kouře se možná i včera u vás přehnali přes značnou část Česka. No a teď možná i jeden mord. Ale nikoli v případy prvního oddělení, ale případy Aleše Spurného, co by regionálně, to pořád trošku je historika, a také z našeho webu Ostrov Olomouc přes rozhlasové stránky ve 14 hodin na skoro 29 minut. Letos, představte si, uplynulo už 720 let od vraždy posledního Přemyslovce na trůnu Václava III. Došlo k tomu v areálu hradu a církevních staveb na svatováclavském návrší v Olomouci, na našem olomouckém Václaváčku u domu. My se sem konkrétně a celoplošně prosím vydáme zítra po 9. hodině v pořadu přímo z místa jako takovém. No a krátce s archeologem Richardem Zatloukalem a s redaktorem Alešem Spurným už také teď.
1: Když se rozhlédneme kolem sebe, vidíme různé druhy zdiva, kámen, cihly, zdivo pobořené i zahlazené, omítnuté. Kde se to nacházíme? Co kolem sebe vidíme?
2: Tak, teď jsme ve sklepení vlastně pod bývalým kapitulním děkanstvím. Je tady velice zajímavá situace, z části už i návštěvníci nemůžou vidět. Tento prostor byl v baroku mezi lety 1742 až 1756 přestavován na barokní pevnost a byly tedy budovány nějaké vlastně zásobní prostory pro erár. Takže původní středověký sklep z nějakého 13. 14. století je vlastně v té horní části. Vidíme to podle toho, tady je takový krásný kamenný portál, který návštěvníci tady vidí, a on je jakoby ve vzduchu, respektive končí a pod ním vlastně ten sklep dále pokračuje. Mělo se za to, že on je v druhotné poloze, že je druhotně použitý. Ovšem není tomu tak, ten sklep skutečně ve středověku tady takhle končil. A naopak v baroku tady ten sklep byl prohlouben. Na podlaze, na které stojíme, tak ta skutečná podlaha je ještě o 2 metry níže, je to celé zasypáno. Vlastně vidíme to, je tesáno do skály, že tady vlastně nad tím už je pruh skalního podloží, ale po zániku vlastně té funkce to bylo zasypáno, teď už to nebylo obnovováno v rámci přestavby vlastně kapitulního děkanství na arcidiecézní muzeum.
1: K čemu mohly tyto prostory v době druhé poloviny 13. století sloužit?
2: Neměly ledničky, byly podzemní prostory sklepní.
1: Středověký špajs.
2: Ano.
1: Alespoň něco se nám dochovalo z Olomouckého hradu. Můžete si to prohlédnout při návštěvě arcidiecézního muzea. Kromě toho zdiva, jaké artefakty jste při těch vykopávkách tady našli?
2: Tak tady samozřejmě nálezy byly docela úžasné. Konec konců v kočárovnách, kde jsme byli předtím, bylo nalezeno i pohřebiště. Z nějakého závěru 9. století končilo až někdy v první polovině 10. století. Hlavně z dětských hrobů jsou tam zaušničky stříbrné, tam celá kolekce. Je tam i jedna hrozničková náušnice, která ještě spadá do 10. století. Skleněné předměty, třeba proto 9. století, jsou tady železné křížové kování. Z mladších období potom rycí styly, čili jako pisátka, v té době vlastně se psalo stále ještě jako v době římské na voskové destičky. V tom vosku se to dalo jako i vygumovat, čili doklady zase nějaké vzdělanosti, kupecké závaží.
1: Když se nacházíme v prostoru církevního centra Moravy a také toho hradu, našly se tu třeba liturgické předměty, po případě zbraně?
2: Jako jednoznačně určitelné zbraně ne. Samozřejmě čepele nožů, ty tady jsou. Pak je tady z jednoho hrobu nález rombické šipky, že? Čili to je taková kosočtverečná šipka. Ten člověk ji měl zabodnutý v bederní páteři, čili to nepřežil samozřejmě, toto zranění. Takže si to přinesl z nějaké válečné nebo bojové šarvátky. Takže takovýto doklad tady máme. Těch hrotů šípů je tady potom z nálezů ještě jako více. Je tady dokonce nějaká kostěná harpuna, ale to už spíš souvisí s rybáří než nějakým bojem.
3: Říká archeolog Richard Zatloukal, více tedy zítra po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Harpuny i záušnice. A teď jdeme dál, zítra po 9. pořad přímo z místa. Teď je sobotní odpolední prázdninový program. A trocha cestování, i když trakem.

písničku už

Tropic Storm.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Ještě s kým na rodice zdraví a v milující rodině. Děti, kterým to osud nedopřál, potřebují naši pomoc. Snaží se o ně řadu let nadace Malý Noe a vedle ní Svatopulčíci. Neziskovka při základní škole Svatopulkova Olomouc. A jak konkrétně dětem pomáhají, poví Jaroslav Strejček a Žaneta Brablík-Himrová. Poslouchejte s novým školním rokem novou dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: ještě trocha klasiky z hudební historie od kapely Beatles. A za 5 minut už bude 3:15. Tak pojďme ještě jednou prázdninově probrat oděvy, textilie, ženské pokryvky hlavy konkrétně. Ty byly především ozdobou, která doplňovala lidový oděv nahané a právě tyto jeho součásti. Nám přiblíží to aktuálně ještě stále prázdninové vydání národopisného seriálu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Hanácké rok v Českém rozhlase Olomouc.
2: Seriál o lidových tradicích a současném folklóru.
3: Ženské pokrývky hlavy byly důležitou součástí lidového oděvu nahané. Lišily se podle toho, k jaké příležitosti je žena nosila. Do jisté doby ale prozrazovaly také rodinný stav jejich nositelky, říká etnolog a ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici Martin Šimša.
4: Pro ženské úpravy hlavy je zajímavé, že platí jeden základní úzus, který tedy neplatí u mužů. A to je to, že zatímco svobodná dívka dává na odiv své vlasy a může chodit prostovlasá, tak vdaná žena svoje vlasy vždycky skrývá. A to je prostě danost, která platí minimálně někdy od raného středověku až téměř do poloviny 20. století. A nahané tomu bylo úplně stejně. Ty ikonografické doklady svobodných děvčat z 18. století nám ještě ukazují dívky, které jsou skutečně prostovlasé, mají vlasy spletené do lelíku, to znamená jednoho dlouhého copu, do něhož je často zapletena i nějaká pantle, která po zavázání copu potom zůstává viset na zádech. A samozřejmě čím delší vlasy, čím delší pantle, tím je to brané jako reprezentativnější znak. Tolik k nošení všednímu běžnému. V případě, že dívka šla svátečně oblečená, tak takovýto účest doplňovala ještě šatkou, což byl pruh plátna, docela dlouhý, někdy i přes 2 metry, který byl z kvalitního lněného materiálu, na koncích vyšívaného, ozdobeného často nějakou krajkou, a tento pruh se kladl na hlavu, vlastně na to temeno, a v zátilí se potom zavázal na pevný suk nebo někdy i na mašli a zůstala ta šatka viset dolů, takže byl vidět jak ten cop, tak vlastně ty vyšívané konce, které čím byly víc vyšívané, čím byly víc lemované tou krajkou, tím byly reprezentativnější. Často ta šatka byla i škrobená, ten zlom, co šel uprostřed hlavy, tak byl zažehlený, byl tvrdý a kladl se tak, aby vytvářel nahoře takové jako kdyby srdíčko. Takže na to se vždycky hledělo, tak aby ta koncová část pěkně byla natrčená. Takže ta šatka skutečně po dlouhou dobu, až někdy do začátku 19. století, tvořila základ toho dívčího běžného zkrášlení hlavy. Je zajímavé, že tu šatku nosili i vdané ženy. I pro ně to byl takový reprezentativní kus oděvu, ovšem s tím velkým rozdílem, že už nenosili ten cop na zádech, tak aby byl vidět, ale stáčeli ty vlasy do různých typů účesů, které je měli zafixovat na hlavě, tak aby už nebyly na volno. Zcela takovým běžným způsobem bylo zaplést ty vlasy do 2 pramenů a ty obtočit kolem hlavy. To byla úprava, která se nosila běžně při práci. Byly ale i úpravy speciální a jednou z nich bylo vytvořit v týle hlavy takový drdol. V případě, že těch vlasů žena neměla moc, tak si mohla pomoct i takzvanou obalenkou, což je takový prstenec vycpaný, které si do těch vlasů zapletla, aby vlastně tady ten vrkoč byl co největší, a na takovýto vrkoč potom si natáhla.

Ale čepec. Těch čepců se na Hané nezachovalo nějak moc, jeden, dva kusy, ale víme, že byly plátěné, byly také bohatě vyšívané na tom dýnku, které právě bylo vidět, a čím ta obalenka byla výraznější, pevnější, tak tím lépe formovala tu koncovou část toho čepce a vytvářela v té šatce, kterou se to potom ovinulo, takové pevné dýnko. A tyto dýnka už od 16. století nabývaly nejrůznějších tvarů, mohly být docela veliké, mnohem větší než je samotná hlava, potom vytvářeli vlastně za tou hlavou takovou svatozář, takovou gloriolu, ale v té podobě, jak je známe z 18. a 19. století, už byly mnohem menší a víceméně korespondovaly s rozsahem hlavy. Na čepec se potom uvázala šatka, která ovšem v případě vdaných žen se mohla nosit minimálně dvěma různými způsoby. Na ty nejsvátečnější okamžiky, jako byla svatba, jako byla nedělní návštěva kostela, se nosily takzvaně dole konce. To znamená, že ty konce se nechaly viset na zádech, tak aby se ta žena mohla hodně reprezentovat. Ovšem v případě, že šla tancovat, účastnila se nějakých hodů nebo taky svatby odpoledne, tak ty konce si ovinula kolem té hlavy a vznikl takzvaný úprava hore konce, kterou sice z Hané jako neznáme recentně, ale existuje jedna ikonografie. Je to právě ze souboru Kvašů z roku 1814, kdy tady žena z Kroměříska má tu šatku takhle upravenou, takže z toho soudím, že i toto existovalo. Známe to ze Slovácka, známe to z Valašska, není důvod se domnívat, že by na Hané tu šatku takhle dávali v šanc, protože to byla věc drahá, takže věřím tomu, že i takhle šla ta šatka upravit.

0: těch úprav šátků je celá řada, existují i publikace novodobé, které se tady tomu fenoménu věnují. Možná, když jsme u těch ženských šátků, oni byly opravdu takovou ozdobou té hlavy, vytvářely jakousi korunu až, která doladila ten kroj, tak můžeme možná si říci, jaké typy těch ženských hanáckých šátků se objevovaly na hlavách žen.
1: No, vždycky mě na tomto tématu fascinovalo, jak za relativně krátkou dobu dokázali tady tyto velké tištěné šátky nabít tolik nejrůznějších vlastně tvarů, úvazů, jak je to možné. Když jsme začali toto téma asi před 10 lety zkoumat s kolegyněmi ze Slováckého muzea i s kolegyněmi tady z Prostějovského muzea, tak jsem zjistil, že to, co vypadá obrovsky různorodě, je v zásadě v celku jednoduché. Ty tištěné šátky se na Hanou začaly dostávat v průběhu 19. století. Je také zajímavé si říct něco o jejich původu. Oni to totiž primárně nebyly šátky. On to byl takzvaný tištuch, on to byl ubrus. Hlavně na té nejstarší vrstvě, na těch bílých, které zase region od regionu nesou různý název, od lipský šátek přes sakský šátek až po turecký šátek, takže zase nemohli bychom se úplně spolehnout na ten název. Takže tyto bílé tištěné šátky vznikaly na začátku 19. století a jejich motivem velice často byly napoleonské války, takže v každém rohu třeba tohoto šátku byl portrét některého z císařů válčících, ať už to byl Napoleon, rakouský František, ruský Alexandr nebo vládnoucí pruský král. Uprostřed byla třeba nějaké vyobrazení památníku, pomníku na nějakou významnou bitvu nebo veduta nějakého města, kde se ta bitva udála. A tyto tištuchy, které se v měšťanských domácnostech umístěvaly na stůl, kde se pak popíjela káva, tak poté, co tato vlastně móda odezněla, tak obchodníci, kteří je potřebovali dál prodávat, je začali prodávat na venkov. A tam se velice dobře uchytili a od toho začátku 19. století je ženy začaly používat jako pokrývku hlavy. Ty bílé v průběhu 19. století nahradili červené, nahané též zase tisky z přerovské a uničovské barvířské dílny, které byly takové mnohem tmavší, ale všechny mají jedno společné a to, jakým způsobem se na hlavu vázali. Oni totiž vlastně navázali na to, co ty ženy znali už při vázání šatky. Zatímco šatka je úzký, dlouhý pruh plátna, který má jenom dva konce, tak ten šátek, který se přeložil na půlky a vznikl trojúhelník, tak má tři konce. Takže není to jenom dole konce a hore konce, i když to je to základní i u těchto šátků, co vlastně rozlišuje, jestli ten šátek je uvázaný pro sváteční příležitost nebo všednější příležitost. Tam, kde ty dva konce visí po zavázání zátylí dolů, to je vždycky ta slavnostní příležitost. Tam, kde se obtáčí kolem hlavy, to je ta méně sváteční příležitost. No a ještě pořád ve hře je ten třetí cíp. Takže vy ty dva cípy můžete uvázat buď to pod něho, pak vám vznikne na záde takový široký plochý, dole konce, hore konce, anebo je můžete uvázat nad něj. To je případ Hané a tady navíc přichází v úvahu to, že ženy právě už s rozvojem toho širokého obojku, který se v průběhu 19. století stále zvětšoval, tak nenechávali ten konec volně ležet, ale podkasávali ho a skládali vlastně dovnitř toho šátku, takže tady právě ten zadní cíp je úplně minimalizovaný, ale oproti tomu materiál z těch boků vytahovali ven, takže vznikaly docela široké záušnice takzvané tady na bocích, které dodávaly té hlavě vlastně takový jako objem. No a samozřejmě nesmělo zůstat nesformované to dýnko, výrazně kruhové, tak, jak bylo původně vlastně formované tím čepcem. Rozšíření velkých tištěných šátků mělo ještě jeden zajímavý efekt a to ten, že je začali nosit bez rozdílu jak vdané, tak svobodné. Zřejmě to byla natolik prostě krásná věc, která přitahovala ať už svobodné nebo vdané, že prostě začali nosit všichni a ty svobodné úplně rezignovali na to, že mohou nosit prosté vlasy, ten šátek prostě byla paráda, kterou chtěli všichni mít. Navíc ty šátky byly v nepřeberném množství vzorů. Každé děvče se snažilo, aby těch šátků mělo několik a podle zase různých ročních období příležitostí církevního roku potom nosilo barevnější nebo temnější barvy. Takže správné nošení šátků byla vždycky velká věda a vázalo se také na to, co to děvče chce tím šátkem vyjádřit.
0: říká Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Pořad Hanácké rok pro vás připravila a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Petra Ševců.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vaše.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Prostějov investuje bezmála 4 miliony do úpravny vody na koupališti ve Vrahovicích. V Česku by mělo ubýt míst bez mobilního signálu. V Mikulovicích na Jesenicku dnes otevřou novou hasičskou zbrojnici. Zítra čekejte polojasno až oblačno a teploty do 29 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Prostějovská radnice investuje bezmála 4 miliony korun do výměny technologie úpravy bazénové vody na koupališti v místní části Vrahovice. Nové zařízení se má zprovoznit před příští letní sezónou. Město původně počítalo s investicí 3 miliony korun, náklady ale nakonec podle mluvčí radnice Jany Gáborové vzrostly o 900 tisíc. V Česku by mělo ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Aktuálně je jich zhruba 1800. Patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí anebo Pelhřimova. Změnu chce Český telekomunikační úřad, který po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryli 2/3 těchto míst, říká mluvčí ČTU Tereza Meravá.
5: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
4: Hasiči v Mikulovicích na Jesenicku mají nové zázemí. Zájemci se do nové zbrojnice můžou podívat dnes při jejím slavnostním otevření. Čekají je také ukázky hasičské techniky a komentovaná prohlídka. Akce začne za hodinu. Pokračuje starosta Roman Šťastný, zvolený za hnutí STAN.
6: Dojde k požehnání této budovy, následně potom k prohlídce, ale také k prezentaci tohoto místa, této budovy historicky právě od toho vzniku od roku 1926. Bude tady potom nějaký doplňkový program, kde bude pro děti skákací hrát, potom tady bude hrát hudba k poslechu, no a samozřejmě občerstvení, tak aby se lidé mohli bavit celý odpoledne, celý večer.
4: Krnovské sdružení seniorů Klub 55+ bude opět v domě s pečovatelskou službou u Cvilínského nádraží. Přízemí budovy v roce 2024 zničili povodně a od té doby se seniori scházeli v provizorních prostorách střediska volného času. Klub oficiálně otevře ve svém staronovém sídle v polovině září.
7: Stavaři odstranili některé příčky, aby byl prostor větší. Nové je taky sociální zázemí, které je bezbariérové. Krnovští seniori prostory před povodní využívali pro různé besedy, dílny a další setkání a opravený prostor má sloužit stejnému účelu. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
4: Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství světa v Poznani do finále závodu na 500 metrů a zítra bude na neolympijské trati obhajovat titul. Ve finále debl kajakářů na stejné trati je i dvojice Jakub Špicár a Daniel Havel. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách okolo 19 a slabý mírný jižní až jihozápadní vítr.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: V Olomouci v Krapkově ulici se střetla dvě auta. Pokud můžete, vyhněte se této ulici.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Přejeme dobré prázdninové odpoledne, 4 minuty po 15. hodině Poznaně. V Poznaní jsme se zastavili ve sportovní části zpráv Českého rozhlasu Olomouc také v 15 hodin. A za chvilinku Lomdex Droj, další místo, které navštívíme v prázdninovém, stále prázdninovém seriálu Českého rozhlasu Olomouc. V něm se zaměřujeme na města ležící při česko-polské hranici, čili naskok do Polska, za chvíli konkrétně do Lázní, které si oblíbil například pruský král Fridrich Veliký. Naskok do Polska, jednou z posledních prázdninových pořadů Českého rozhlasu Olomouc. Teď máme 29.8. a zahrajeme si třeba Richarda Millera nebo Marii Rotrovou.

0: řeku možná přebrodíme, i na Marii Rotrovou bychom možná na skok v Polsku kdysi především narazili a natrefili, ale teď jako jistota po 15. hodině také v našem prázdninovém sobotním odpoledním vysílání na skok do Polska opravdu garantujeme ještě do konce prázdnin. Londek Zdroj patří k nejstarším lázním v Evropě, leží asi zhruba 3 kilometry od českých hranic, obklopuje ho lesnatá, hornatá krajina. Ve své historii má toto místo i výraznou českou stopu, jak uslyšíme v další reportáži prázdninového seriálu Českého rozhlasu Olomouc, ve které vám představujeme alespoň naskok a vždycky ve dvou reportážích příhraniční polská města či městečka.
1: Musela jsem poodstoupit, protože to vonělo po síře.
2: To, co znatáčela, je pramen Doubravka. Těch pramenů je tady víc. Ty lázně byly tak vyhlášeny mimo jiné proto, protože většina zdejších pramenů vytéká skutečně samovolně na povrch, nejsou jímány nějakými vrty. Tyto lázně prokazatelně existovaly už v 13. století. My to víme z jedné básně, která vyšla kdysi i tiskem, bohužel později se ztratila, kdy vlastně se tady popisuje, že ve 13. století, kdy se tady vraceli mongolská vojska, tak poničila zdejší lázeňský areál. Jinak samotné město má dvě centra. Jedno je to lázeňské, kde se právě nacházíme, a jedno je tady kousek pod námi, které tvoří obchodní centrum, je tam to velké náměstí, je tam krásný farní kostel. No a stejně jako bohužel všechna města tady na toku Bialky Londecké, došlo i tady k velkým povodním a do dneška se tady opravuje.
1: A my si sedneme k pramenu a ještě je za námi slyšet fontána, protože jsme opravdu v srdci lázní a díváme se na přírodně léčebný ústav Vojčech s obrovskou kopulí, pod kterou se dá dostat.
2: Určitě, oni ty lázně, opravdu ta historie je dlouhá. My jsme tady chvilku putovali po těch lázeňských domech, třeba tady kousek níže se nachází dva lázeňské domy s názvem Jerži. Oba dva dostali jméno po potomcích krále Jiřího z Poděbrad, protože Londek vlastně dlouhá léta patřil k českému království. Konec konců, když se podíváš tady na pramen, tak přímo nad ním je český královský znak dvoucasilev s korunou. A když se budeme bavit o tom zdrojovém domě nebo prameném domě Vojci, tak ještě před ním tady stál zajímavý objekt lázeňského domu Maria, který vznikl v 18. století a tam byly turecké lázně. A v 19. století byl ten dům zbořen a na jeho místě postaven právě tady ten lázeňský dům Vojcech. Je to takový neobarokní palác, byl dokončen v roce 1880. Ta kopule má 40 metrů na výšku a celá je dutá až dolů. A právě dole se dochovaly i ty turecké lázně. Takže když bychom se tam teď vypravili, a může kdokoliv, protože ten dům je otevřený, tak je tam taková jakoby arkáda, promenáda, kde můžete ochutnat jednotlivé prameny. A když byste nahlédli, ono to už bohužel nejde, ale já si pamatuju, že to ještě kdysi šlo, tak byste viděli pod sebou koupající se lidi v takovém kulatém bazénku.
1: Procedur celá řada, vidíme pozvánky do kryokomory, do bazénu, který je speciálně určený pro děti a mládež, také další bazén pro dospělé, takže je to takové lázeňské a poznat je to i z toho hluku, protože byli jsme na místech, kde bylo úplné ticho a tady to žije. Jsou tady nejenom návštěvníci, ale park, který přiléhá k lázním, je dokonale zastřížený, propletý, uklízený.
2: Já bych se ještě možná trošičku podíval do té historie. Třeba Husité dvakrát to město dobili, vždy bylo obnoveno, jezdili sem korunované hlavy. Dokonce se dochovala zpráva, že si tady pruský král vyléčil išias a tím pádem, že zakázal používat místním lidem jiné lázně než ty, které jsou umístěny v Sudetech. Využívali zdejší lázně i po osvobození sovětští vojáci. Pozoruhodné je, že se tady dá opravdu i z Česka, kdyby někdo měl zájem si zaplatit tady lázeňský pobyt, tak to není problém.
1: Stačí popojit pár metrů a opravdu se kochat pohledem na nádhernou výzdobu a i na okolní vily, které jsou vystavěné kolem lázní.
2: A je tady ještě i lázeňský kostel a já bych pozval i do toho města. Najdeme tam třeba farní kostel Narození Panny Marie, což je barokní budova, vysvěcená v roce 1697. V současné době se opravuje tamní radnice, opravují se některé domy na náměstí. Určitě bych zmínil most svatého Jana, který je poprvé zmíněný už v roce 1565. A proč svatého Jana? Protože do povodní předloňských tady stála socha svatého Jana Nepomuckého. Při povodních ji prostě spláchla voda a dodneška se neví, kde je. Když se bavíme o mostech, tak i tady v lázních najdeme zajímavou stavbu, to je krytý most, který vede z jednoho lázeňského domu někdejšího do druhého. Dneska vlastně chátra, je to škoda, protože je to krásná stavba. No a ještě bychom našli dole ve městě pozoruhodnou ruinu. Je to evangelický kostel, postaven v roce 1846 a před ním se nachází pomník Mariany Oraňské, což byla majitelka tohoto kraje a mimo jiné se také podílela na rozvoji zdejších lázní.
1: Z lázeňského města Londek zdroj, Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza.
1: Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hey šup, tak jsem zachránila svět. I saved the world today v angličtině od Dua Eurythmics, anebo za chvilinku Zapal ten oheň ve mně. Kapela Jelen s Magdalénou, tedy s titulem písničky. A teď ještě naskok do Polska podruhé a podruhé do Lomdexdruj. Jak jsme se z vysílání Českého rozhlasu Olomouc dozvěděli, jak jsme před chvilinku zjistili, je to polské město, známé především svými lázněmi. Nicméně se v okolí můžeme vypravit i do hor, jeskyně nebo arboreta.
1: Projít si lázně Lomdexdruj je krása, ale takový pohled na ně z hora, to je určitě také něco, co stojí za to.
2: Jsme na svazích Rychlebských hor. Kdybychom tady vyšli kamkoliv nahoru, tak vlastně přejdeme hranici a dostaneme se do nám velmi známých míst, jako je Travná a podobně. No já bych řekl, že takovým asi místem, které určitě by turista tady neměl minout, je vrchol Trojaků, což je taková hora a vlastně celý takový skalnatý region, protože tam se nachází spousta skal, které dosahují nadmořské výšky skoro 800 metrů. Jsou tam i značené lezecké cesty a pro ty, co by nechtěli lézt, tak doporučuju, přímo na Trojáku se nachází taková vyhlídka, se které je nádherný výhled právě na Rychlebské hory a i do té Kladské roviny. No a určitě stojí za návštěvu také Borůvková hora. Je tam taky rozhledná, což určitě naši posluchači dobře vědí. Dostaneme se tam třeba přes vesnici Lutyňa a ta je zajímavá jednou věcí, které já mám osobní vztah, protože kdo jste viděli Zánik samoty Berhov a vrtávám hlavou, kde ta samota Berhov, ta filmová je, tak ta je právě v místní části u ledže té osady Lutyňa, kousíček tady od centra Londeku. Musím říct, že majitel je z toho dodnes vyděšený, když jsem mu řekl, že se tam tenhle film natáčel.
1: V polovině 18. století objevili jaskyňu Radochovskou, tedy Radochovskou jeskyni, která určitě stojí za to, aby jsme se k ní právě z lázeňského městečka vypravili.
2: No do objevu medvědí jeskyně, kousek nad Stroně Švonském, to byla vlastně největší jeskyně tady v Sudetech. Ona má až 256 metrů různých chodeb, ale pozoruhodné je, že můžete navštívit také stalaktitovou jeskyni, což je starý název téhle jeskyně, a to vybavení baterkou, a budete se cítit skutečně, jako se cítili objevitelé, kteří ji kdysi dávno nacházeli. Já ještě bych pozval na kopec Černák, kde je postavená horská kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů, ke které vede 214 kamenných schodů a pochází z poloviny 19. století a okolo pak je krásná také křížová cesta.
1: Co se týče Radochovské jeskyně, tam je stabilní teplota 9 stupňů, což může právě v těch letních dnech nalákat. Je chráněná jako památka neživé přírody a samozřejmě je to místo, které moc mají rádi netopíři.
2: Já bych možná ještě pozval, když už jsme u té přírody, tady do těsné blízkosti Londku, kde se nachází arboretum. Je to takový lesní park, kde je více než 250 různých druhů exotických stromů a keřů. A pochází z celého světa, to je zajímavé, protože jsou tady třeba i sekvoj obrovská nebo nějaké japonské kryptometrie, které rostou do obrovských výšek a tak dál. A je to prý nejvýše položené arboretum v Polsku a to právě odpovídá tomu, že se tady nachází spousta takových těch neúplně typických stromů, které v Polsku jinak rostou, které najdeme v té rovině, takže jsou tam i ty jakoby horské druhy. A když už budeme chodit po těch kopcích, tak já bych doporučoval vyrazit třeba na hrad Karpěň nebo jeho zříceninu, která se nachází v Rychlebských horách, a když půjdeme okolo ní a budeme pokračovat, tak nedojdeme nikam jinam než do známého Račího údolí.
1: Skalní útvary, majestátní vyhlídky, podzemní jeskyně a spousta vody k ochutnání, to nabízí Lomdexdruj. Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza.
1: Český rozhlas.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Přímo z místa.
1: 4. srpna 1306 byl v Olomouci zabit Václav III. Historickou detektivku i spoustu dalších informací najdete na webu ostrovolomouc.cz. Do středověkého olomouckého hradu se vydáme v neděli po 9. hodině s archeology Národního památkového ústavu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
2: Čtvrté studiové album skupiny Steppenwolf vyšlo v listopadu 1969 pod názvem Monster. Během necelých 2 let 4 dlouhohrající desky, to je dnes nepředstavitelné. Nejpolitičtější počin kapely nesklidil příliš ovací, přesto stojí za to si ho připomenout. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Steppenwolf.
0: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Žloutenka západonilská horečka, horečka dengue, žlutá zimnice, anebo třeba i vzteklina. Na která rizika je třeba myslet při cestování? A co třeba místní stravování, nemoc nebo úraz, co nás mohou potkat v cizích krajích? Na cestovní medicínu se můžete ptát certifikované lékařky, doktorky Veroniky Hvizdové v premiéře poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Opět živě ve čtvrtek 10 hodin dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: plaky Jiří Korn. Jiří Korn na vyznání možná zazně i po 16. hodině, teď je chvilinku po půl čtvrté odpoledne.
1: Ta bílá dálka, to je láska má, já jedu k ní.
0: To je šoférské vyznání, to je Pepíček Pek, řídí autobus RTO, tak se nám to některým vybaví, černobílém vydání, no a barevně... Samozřejmě Pepíček Beck nastoupí po dětech, co se děje, les mi hoří a tak dále a tak dále. Po 16. hodině vzpomínka třeba pro někoho ještě i na olomoucké divadelní angažmá. Josef Beck, hvězdné návraty dneska po 16. hodině.

Na závěr prázdnin vás ještě jednou vezmeme na dvoustý koncert série Živě v červnovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé Trávy, které bylo dokonalou tečkou celé akce. V neděli po 6:30 večer budete podruhé s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé Trávy.

0: Blíží se začátek nového školního roku. Se smělými plány do něj vstupují na základní škole v Jindřichově na Šumpersku, kde vůbec poprvé usednou do lavic i šestáci, což těší ředitele Petra Jordu, který má i do budoucna smělé plány. Rozhodně v nich nechybí učení matematiky a vlastivědy, důraz na individuální přístup a vytváření bezpečného prostředí. Lehce se to píše a říká, jak se to ale plní. Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, Rádio

jsme tady měli Magdalenu kapely Jelen, teď ještě Aleluja, Aleluja, Magdalenu, převzatou písničku v podání Marty Kubišové. Bude tady taky, že by Amanda zkráceně Mandy, no

0: Původně se tom přejmenovalo Brandy. Brandy a prý to byl dokonce pejsek Scotta Englishe, ovšem my uslyšíme Mandy a tak trošku nám zazní v uších i jsou svátky. Barry Manilow za chvilinku, jinak ty svátky a taky prázdniny jsou tady, co by dub a pak už nový rok a tak dále. Je 29.8. a ještě o prázdninách míříme k olomouckým kašnám, i když zřejmě dneska spíš za Olomouc, bude to trošku tajemné, kde pak je kašna Saturnova. Olomoucké kašny nejsou jenom ozdobou centra města, každá má svůj vlastní příběh. Samozřejmě také lokaci, umístění. A do té historie především nás v letním seriálu Českého rozhlasu Olomouc zve opět a pokud se nemýlím už po deváté k fontánám a kašnám průvodce Tomáš Kryl.
1: Když to budeme brát poctivě z historického hlediska, tak musíme zkonstatovat, že se už nenacházíme v Olomouci. Jsme historicky vzato za městem při toku řeky Moravy, proti jejímu proudu jsme se vydali na sever, a to na vyvýšeninu, na skalisko, které původně kdysi možná podle pověsti bylo ohrazené, možná tady stál hrad. Všechno spekulace, nicméně vede nás to k označení Hradisko. Jsme tedy areálu národní kulturní památky klášter Hradisko, konkrétně na hlavní nádvoří, na nádvoří takzvané Prelatury.
2: V dnešní době tady funguje vojenská nemocnice, přístup k místu, které nás dnes zajímá, tedy máme dobrý. Je to poslední vlastně z kašen, které spadají částečně do období baroka. Tady na tom místě stávala kašna Saturnova, ovšem teď my tady jediné, co vidíme uprostřed toho nádvoří, je velká vana, ze které ale tryská voda.
1: A to je to podstatné, že stále tryská a že se sem vana po dlouhé době zase při generální rekonstrukci areálu v 90. letech 20. století vrátila. Já si vás ale dovolím malinko poopravit. Ona, fontána Saturnova, na jednu stranu ano, tak to je zanesena v historických materiálech, tak to se dochovalo i drobné vyobrazení na jedné miniatuře, ale původně to byla fontána Samsona a Gideona, dvou starých starozákonních figur, bojovníků, takzvaných soudců Izraele. My se opravdu za původem tohoto vodního zdroje, okrasného zdroje vody, musíme vrátit do baroka. Celá ta série olomoucká barokních fontán kašence tady opravdu na Hradisku takto uzavírá, a to už v závěrečné fázi novostavby Hradiska. Areál byl 7x postaven, 7x zničen, naposledy Švédy za 30leté války, a potom od 60. let 17. století dál probíhá velkolepá monumentální barokní přestavba, nebo klidně řekněme novostavba, a ta ve svém závěru potom znamenala i přínos těchto dekorativních vodních prvků. Konkrétně jsme v době vlády místního opata Norberta Umlaufa, který tady fontánu na centrálním nádvoří, na nádvoří Prelatury, objednal. No a objednal u Josefa Winterhaldera staršího. Staršího měl ještě syna tohoto jména, ale když jsem na Hradisko a vlastně potažmo do Olomouce přichází, tak byl poměrně mladý. Bylo mu teprve 27 let. Psal se rok 1729. On byl cizinec, on byl Němec, pocházel z Bádenska-Württemberska, prošel školením v dílně svého tatínka doma, měl nějaké zkušenosti z Mnichova, potom také z Vídně, kde studoval i akademii. No a jako její absolvent potom přichází do Olomouce a jako zaměstnanec dílny Jana Šturmera je potom osloven s tou zakázkou tu na Hradisku.
2: Měl k sobě ještě někoho, kdo s ním tvořil tým, protože, jak už jste říkal, ta kašna byla ozdobena sochami.
1: Týmová práce to byla vždycky už v celém našem seriálu, jak jsme se postupně seznamovali s olomouckými fontánami, tak jsme tam našli sochaře, autora sousoší nebo i jednotlivé sochy a potom autora vany, v podstatě kameníka. Tak i tady se jednalo o tandem. Autorem vany není samotný Winterhalder, ale měl by to být kameník v té době působící Šimon Juda Kapřík, který se podílel také třeba na Mariánském morovém sloupu na centrálním náměstí v Uničově. Byl tady tím kameníkem a potom samotný pan Winterhalder autorem sousoší.
2: Proč my nazýváme tuto kašnu, kterou najdeme na nádvoří klášterního Hradiska, kašnou Saturnovou?
1: To bylo proto, protože slavní siláci, slavní bojovníci Samson a Gideon tady vydrželi pouze jednu dekádu. Fontána komplet s tím jejich vyhotovením, provedením tady byla jenom mezi lety 1741 a 51. V 51. roce 18. století se tu na Hradisku konaly velkolepé oslavy 600 let příchodu premonstrátů, kteří tu v polovině 12. století nahradili misi benediktínskou, a tehdy, tady v půlce 18. století, poslední opat hradišský Pavel Ferdinand Václavík rozhodl o změně ikonografického programu a Samson s Gideonem byli nahrazeni Saturnem. Osloven byl opět Josef Winterhalder starší.
2: Říká průvodce a popularizátor nejen olomoucké historie Tomáš Kryl z klášterního Hradiska v Olomouci, Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Také jedna nová školička v Olomouci v zajímavých prostorách. Plány na září, ale nejenom tohoto roku, tady budou za chvíli zmíněny pár zastávek stran školy a školáků i studentů, nejenom co se týká 1. či 2. září 2026. A mimochodem čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2026 podzimní prázdniny. No a je to a za chvilku ve zprávách nejenom školská tematika.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V hanáckých kasárnách v Olomouci vznikne soukromá základní škola. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Zámek Janský vrch ožije francouzskou kulturou. Zítra čekejte polojasno až oblačno a teploty do 29 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Plohák. 144 žáků pojmenová soukromá škola v Olomouci vznikne v části rozlehlé budovy hanáckých kasáren v centru města, kterou loni na jaře koupila od státu brněnská společnost Salibary. Přestavbu některých prostor třetího patra na základní školu tento týden povolil stavební odbor olomouckého magistrátu. Nová základní škola má být dokončena do závěru roku 2027. Studenti už nemusí nástup na střední a vysoké školy hlásit pojišťovně. Od letoška je to povinnost školy. Dosud to měli oznamovat jak školy, tak studenti. To ale v praxi vedlo k tomu, že to občas nenahlásil ani jeden z nich. Pojišťovny ale radí, aby si studenti nebo jejich rodiče zkontrolovali, že škola nástup nahlásila, aby pak nemuseli doplácet. Na zámku Janský vrch v Javorníku si dnes zájemci můžou užít večer věnovaný Francii. Program začíná za hodinu na nádvoří zámku. Pokračuje kastelánka Kateřina Danielová.
2: Máme francouzský den, kdy máme odpoledne francouzskou kapelu, francouzská jídla v kavárně a zakončíme to potom promítáním francouzské komedie.
0: Svitavské regionální muzeum ode dneška vystavuje vzácný stříbrný poklad, který před 70 lety objevili dva instalatéři v jednom z měšťanských domů na Svitavském náměstí. Archeologický nález více než 4000 stříbrných mincí byl následně uložen v Moravském zemském muzeu v Brně, kterého teď na 2 týdny zapůjčilo zpět do Svitav. Podrobnosti přidává historička Monika Němcová.
3: Ten poklad je velmi vzácný, těch mincí je přes 4000, má to 23 kilogramů. Nejstarší mince jsou ze 17. století. A těch druhů mincí v celém tom pokladu je více jak 80. Některé tam jsou pochopitelně víckrát. A nalezneme tam mince Leopolda I., Marie Terezie, Josefa II., ale i mince třeba ze Saska.
1: Sport.
0: Kanoista Martin Fuchsa obhájil na mistrovství světa stříbro na 500. Kanoistka Denisa Řáhová obsadila 6. místo v závodě na 500 metrů, což je na světovém šampionátu její nejlepší výsledek v kariéře.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách okolo 19 a slabý mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli stavebním pracím je dálnice D48 u Hustopečí nad Bečvou zúžena na jeden jízdní pruh a toto omezení potrvá do 20. září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Další vydání právě začalo. A s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny, a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku dne života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
5: No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to.
4: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
5: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
4: No vida. Tak tu máme jednu

0: práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
1: Kdo to udělá?
0: Já myslel, že vy, ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
1: A co za to chtěl?
0: Jak co? Je to jeho práce. Musí to udělat.
1: A ty?
0: Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí Malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodla vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátko vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu jak masíčko očebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Dorozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavek chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku,
4: říká mám, znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
5: A jak to můžeš dokázat?
4: Jaký to důkaz? Na vlastní oči jsem to viděl.
5: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnalo?
4: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
5: Kde pak? Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak zvolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
4: Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svatý oče.
5: Kéž by jí tlama pekelná.
6: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný mozky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
5: Tak říšná Káča se taky upsala.
6: No?
5: Bolej by je. Radach sám napích na nejspičatější tento.
6: Dejte pokoj, pane poustevník, neberte všecko tak Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálené plotně.
5: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
6: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propadl peklu.
5: Mlčíš, rouhači?
1: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem Školastikem. Titul otec Školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označující jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Heger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v pekle před čerty.
7: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dlet z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovatět, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je po všem. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
8: Že ale máme krásné ráno, ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
9: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
8: To proč?
9: No, Žací strojek je nový,
8: ale
9: že
8: prosím
9: jo,
8: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
9: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no, že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
8: ale
9: manžel.
8: Prosím tě, koukaj, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
9: Ne,
8: to pus mě k tomu. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
10: Tati, není tam benzín.
8: No tak ho tam nalej.
10: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
8: Proč?
10: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
8: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
9: Se divíš.
8: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
9: no,
8: to samý.
9: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídeli.
8: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
10: Tati, nádrž je plná.
8: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
9: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
8: Chytil!
9: Běží!
8: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
10: Tati, jeď rovně.
8: A neráč.
10: Uber plyn. No,
8: proč?
10: No přehřeješ to.
8: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
10: Tati, tak to není.
8: Ale to je známý fyzikální úkaz.
10: Ne, tati, ne.
8: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nešiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu. Tatínek vykope díru na sníli jabka. Tatínek se hodinou potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
9: Fando, vyhni se sedmikrát skálem. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
10: Už je v růžích.
9: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
10: Zatočil do brambor.
8: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
10: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
8: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně, jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
9: Kde je tatínek?
11: Já ne, je na střeše.
9: Já ho nevidím.
11: Ale u sousedů na střeše.
9: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
8: Jsem Tifa Straf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geš vajo keš jo persi megamata. Sono sano eto bene. Jestem z doruf i pavodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale to strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
9: Ne! Ne, to ti zakazuju.
10: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
8: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Český rozhlas Olomouc.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před dvěma lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgány.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátku. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy dvou rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou pro sny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
5: 18.
2: Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 26 000 $, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. Co to situace? Šravný soude, obžalovaný bez zlém úmyslu, rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jones, prosím, nechte. Ale já nic, slavný soude, to je jich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé a košilaté anekdoty.
6: Tak sedí rybář u rybníka, má na hlavě cihlu a jde kolem taková statná čtyřicítka. Já prosím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to řeknou. Na bys prostě a za chvíli se vrátil, bo já snad zvědavosti neusnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, pak to stihne. Tak to stihli, on pal, podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
4: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já sjedu každý kopec, ale musím mi dojezd, nebo zhruba, aby mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, ty pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sikora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názvyky, to a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jordo, Vojto, tam takhle vešel ještě Ruse spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťafu, a když ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda spal Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleš, že jo, s Danou Medříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netflix tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru, nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy furt dělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, páč tam děláš jako to. Pál, když jsou tady ženské, pál, dám tak jako vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a pali jsme, Jardo ještě furt. On pál, porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? On člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A ty tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten sepaděl ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten sepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zvedl, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš a ten sepa pál nějakej hadr cítím v ruce, tak to vážím.
6: Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
7: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zapijete jímavou, milostnou serenádičku.
8: Přijde na to o za to.
7: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso. Kybič drštla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
8: Sem mám k službám. Hned jak ji dostanete.
7: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
8: Ono tvé o Kristýnku.
7: Renádička pro Kristýnečku.
8: Zaspívá mi.
7: Na dluh.
8: Zadarmo. Ostatně je to za jedny peníze.
7: To je fakt. Odprejský ty bimbale. Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: výborně, mladíče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček, píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí, já chci jen to...
1: Hedvábí. Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte, čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty, a co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů. Prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: Promiňte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpusťte. Přátelé, ten muž s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: No, tak jedeme. Kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: Jo, chceme, aby se tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás?
5: No,
0: já pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami, já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čuměj.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívají zadarmo. Dávají až 20 korun za osobu.
0: Prosti vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc, a v životě mě nenapadlo, abych za to vybíral, to jsem trouba, víte?
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete, nepak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star, myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třas prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.

0: Muy zdravíko, pávka se ozejvá. Co pak chceš, maminko?
1: Obě.
0: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
3: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
4: Jo, točil 48. rok. On dělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to byl genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, Misi Maskerovi, hele, dej Pepičku, vy Fousi, jak to bude vypadat. Oni dal Fousi a Krška, pá, ježiš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem roztracenej. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno a kvejkla. A bylo to zrovna po té jeho premiéře, po té dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po té roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu ty aplauzy a ovace a byl takovej to. A teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejkavičinu a on mě tam recitoval svůj Širák odazvý v dál, to byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající, ježíš. S tím byla taková sranda v tom 48. roce revolučním, tam dělal takovýho měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, kdy si vymýšlel a on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky a my jsme mysleli, že šňup je kokaina, pak jsme ochutnali, on to byl práškovej cukr a my mu to žrali a ten byl tak bezvanej, to už jsme se svíjeli po zemi, já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky, už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu, až on třeba každý herec se přeci bere o práci, že jo. Je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze života hmyzu. To chrobáka, on ten majeteč, to hovinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostal takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec z prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
5: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce. Všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepo, už já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky.
6: Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jaký je

0: to možný, že se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku. Ba to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Bali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. Ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
1: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak

0: barometr klese, zůstanem na té židli. Počasí je dnes jasné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když svítí a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok, povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým natyrelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehlička.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě, no tu je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No, koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči na vrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Víte?
3: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout, relaxovat. Měla byste se snažením dívat na lesy a skály, no, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, bebe, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte? Hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Slyšeli jste? Jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec ještě doopravdy zmokne, víte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak, to je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha, a kde, Zdeničko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
2: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durychově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepi Klankmiller, to, co ten taky s tím ksichtem jinýho může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne, on měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představí neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou to na něj přišlo, inšpicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveřích, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a Kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava. Špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Policie pokračuje ve vyšetřování pádu větrníků u Podštátu. Podpora pro nezaměstnané by mohla být od ledna nižší. V Olomouci začalo fungovat kulturně edukační centrum. Zítra čekejte polojasno až oblačno a teploty do 29 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Policie pokračuje ve vyšetřování pádu větrníků u Podštátu. Podle své mluvčí Miluše Zajícové pracuje s několika vyšetřovacími verzemi a prověřuje, zda mohlo jít o protiprávní jednání. Následně rozhodne, zda zahájí úkony trestního řízení pro konkrétní trestný čin. 30 metrů vysoká větrná elektrárna u Podštátu spadla minulý týden ve čtvrtek, nikdo nebyl zraněn. Škoda je vyčíslena zhruba na 200 tisíc korun. Ministerstvo práce chce od ledna snížit podporu pro nezaměstnané. Příští rok tak plánuje ušetřit zhruba 4,5 miliardy korun. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Částka by v prvních dvou měsících znovu klesla na 65% předchozího výdělku. Teď to bylo 80. Současné vyšší dávky zavedla minulá vláda, hnutí ANO je podpořilo. Podle Babiše ale lidé začali změny zneužívat.
2: V čase, kdy jsem říkal ano, tak jsem neměl tu informaci a nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci, takže my máme tady velký problém.
1: Moravské divadlo Olomouc spustilo oficiální provoz kulturně edukačního centra. Sloužit bude laické i odborné veřejnosti. Podle ředitele divadla Davida Gerneše připravili řadu přednášek a workshopů i pro komunitní vzdělávání.
3: Třeba floristický workshop, nebo které se budou týkat třeba amatérského hraní, výroby kostýmů a tak dál. Druhou velkou cílovou skupinou jsou profesionálové, my se bavíme o technických workshopech, i speciální kurzy rétoriky, asertivního jednání a tak dál. Poslední cílovou skupinou jsou děti a mladí studenti, kteří budou moci využívat jak ten studijní obor, tak právě pak navazující workshopy.
1: Lanová dráha pro děti ve Vrbně pod Pradědem je opět v provozu. Hřiště v tamním lesoparku nedaleko historické víly Lotara Grogmana. Lanová dráha byla mimo provoz zhruba měsíc. Město ji muselo podle nezávislé místostarostky Ivety Pešatové opravit a opětovně udělat revizi. Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vybojoval na světovém šampionátu po zlatu z kilometru, ještě stříbro z poloviční trati. V polské Poznani nestačil jen na Brazilce Queirose. Při závodě musel Fuchsa hodně bojovat s větrem a silnými vlnami.
4: Každý, kdo tady je, tak vidí ty vlny. Nejsou největší, měly tady být mnohem větší. V roce 2012 jsem se tady dokonce jako potopil, jo. Takže tady to ještě slabý odvar. Těch pozdních 100 metrů se tady ty vlny odráží ještě tady od těch betonových vlastně pontonů tady v cíli. A strašně se to tam mele, takže člověk je úplně tuhej samozřejmě, je rád, že se drží v lodi a ještě do toho balancuje všechny ty vlny a do toho má ještě podat ten maximální výkon. Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách okolo 19 a slabý mírný jižní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli stavbě cyklostezky je v Hranicích částečně uzavřena Bělotínská ulice. Omezení potrvá do konce října.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

koncentrace vojáků, ale i vojákyň a především tedy specialistů, muzikantů a vojenských hudeb pomalu poklesá, jak se tak dívám živě na Horní náměstí v Olomouci, nakládáno do kamionů, ale krásná muzika hrála, břinkala přímo v centru Olomouci i na dalších místech. Ano, mluvili jsme tady nejenom ve zprávách, také dneska třeba v poledne, protože nešlo odolat zastávce přímo pod pódiem, pod jevištěm, pod širým nebem. No a hrála třeba dopoledne krásná polská muzika, ovšem českou škodu lásky až dojemně. A ta další muzika je samozřejmě na vás. Může hrát, břinkat, anebo příjemně pohladit také dneska 29. bezmála do 18. hodiny. Teď máme 5 minut po 5. po 17. hodině. A linka k nám 221 555 444. Tak teď mladá krev, konkrétně Kosenka z Hluku a někdejších mladá generace.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Co pak to bylo za děvčátka, za chlapce, muzikanty, zpěváčky, tak to byla někdejší Kosenka z Hluku. A hlučskou kapelu teď jim vyměníme za Budvarku a to pohlazení nás čeká v písničce Co je to za děvčátko s modrýma očima. A dál už Beďhošť, pan Tonda, dobrý den.
2: Bezva podvečer všem věrným posluchačům, posluchačkám Rádia Olomouc i všem jeho pracovníkům a pracovnicím. Sledoval jsem dnes televizi Noe o ukončení duchovního menu, tedy dnes. Zapnul jsem rozhlas Olomouc, potkala mě štěstí. Zaslechl jsem kouzelné pozdravení od Janičky z Malína, bylo to B1220. A druhá radost, pozdrav od Staňky z Lomnice, círka B1243. Vřele děkuji za dvojnásobné štístko. Ještě malá upoutávka. Na Google můžete, ale nemusíte najít knížku Zabil jsem tyrana, jejímž autorem jsem já. Toníček z Beďhoště. Na závěr přeji vše nejlepší Janice i Stance, skvělému panu moderátorovi Boskovi a dále rozhlasu Olomouc. Naseranou, mějte se moc hezky.
1: Děkujeme a pokračujeme dál. Pokračujeme s písničkou pro Milušku, kterou má moc rád Jarda a moc děkuje za všechno. Písničkou prosíme pozdravit taky Káju Nojera z Jevička. Kájo, hlavu vzhůru pamatuj, Liba se těší na společné bydlení s tebou už tuto zimu, slunce v duši, vzkazuje Mira pro Kájo do Jevička. A ještě přidáváme krásné pozdravení pro babičku a pro dědu jen tak od Lukáška. Díky za krásné prázdniny. My moc děkujeme taky, že jsme mohli být s vámi a zahrát i prázdninovým pobytům a krásnému společnému soužití s rodinkou, s babičkou, s tetou. A pozdravení ještě taky pro dalšího, tentokrát dědečka Jardu, kterého zdraví babi, jeho manželka a taky všichni z rodinky. A moc mu děkuji za dnešní skvělou báječnou atmosféru pro celou rodinku, za skvělou opékačku a tak dále. Dědo, písnička pro tebe, pro vás.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu.

0: 17.14, 29. srpna odpoledne či v podvečer v čase ještě prázdninovém zahrajeme pro pana Michala. A pro koho ještě dobrý den?
1: Dobrý den, pane. Já bych chtěl nechat zahrát Rostíkovi, sousedovi, že je šikovný, že seká latinu. No a jestli poslouchá babča dole na Moravě, tak a jí, no, pro radost. A částečně aj sobě, že jsem splnil úkol dneska. To bude všechno, děkuji.
0: Děkujeme, další rádi splníme v zápětí po té, teď momentálně i zimní zafukané, možná i osvěžující písničce. No a popřejeme rádi také třeba vaší SMS-kou, takže ta další nechává zahrát do práce kamarádovi Mirkovi, kterého moc zdravíme. Děkujeme za včerejší setkání. Zdraví kamarádi Jarek a Zdenda. A ještě prosíme zahrát písničku taky pro babičku, která poslouchá. Byli jsme na skok, na návštěvě, na obídku. Bylo to vynikající, jako vždycky. Taky moc pozdravte a moc pochvalte. Moc rádi tak činíme.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 50. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít novinka folkové kapely Meziměsto. Album s názvem Pramen, co neuteče. Jde o dílo autorské, které obsahuje 13 písniček v moderním svěžím hávu se zajímavými texty. Jeho poslechu vás zvu v neděli 30. srpna po 15. hodině v pořadu Na cestě. U mikrofonu bude Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: myslí.
1: Tak dobrou mysl, včera od večera. Ještě pořád máme prázdniny, krásně jsme zabroukali, zaspívali s cymbálkou a mužáky. Písničkou prosím potěšte všechny, kdo musí pracovat a taky všechny, kdo se moc těší do školy. Jestli je to ironie, to těžko říct. Píše to Ilča, která je v práci a posílá to dětskám a vnoučatům z rodinky domů. Máme taky moc pozdravovat a především popřát hodně štěstí, zdraví, gratulace velikánské k narozeninám kamarádovi a vášnivému včelaři Béďovi Kremlovi Rapotín. Pěkně zdraví také ze Šumperska Jarek a Eliška. A my taky, pana Béďo, pěkně zdravíme. Ať to jde, ať se daří. A ještě jedno prázdninové pozdravení, tentokrát od babičky, za to, že mohla strávit krásné prázdniny. Hned dva krásné týdny s Verunkou, jejich kamarádkami ze sousedství a taky s Kubíčkem, který to všechno krásně zvládl a skvěle se zapojoval i s dědou do všech činností. Tak krásná prázdninová pozdravení i k vám.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: krásně táhle, jemně, třeba s cymbálem, ale tentokrát zase muzika hrála, břinkala, ale moc pěkně to znělo. S Dol Němčankou tentokrát, ty studénky na horách. No a teď celá porce zase cymbálových melodií známých, a to s Hraděštěnem, a to pro paní Lidušku. Dobrý podvečer.
1: Krásný podvečer, pane Bořínku. Já vám srdečně děkuji za přijetí a přeji vám všem do Českého rozhlasu krásný zbytek dne i dalších dnů. Dnes bych chtěla poslat písničku s poděkováním Anešce a Pepovi Čeplovým do Třepčína, kteří mě nechali pozdravovat po mém vnoučkovi Ivoškovi, dále Elišce Puškarové s rodinou do Štemberka. Eliško, moje milá, já vám přeju do rodiny hlavně hodně pevné zdraví a hodně síly a opatrujte se všichni. Dále Lidušce Uchytilové s Alenkou, Milace z Přáslavic, Janča Jiřímu z Roštění, Jendovi ze Štětovic, Vláděvi z Tovačova. A všem mým milým posílám tuhle krásnou písničku i vám, pane Bořínku. Mějte se krásně a šťastný návrat domů. Děkuji pěkně.
0: Moc děkujeme, jako vždy, za krásná vlídná slova, a už jsou tu další zájemci a už budeme u vás, milí další přátelé. Teď ještě ale pro radost zahrajeme další moc hodné babičce Jiřince, kterou moc zdraví celá rodinka, těší se na brzké, krásné setkání, dneska naskok a příště to budou prý velké oslavy, na které už se všichni chystají, všechno nejlepší už dopředu, a z vesela zahrajeme. A z vesela pošleme taky písničku dalším pracantům, a to Mirovi, Jardovi, Cyrilovi, a posílá jim to taky pracantka, která nezahálí, Mariánka.
2: Český rozhlas Olomouc, písně.

трудорищ, РСА ты малушечка за мудрость. Рещ, дробнючка, еще ты

0: potlesk z městského od Hradišťanů. A teď jedna zase s trumpetami a třeba s veselkou a jedna krásná, klasická, vzpomínací a k tomu ještě krásnější, pěknější, přepěkná slova od paní Lidušky z Jeseníku. Dobrý podvečer, vítáme.
1: Dobrý podvečer, pane redaktore, já přeji vám a všem milým posluchačům z krásně teplého a proslulého, prosluněného Jeseníku vám přeji. A já dneska oplácím s velkou pokorou, protože já nemůžu volat odpoledne, mám ráda dechovky, cymbálovky a tady, ale bohužel nevychází to, takže akorát soboty a neděle můžu poslouchat. A dnes oplátkou posílám písničky, i když to o nějakou přepisknu, ale nedá se hodně dělat. A je to, jsou to Zdenička Pavelčáková, Zdenka z Holubic, Zdenka z Hrochova. Děkuju pěkně Lidušce Loničkové, že mě zahrála, a Stáničce Mařence do Hrabišina, Mařence do Kolšova, Lidušce Síglové, Jiřince do Sudkova, a na koho ještě nezbylo, jako co je znám, nezapomínám a zkusím to, abych jim popřála příště. Pán redaktore, děkuji velice a zase někdy naslyšenou.
0: Poděkování, potěšení na naší straně, pěkně moc zdravíme Lidušku z Jeseníku a těšíme se, no, třeba zase za týden, třeba zase o víkendu, a děkujeme za vysvětlení. A teď ještě poděkování a pozdravení a krásná slova a vyznání za různými účely, různými směry. Díky za krásné písničky a taky synovi zařezání dřeva na zimu velký dík a taky písnička od mamky a poděkování také od nás. Další slova míří už ovšem od rodinky, dcery s rodinou za panem Františkem Moďkou do Luké. Tak nahnou pozdravení Františku Moďkovi z Luké k jeho narozeninám. Hodně zdraví, štěstí od dcery s rodinou. A ještě přáníčko taky třeba na 723 70 33 51 od Vojtíška pro jeho dvě děvčata a taky pro malou Suzičku, aby se těšila do té školičky, závorka poprvé, první třída. Krása, tak moc hezké první chvilky, první dny od úterka.

0: přímo z místa.
1: 4. srpna 1306 byl v Olomouci zabit Václav III. Historickou detektivku i spoustu dalších informací najdete na webu ostrovolomouc.cz. Do středověkého Olomouckého hradu se vydáme v neděli po 9. hodině s archeology Národního památkového ústavu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
2: Kde to na Hané na přelomu léta a podzimu nejvíc ožívá tradicemi, zpěvem a pestrými kroji? A jaké melodie vás zaručeně naladí na jeden z nejoblíbenějších národopisných festivalů u nás? Nové vydání pořadu Cymbal a husle vám tentokrát přinese hudební pozvánku do víru, tance a písní na folklorní festival Lidový rok do Velké Bystřice v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Skotačí až divočí, telefonní linka před pár minutami se pěkně rozezněla hned několikrát, jak máme těch paralelních možností několik, ale to už jsme vzali Oldu, kterého zdravíme do nemila a hned za chvilinku budeme zase u vás dalších zájemců, kdo vytrváte. Zdravíme Oldu, dobrý den.
4: Dobrý večer, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A vám, pane Božku, děkuji za vybrání písničky a zdravím rodinu Gottwaldovou, která měla dneska rozloučený se švagrem a Lidušku Ciglovou taky do Moravičan, do Závře a Emilku Horákovou, do Velké Rosin Boženku Petrželovou a u mě na návštěvě je brácha z Kosova. A tak děkuji a shledanou.
3: Děkujeme a zdravíme Oldu, zdravíme bráchu, Olda z Nemile, brácha z Kosova, ať to máme zase pěkně zopáknuté před tím školním rokem. No a ještě pošleme písničku do dalších směrů stran a krásný podvečer popřejeme a pěkně zahrajeme kamarádům Jardovi a Milánkovi do Široké Nivy a taky paní Janě a slečně Karolince od Mirka a Dany. Pěkně zahrajeme paní Svorníkové do sklípku u Miliška asi a kamarádům do pohody od Ludvíka z Petrova nad Desnou, takže Jarce Svorníkové a kamarádům do pohody pozdravy od Ludvíka. No a jedna rechtavá koníčkovská baboukovská samozřejmě od Oldy.

0: A ještě nezvoníme konec zvonec, ještě bychom tady měli třeba tu napřání od paní Štěpánky, tedy pro Štěpánku. Bude Margit a pro koho bude ještě? Dobrý podvečer.
1: Dobrý den, ještě jednou panu redaktore a vám všem posluchačům. Pro dnešní příjemný podvečer a poděkování posíláme písničku Lidušce Kouřilové, Intice Slavíkové, Aničce Koutné do Bruntálu, paní Vlastice Kusálkové do Krnova, panu Postišilovi do Bedihoště a paní Milace Šlosarové do Čelčic. A samozřejmě všem věrným posluchačům. Vám, pane redaktore, moc děkuji, mějte se hezky a zase někdy naslyšenou. Kubesovi.
0: Taky od nás velké poděkování Kubesovým a Štěpánce do Čelčic a všem uvedeným, všem jmenovaným Margit Žadoviáci, pěkně to bude vyhrávat, někdo to má i jako orchestrálku, tak pak se to i rozespívá, rozezvučí, rozezní a můžete se přidat, znáte-li, Margit Jony nemáme úplně přesně od elektrobandu, ale Žadoviáci taky kvalitka, dobré nastudování, pěkné zpracování a písnička tady pro Štěpánku, ale taky ještě pro dalšího prázdninového, skvělého, báječného účastníka. Zdravíme Vojtulu, zdraví jeho babi, děda. Už se těšíme třeba i na podzimní prázdninky, anebo zase za rok, tak hezky si to ještě užijí a hlavně pravou a s optimismem do nového školního a akademického roku. No a ještě písnička udělá velkou radost, doufám taky babičce, tak to pošleme ještě opačným směrem, ale zase na jinou adresu, z jiné adresy, protože Luky a celá rodinka z Čech zdraví celou rodinku na Moravu, ale především babičku do Prostějova.
2: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupázy. ČT 2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Sídliště v Přerovské Dvořákově ulici čeká proměna za více než 20 milionů korun. Lidé můžou i o víkendu darovat sešity, penály nebo tušky dětem z chudých rodin. V Litovli se zítra otevřou návštěvníkům dvorky a zahrady v centru města. Zítra čekejte polojasno až oblačno a teploty do 29 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Sídliště v Dvořákově ulici v Přerově čeká v příštím roce rozsáhlá proměna za zhruba 24 milionů korun. Radní schválili vypsání veřejné zakázky na první etapu obnovy. Zahrnuje opravu a výstavbu nových komunikací, chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení i výsadbu stromů, řekla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
2: Stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými se zámkovou dlažbou. V lokalitě bude instalováno nové veřejné osvětlení napojené na současnou síť ulici Dvořákova. Odvodnění území zajistí kombinace vsakování dešťových vod a uličních pustí. Realizace je podle projektové dokumentace plánována na přibližně 5 měsíců.
0: Ve vybraných prodejnách můžou lidé o tomto víkendu přispět do sbírky nazvané Školákům od srdce. Pořádá ji Diakonie Českobratrské církve evangelické. Zájemci můžou přinést pomůcky, jako jsou tušky, pera, sešity, penály, ale taky třeba láhve na pití nebo svačinové boxy. Ty pak Diakonie rozdělí mezi děti z chudých rodin a pomoci je možné i online, říká manažerka sbírky Magda Frišová.
3: Virtuální aktovka, do které člověk může zase přehodit buď teda školní pomůcky, ale i kroužky nebo nějaké doučování nebo něco, co vlastně není jakoby hmatatelný, ale je to věc, kterou samoživitelé vyškrtávají jako úplně první, protože potřebují zaplatit ty fyzické věci a na nějaké doučování nebo kroužky už jako fakt nezbývají peníze.
0: V Litovli se zítra otevřou návštěvníkům dvorky a zahrady v centru města. Do běžně nepřístupných míst v okolí Palackého ulice budou moci nahlédnout při akci Otevřeme dvorky. Podle Zuzany Strakošové ze spolku Na Pavlínce, který akci pořádá, program nabídne také výstavu historických fotografií, vyprávění o domech, hudbu, výtvarné dílny nebo projížďky na lodičce po Mlýnském potoce. Krnovské sdružení seniorů Klub 55+ bude opět v domě s pečovatelskou službou u Cvilínského nádraží. Přízemí budovy v roce 2024 zničili povodně a od té doby se seniori scházeli v provizorních prostorách střediska volného času. Klub oficiálně otevře ve svém staronovém sídle v polovině září.
4: Stavaři odstranili některé příčky, aby byl prostor větší. Nové je taky sociální zázemí, které je bezbariérové. Krnovští seniori prostory před povodní využívali pro různé besedy, dílny a další setkání a opravený prostor má sloužit stejnému účelu. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
0: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa získal na mistrovství světa v Poznaní druhou medaili. Po zlatu na kilometru vybojoval stříbro na poloviční trati. Závod vyhrál Brazilec Queiroz. Mezi ženami byla na pětistovce šestá Denisa Říhová. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách okolo 19 a slabý mírný jižní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Přerovsku na silnici za Podštátem ve směru do Jakubčovic na Odrou narazilo auto do stromu. Na místě zasahují záchranáři.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc.
5: Příjemný podvečer, bylo 18 hodin, tak u nás ještě v prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc a v srpnových sobotních podvečerech nabídneme ještě poslední z pětice povídek Boleslava Navrátila. Jmenuje se Koza se zlatou hvězdou. Ano, slyšíte dobře, humorem se v ní totiž rozhodně nešetří. Pro rozhlas text vybrala a upravila Eva Lenartová. V režii Tomáše Soldána, se kterým technicky spolupracoval mistr zvuku Marek Hoblík, uslyšíme opět takovou vzpomínku hereckou na Stanislava Šárského.

jsem málem neprošel. Katastrofa mi nehrozila kvůli prospěchu, ale protože mi osud postavil do cesty profesora Ernesta Kostihu. Tento chlapík s velmi pestrou životní i politickou minulostí měl výstředního koníčka. Ve volném čase choval kozy. Zvláště jedna z nich byla natolik výjimečná, že s ní Kostiha jezdil po výstavách. Profesor získal dostatečnou politickou způsobilost k pedagogické práci v socialistické škole, jako všichni revolucionáři, cestou velmi klikatou. Za první republiky byl ředitelem Baťových výdojných statků v Maďarsku, z čehož vyplývalo, že se občas choval ke studentům s přehnanou povýšeností uherského magnáta. Ostatně podle toho se také oblékal. Nosil tmavý oblek s bílým proužkem, bílou košili s vínově červeným motýlkem, saténovou vestu, světle béžový baloňák a v rukou tiskl glazé rukavice. Své nohy neobouval, ale zdobil dvojbarevně kombinovanými baťovkami s tlačeným vzorem, které z dálky připomínaly polobotky s psími dečkami. Musel jich mít v zásobě hodně, protože se po válce už nevyráběly. Pod nosem měl úzký knírek. V Americe by ho považovali za úspěšného gangstra. Když se dostal v Maďarsku k moci fašista Horthy, zabavil Baťovi majetek a ředitel statků nechal zavřít. Kostiha si odseděl rok v děru za spolupráci s lidmi, kteří zakládali Maďarskou republiku rad. Zaměstnal totiž dva bývalé vyznavače rudého komisaře Béli Kuna jako pastevce. Po odpykání trestu ho Maďaři předali do protektorátu Bemen und Mähren. Tam byl odsouzen na 10 let a poslán do Holštýnska, kde dělal na jednom junkerském statku předáka totálně nasazeným Holanďanům. Když přišli k moci komunisté, předložil Kostiha doklady o rozsáhlé politické persekuci své osoby a vstoupil do strany. Nikdy ovšem nepřestal snít své aristokratické sny o tom, že se vrátí do Maďarska a bude mu vráceno rozsáhlé rodinné sídlo. Jednoho dne přišel Kostiha do třídy a již od dveří mě sledoval ostrým zrakem. Bylo to znepokojující. Chodil mezi řadami lavic a přednášel dost nepozorně. Jeho oči byly magnetickou střelkou a pólem já sám. Když zazvonilo, Kostiha rázně vstal, ukázal na mě prstem a mávl rukou. Vydal jsem se v jeho stopách se strachem a s pevným rozhodnutím, že zapřu vše, nač se zeptá. Ale Kostiha byl nebezpečně vlídný. Mluvil ze široka o tom, že mi důvěřuje, že si mě vybral pro delikátní úkol a že je přesvědčen, že já a jedině já se ho dokážu bezchybně zhostit. Pak zčista jasně přišel na téma zachování zvířecího druhu a nakonec začal být konkrétnější. Viděl jsem vás, studente, v sobotu, asi o 10:30 večer. Doprovázel jste dívku. Stál jsem u okna a dlouho, dlouho jsem vás pozoroval. Propadl jsem a panice. Mýlíte se, pane profesore, v té době jsem byl doma. Učil jsem se. Viděl jsem, co jste dělal, nebo dělali. A to mi vnuklo myšlenku. Jak víte, vlastním špičkové plemenné kozy.
a jednu z nich potřebuji zavést ke Kozlovi. Mohl bych ukázat na kteréhokoliv studenta a šel by. Musel bych mu ovšem všechno podrobně vysvětlovat. Vám nemusím, jak jsem viděl v sobotu večer, vysvětlovat nic. Kozla vlastní paní Kožušníková, což je kousek za nádražím směrem na Horní Moštěnici. Kozu vám svěřím, budete ji opatrovat jako oko v hlavě. Odvedete ji zítra ke Kozlovi. Koza je na jedné straně Bečvy a kozel na druhé straně. Jinudy cesta nevede než přes město. Nemohu, pane profesore, raději zemřu. Kdyby se to rozkřiklo, žádná dívka už by na mě nepromluvila. Společensky bych se znemožnil. Ještě nemáte po maturitě? Odmítnete-li, můžete rovnou přestat chodit do školy. Byla by to pro vás ztráta času. Začal jsem smlouvat, že kozu zavedu během hluboké noci. Domluvím to s paní Kožušníkovou. Kozlovi to bude jedno. Zamyslel se nad mými návrhy a uznal, že na nich něco je. Dobrá, je mi fuk, kdy tam půjdete, ale věc musí být dotažena do konce. A to velmi rychle. Koza, která vynechá březost ve správný čas, ztrácí na hodnotě. Došlo mi, že utajení cesty s kozou je otázkou života a smrti. Půl školy by mi jinak za zády zlomyslně pomekávalo. Paní Kožušníková byla žena středních let a najít, kde bydlí, nebyl problém. Orientoval jsem se podle strašného kozlího puchu. Byla to řečná, malá, tlustá a ochotná paní. Za noční návštěvu nechtěla nic, přesto jsem jí slíbil lahev třešňového vína. Když jsem ale o půlnoci zvonil u profesora, měl jsem vymyšlen plán. Zavedu pitomé zvíře do parku Michalov, koza se bude klidně pást pod lampou a já budu zatím na lavičce dřímat. Před svítáním Valerii, tak se koza jmenovala, vrátím profesorovi. Profesor měl ovšem se studenty své zkušenosti, protože ihned po zazvonění otevřel dveře a táhl za sebou kozu. Byl ve sportovním, měl placatou čepici z béžového semiše, kolem krku a přes bílý svetr si přehodil širokou pepitovou šálu, dolní část těla zdobily pumpky pod kolenky a bělostné tenisky. Napadlo mne, vysvětloval změnu plánu, že bys třeba mohl s kozou počkat někde za bučkem a pak ji zase v tichosti přivést. A mě by trefil šlak. Půjdeme spolu. Odevzdal jsem se osudu. Zpočátku cesta ubíhala dobře. Prochvátali jsme parkem bez nejmenších nesnází, takže mi dělalo starost už jen to, zda se bude mít kozel dost čilek dílu. Pak došlo k zádrhelu. Došli jsme k betonové lávce přes Bečvu a té se koza v noční tmě bála. Táhali jsme ji, sterekali, několikrát jsem jí kopl, protože pod mě to nemohl profesor vidět. Kostiha prosil, Valerie, Valio, jdeme, zlatuško, no tak, všechno bylo marné. Nakonec profesora napadlo, že ji prostě přeneseme. Půjdeš dopředu, rozkázal, a já budu vzadu. Čapneš si vedle boku Valerie, uchopíš její nohy těsně nad koleny a až křiknu teď, zvedneš ji do výše a dáš si její nohy za krk. Povedlo se. Koza stočila hlavu do oblouku a snažila se mi dívat do očí. Pak mi začala ožvíkávat vlasy.
Profesor zabědoval. Bože, za krk mi teče něco horkého. Chcánky. Představil jsem si anatomické podrobnosti zadní části kozy a měl jsem jiný názor. To bude mléko, pane profesore. Za krkem máte vemeno. Byla to pravda. Valérie mlila nohama, jako by šlapala vodu, a všelijak ohýbala hlavu, jak se mě snažila trknout do čela. Konečně jsme dorazili za řeku. Stát, přikázal Kostiha. Sklánět se budeme pomalu, ať ji neublížíme. Už jsme Valérii měli skoro na zemi, když sebou začala házet. Takže jsme já i profesor ztratili rovnováhu a skončili v pokleku. Koza utekla. Vyskočil jsem, abych ji nestratil z očí. To bychom ji pak mohli hledat ještě v poledne. Valérie zamířila na dlouhatánské schody, které šplhají až na hradby a pak prolézají skrz středověký dům s uzoučkým průchodem na Žerotinovo náměstí. Když jsem na starodávný rynek vběhl, koza postávala u sochy Jana Blahoslava rovnou před zámkem. Profesor Kostiha dorazil na náměstí schavácen. Posadil se na okraj sochy, těžce oddychoval a odevzdaně hleděl na přicházející dvoučlenou noční hlídku esenbáků. Bez pozdravu se ptali, co se děje, a profesorovi hned tykali. Ten vysvětloval, že nám utekla koza, vzácný exemplář. Nevěřili mu. Co to meleš, člověče? Žádná koza na světě není vzácný exemplář. Ale ano, odporoval Kostia. Valérie je zapsaná ve státní plemenné knize, je v kategorii elita rekord. A proč honíte elitní kozu v noci? Profesor mlčel, protože nebyl schopen věc jednoduše vysvětlit. Podívejte, přesvědčoval je. Koza je v uchu tetovaná. Vždyť i policejní psi jsou tetovaní. Tomu esenbáci nechtěli věřit. Kdo by tetoval kozu? Nakonec rozhodli, že bude-li mít tetování, zaplatíme jen pokutu za rušení nočního klidu. Ne-li, běda nám. Služebně starší podpraporčík začal velet a rozestavil nás do rojnice. V tom vyběhl ze vrat starodávného domu s podloubím malý voříšek a začal na kozu dorážet. Podpraporčík využil pohotově příležitosti, přiblížil se k Valérii zaměstnané psem a zmocnil se pleteného provazu ležícího na zemi. Pak vytáhl baterku a hledal v uších tetování. Bylo tam. Nedostali jsme nakonec ani tu pokutu. Profesor byl se silami na dně. Seděl na obrubníku sochy a upřeně hleděl na blikající nápis Taverna Bar. Pokaždé, když se otevřely dveře, doléhaly k nám zvuky houslí a bubnu a sladké melodie O Mariano, moje malá sladká, s tebou bych tančit chtěl. Půjdeme dovnitř, rozhodl náhle Kostiha, vstal a zamířil k baru. Vešli jsme do lokálu a našli prázdný box. Profesor hned objednával pro sebe dvě deci bikavéru, pro mne sodovku. Únava z něj spadla, vypil víno na jeden doušek a hned si objednal další. Hudba plačtivě zanaříkala oči čorně a Kostiha vyskočil. Zamířil ke dvěma dámám středního věku, vybral si tu baculatější a tančil s ní líčko na líčko, přičemž nohama opisoval široké starosvětské oblouky. Dáma se vesele smála jeho povídání a pak se nechala pozvat k baru.
Profesor se vrátil do boxu celý zrůžovělý. Pak začali hrát foxtrot, což odmítl tančit, protože je to prý příliš rychlé, a tak z dlouhé chvíle rozvíjel ekonomické úvahy. Taková koza váží přes 50 kilo, ale nadojí 3 litry mléka denně. Kráva váží 560 kilo, což je tolik, co dejme tomu přibližně 10 koz. Jaká je průměrná dojivost krav, položil mi otázku. Nevěděl jsem to, což profesora pobouřilo. Průměrná denní dojivost krav a vězede je 6 litrů. 10 koz ale nadojí dohromady 30 litrů. Kozy téže váhy jako kráva nadojí za den o 24 litrů mléka víc a míň žerou. Zkouším zpracovávat kozí mléko na sýry. Očkuji tvaroh ušlechtilými plísněmi Penicillium camemberti, Penicillium glaucum, Penicillium candidum. Sýry vypadají krásně, ale pořád je v nich cítit kozí prk. Posteskl si. Žena trpí kozí alergií. Sní kousek sýru a už je obsypaná kopřivkou. A taky nemá pro chov ušlechtilý zvířat pochopení, děl žalně. Loni o Vánocích jsem vzal Valerii jen na chviličku do parádního pokoje, abych jí ukázal, jak pěkný máme stromeček. Manželka dostala záchvat a chtěla se rozvádět. Zatvářil se ublíženě, sklonil hlavu a mlčel. Pak začal řešit jiný ekonomický problém. Když jsem byl v Maďarsku, na každém statku bylo několik párů volských spřežení. Tahle zvířata jsou nesmírně ekonomicky výnosná. Kůň tahá, ale když zestárne, nemá žádnou hodnotu. Nebo krávy dojí, až přestanou a jdou na jatka. Za starou krávu je pár korun, nejdražší je kůže. Podobně je tomu u traktoru. Ježděním se opotřebovává a za několik let má jen cenu starého železa. To vůl, panečku, zestárne, ale je velký a vypasený. Váží přes tunu a jeho maso je vynikající. A těch peněz za něho. Namítl jsem, že traktor udělá za den tolik práce, co pár volů za půl roku. Rychleji na sebe vydělá. To netvrď, rozčílil se profesor. Tuhle otázku ti dám k maturitě, abys věděl to o těch volech. Ekonomika je věda. Hudba spustila na silnici do prášil, jeden mladý se staršil a profesor vystartoval k baculaté tanečnici, které už pitím světelkovaly oči. Když se přivrnili blíž, slyšel jsem, jak se kostiha vytahuje. S růžkami udělala snídaně a když bylo hezky a slunečno, nechal jsem si štolbou osedlat koně. V bílém jezdeckém oděvu jsem nasedl a galopádou ujížděl přes 7-hektarový park, který obklopoval vilu, která mi patřila. A zase skončili u barového pultu, kde pili ve vysokém tempu. Když se profesor vracel na své místo, prohrnoval si cestu židlemi. Odešli jsme teprve, když nás číšníci začali vyhazovat. Na chodbě už nikdo nebyl, v šatně stála opuštěná koza. Kostiha ji odvázal z věšáku a vyšli jsme do jarního rána. Šel jsem za ním dost daleko na to, aby bylo jasné, že k této dvojici nepatřím. Sešli jsme z náměstí k Bečvě, kde jsem uviděl dvě dívky mířící k nádraží. Jedna z nich se jmenovala Eva Olivová a byla to moje partnerka stanečních a tajná láska. Zaběhl jsem za kino oko a klepal se hrůzou, aby mě nepoznala. Když jsem po půl hodině opatrně vykoukl,
Profesor byl pryč. Doploužil jsem se na internát. Profesor Kostiha se nedostavil na vyučování. Posel vyslaný do jeho domova se na nikoho nedozvonil. Poslední dopolední hodinu jsme měli ekonomii, tudíž Kostihu, ale zastupoval ho biochemik Boček. Až krátce po obědě se vřítil do školy. S tichou zuřivostí divoce pátral mezi studenty a pak mě zahlédl. Přistoupil a s prstem namířeným do mého obličeje volal: přísahám tady před svědky, že neuděláš maturitu. A myslím to smrtelně vážně. Teprve za dva dny, když byl dokonce vyšetřován i ředitel školy, prosákly náznaky toho, co se stalo. Koza zavedla ospalého profesora podél Bečvy skoro až k Prosenicím, kde u vody kryty křovým školili se lidové milice z meopty v ovládání zaměřovače k minometu. Profesor byl jako podezřelý z vyzvědačství zadržen a po několika hodinovém výslechu na policii poslán domů i s kozou. V den maturit jsem kráčel dost znervózněné do třídy, kde seděli jednak examinátoři z řad profesorů, mezi nimi Kostiha, ale také zástupci dělnických profesí a pracovník školského odboru ONV Vít Grobelný. Vytáhl jsem si zapečetěnou obálku a v celku bez potíží jsem odříkal, co se v otázce žádalo, a provedl výpočty na tabuli. Studente, přerušil můj výklad Kostiha, co kdybyste nám řekl něco o efektivnosti chovu volků v Tahu? Ptal se a jeho hlas zlomyslně předl. Odříkal jsem argumenty, které mi profesor vysvětloval mezi jednotlivými tanečními kreacemi v taverna baru, jak volská hodnota přibývá a ostatní ubývají, přičemž Kostiha spokojeně poklepával tuškou. Byl jsem propuštěn a čekal za dveřmi na ortel. Za chvíli vyšel Kostiha a řekl, že jsem prospěl na výbornou. Jestli pak víte, proč jsem velkomyslně nesplnil to, co jsem si pevně umínil? Zavrtěl jsem přičinlivě hlavou, aby si to třeba ještě nerozmyslel. Valérie získala nejvyšší ocenění na výstavě v náměšti na Hané, zlatou hvězdu nejlepšího chovatele a čestné uznání. To je vaše štěstí, jinak bych vás roznesl na kopitech. Večer jsem se opět ocitl v taverna baru, tentokrát s několika kamarády, kteří také se zdarem dokončili zkoušku dospělosti. Když dobrá nálada kulminovala, přistoupil ke mně biolog a fytopatolog profesor Kaděra a zeptal se familiárně: poslyš, co jsi to blábolil o jakýchsi volech? Na mě šli mráko, ty to si opravdu myslíš? Nedokázal jsem stručně vysvětlit svůj vztah k profesoru Kostihovi ani popsat záležitost s kozou, takže jsem odpověděl krátce ne. Kaděra mě chvíli pozoroval. Byl jsem v jeho přízni, protože můj strýc raději odešel z vysokoškolského místa, než aby například šéf ideologa krajského výboru KSČ v Brně propustil 4 genetiky, co by reprezentanty buržoázní pavědy. Ty to dotáhneš v této společnosti daleko, řekl Kaděra protivně sladkým hlasem. Je vidět, že spochopil. Odvrátil se a kráčel za ostatními studenty. Urazilo mě to. Dostihl jsem ho a vyčetl mu: a vy, pane profesore, nás v hodině biologie učíte o sovětských věcích Lysenkovi a Lepešinské a po hodině nám mezi čtyřma očima šeptáte, že je to všechno podvod.
Tobě ale nikdo nebere holou existenci, chlapče. Omlouvám se, ale celá škola ví, že mi Kostiha vyhrožoval, jak mě u maturity potopí. Tady šlo také o existenci. Tu volskou teorii nás učil on. Zavrtěl hlavou. Já jim nelezu do zadku. Proto učím v Přerově a ne v Brně. Ty jsi nemusel říkat nic. Mohl jsi nevědět. Neměl bys jedničku. Musel jsem odpovědět, křikl jsem na něho, ale on už neposlouchal. Odešel ke skupině studentů ze Slovácka a připojil se k jejich zpěvu Ve dne bych ju šanoval, ve dně bych ju šanoval, ale

0: Nám skončila poslední z pětice povídek ostravského prozaika a novináře Boleslava Navrátila, které dramaturgině Eva Lenartová vybrala z knihy Cesta slepého koně. V režii Tomáše Soldána účinkoval Stanislav Šárský. Technicky na pořadu spolupracoval mistr zvuku Marek Hoblík. Natočeno v roce 2021.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Na závěr prázdnin vás ještě jednou vezmeme na dvoustý koncert série Živě v červnovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé trávy, které bylo dokonalou tečkou celé akce. V neděli po 6:30 večer budete podruhé s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé trávy.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Je štěstím narodit se zdraví a v milující rodině. Děti, kterým to osud nedopřál, potřebují naši pomoc. Snaží se o ní řadu let nadace Malý Noe a vedle ní Svatopul Číci. Neziskovka při základní škole Svatopulkova Olomouc. A jak konkrétně dětem pomáhají, poví Jaroslav Strejček a Žaneta Brablík-Himrová. Poslouchejte s novým školním rokem novou dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
0: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Žloutenka, západonilská horečka, horečka dengue, žlutá zimnice, anebo třeba i vzteklina. Na která rizika je třeba myslet při cestování? A co třeba místní stravování, nemoc nebo úraz, co nás mohou potkat v cizích krajích? Na cestovní medicínu se můžete ptát certifikované lékařky, doktorky Veroniky Hvizdové v premiéře poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Opět živě ve čtvrtek 10 hodin dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Co je to skifl v hudbě? Co je to britský skifl v hudbě? To zjistíme díky hudebnímu a rozhlasovému vzpomínání také dneska v sobotním podvečerním vysílání krátce po 6:30.
4: Pokud možno jen ty nejpříjemnější rozhlasové chvíle s právě začínajícími hudebními vzpomínkami na světová muzikantská léta minulá, přeje všem pravidelným i občasným posluchačům tohoto svého mírně připomínacího melodického pořadu Jaroslav Vikrent. Je-li vám, vážení a milí, libo, v nejbližších necelých 30 minutách se můžete společně se mnou oldies potěšit několika málo písničkami, jakož i encyklopedickými daty britského zpěváka, skladatele, pískače, kapelníka i hráče na banjo, kytaru či mandolínu Chase McDavida, který byl v 50. letech konce minulého milénia jedním z čelných představitelů tehdejšího showbiznisového proudu anglické hudební kultury zvaného

Charles James McDavid se sice narodil 4. prosince 1934 ve skotském Glasgow, ale poměrně záhy se i se svou rodinou přestěhoval do Hampsteadu v oblasti takzvaného Velkého Londýna a začátkem druhé světové války pak do dnes zhruba 30-tisícového Camberley v anglickém hrabství Surrey. Během let 1950 až 51 v době dlouhotrvající choroby se můj stávající hudebně vzpomínkový host naučil přátelé hrát na banjo a díky tomuto nástroji se začal rovněž vehementně zajímat o jazz. A to, vážení a milí, až do takové míry, že si začal pravidelně dopisovat s některými tehdejšími zaoceánskými bluesmeny. Například vysmalá dokumentační melodická ukázka s někdejším americkým zpěvákem, kytaristou, skladatelem, hercem a občanským aktivistou Joshem Whiteem.

0: Už během studia na střední škole začal Chas Mac 9 hrát s místním Dixielandem a v jeho řadách posléze mládežnicky koketovat s muzikou, která se toho času, spíš než pojmem skifl, označovala, vážení a milí melodičtí staromilci, výrazem hospodská. Léta páně 1954 se pak můj dnešní oldies host přestěhoval do Londýna, kde se stal následně členem tehdy zrenovovaného Crane River Jazz Bandu, a protože se svými skiflovými pokusy v rámci příslušného elevského nadšení nepřestal, po vítězství v jisté soutěži talentů, zaštítěné toho času rádiem Luxemburg, se koncem roku 1956 dočkal na domácím britském štítku Oriole Records prvních demosnímků se svou vlastní kapelou.
1: When I was a little baby, my mommy rocked me in the cradle.

nahrávání premiérových demosníků přivedl majitel studia pány muzikanty ze skupiny The Chas McDavid Skiffle Group na myšlenku, že by si pro odlišení od podobných formací, které se toho času začaly ve Velké Británii rodit jako houby po dešti, mohli přivést do kapely zpěvačku. Jejich volba pak, přátelé, v daném směru padla na folkařku Nancy Whiskyovou, která se stejně jako Davidova kapela zúčastnila mnou před nějakou tou minutou vzpomínané soutěže talentů zaštítěné rádiem Luxemburg. A nutno říct, že tento ženský tah mým dnešním hudebně vzpomínkovým hostům vyšel stoprocentně, neboť jen co znovu přetočili a na přelomu letopočtu 1956 a 57 i singlově vydali následující dílko Nákladní vlak, probojoval se onen song do britského žebříčku šlágrů a při celkovém 18 týdenním pobytu v něm se dokázal obchodně propracovat až na hitovou pozici pátou, což, jak ukázal čas, byl největší showbiznisový úspěch jmenované formace vůbec. Free train, going so fast.

Právě doznělý železniční kousek sice přivedl Nancy Whiskyovou společně se skiflovou skupinou Chase McDavida i do vyhlášené zaoceánské televizní show Eda Sullivana, ale na zpěvaččině údajném a pro mne osobně vážení a milí docela překvapivém odporu ke vzpomínanému druhu muziky to nic nezměnilo. Přesto se však ještě za kanálem Almanche podařilo grupě zhruba v polovině roku 1957 dostat ve stejné sestavě do hitového žebříčku znovu, ovšem tentokrát už jen na 2 týdny a na nejvyšší šlágrovou pozici 28.

září roku 1957 Nancy Uiskyová své dosavadní skiflové kolegy opustila a na základě příslušných konkurzů byla v grupě jak kytarově, tak i pěvecky nahrazena rodačkou z irského Athlone, spatřivší světlo světa 3. prosince 1936 Shirley Douglasovou. Z hlediska obchodního, abych tak řekl, pak ale tehdy nebylo, přátelé, určitě zrovna nejlepším produkčním tahem, že se první gramodisky formace s novou frontmankou zákaznicky na pultech obchodů objevovaly stále ještě po boku vydavatelsky dobíhajících nových kousků v kapele už nefigurující interpretky předešlé.

Shirley Douglasové se sice vážení a milí podařilo získat jak přízeň britských fanoušků, tak i srdce svého pana kapelníka, ale klesající popularitě skiflu nedokázala zabránit ani ona, ani od dubna roku 1959 její manžel Chas McDavid. Vše pak, přátelé, nakonec dospělo do takového muzikantského stádia, že můj dnešní hudebně vzpomínkový host svou grupu rozpustil a spolu s paní Chotí začal v různých nočních podnicích, kabaretech a podobně showbiznisově fungovat jako duo.

Manželský i kumštýřský svazek vydržel někdejšímu duo čase McDavid and Shirley Douglas až někdy do roku 1975, kdy se jmenovaná dvojice rozešla. Podobně jako řada jiných oldies kumštýřů, ani hlavní objekt mého dnešního hudebně vzpomínkového zájmu však muzicírovat nepřestal a ve své obnovené skiflové grupě dnes nechává, abych tak řekl, příslušnou ženskou složku na své dceři Kelly. Což je v tomto okamžiku, dámy a pánové, Jaroslav Vikrent jméno mé, poslední informace mého stávajícího mírně připomínacího melodického pořadu, se kterým se v případě zájmu můžete posluchačsky na stejných rozhlasových vlnách a přibližně i ve stejnou hodinu setkat opět za týden.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V hanáckých kasárnách v Olomouci vznikne soukromá základní škola. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Vrbno pod Pradědem opravilo tamní lanovou dráhu pro děti. Zítra čekejte polojasno až oblačno a teploty do 29 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. 144 žáků pojme nová soukromá škola v Olomouci. Vznikne v části rozlehlé budovy hanáckých kasáren v centru města, kterou loni na jaře koupila od státu brněnská společnost Salibary. Přestavbu některých prostor třetího patra na základní školu tento týden povolil stavební odbor olomouckého magistrátu. Nová základní škola má být dokončena do závěru roku 2027. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku letošního roku to za ně mají udělat školy. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada ale i tak studentům radí, aby si u pojišťovny ověřili, jestli škola povinnost splnila.
2: V tuhle chvíli je možné, že se ještě tato praxe úplně nevžila a proto bych doporučil všem studentům, pokud si nejsou jisti, že je u nich správně vedena na pojišťovně ta skupina pojištěnce, aby si tuto skutečnost ověřili, a to jednoduše přes aplikace, která každá zdravotní pojišťovna svým klientům nabízí.
0: Češi žijící v zahraničí můžou o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby požádat naposledy zítra. Díky tomu budou moci volit v Česku v jakékoliv volební místnosti, ve které se konají senátní volby. Volit do senátu přímo v zahraničí možné není. Lanová dráha pro děti ve Vrbně pod Pradědem je opět v provozu. Hřiště je v tamním lesoparku nedaleko historické vily Lothara Grogmana. Lanová dráha byla mimo provoz zhruba měsíc. Město ji muselo opravit a opětovně udělat revizi, říká tamní nezávislá místostarostka Iveta Pešatová.
3: Lanová dráha musela být odstavena, protože došlo k utržení sedátka, na kterém se děti vozí po této lanové dráze, takže v současné době už došlo k obnovení, tam se každý rok dělá pravidelná revize těchto herních prvků, a nejenom v lesoparku, na všech hřištích ve Vrbně. Sport.
0: Fotbalisté Ostravy za hodinu nastoupí v šestém kole šance ligy proti olomoucké Sigmě, která se v případě čtvrtého vítězství v řadě může dostat do čela neúplné tabulky.
1: Počasí.
0: V noci má být na střední Moravě polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno, teploty 15 až 11 stupňů a k tomu slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Zítra potom čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách okolo 19 a slabý mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli opravám mostních závěrů je částečně omezen provoz v Zábřehu v Olomoucké ulici na mostě přes Moravskou Sázavu. Jezdí se tam kyvadlově jedním jízdním pruhem. Provoz řídí v pracovní době regulovčík, jinak semafory. A kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi v obou směrech mezi 312. a 320. kilometrem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Na svatého Augustína zahvízdá už meluzína a o svatém Augustíně bouřky jdou do zimní síně. Tyto pranostiky vážící se ke svatému Augustínovi, lemujícímu poslední srpnový víkend, symbolizovaly v dávných dobách konec srpna a dalo se podle nich odhadnout, jaké počasí bude do konce roku. Dnes žijeme v časech, kdy je stabilní málo co, kromě toho, co nám tady zanechali naši předkové. Dnes se proto vydáme na tři místa Čech a ukážeme si, jak konec léta slavívali oni a jak jsme na ně navázali my. Vypravíme se na západ, na sever i na jih a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková. Pivo.

A kdo nám dnes bude hrát? Plzeňský lidový soubor, Jihočeský Úsvit, Mladá dudácká muzika ze Strakonic a muzika Bohemika. A to, že začínáme pivními písněmi, a rozhodně není náhoda, protože naší první zastávkou bude chmelařská meka naší země, Žatec. Piví.

Pokud jste pravidelnými posluchači Českého rozhlasu v sobotu po 19. hodině, určitě jste zaznamenali i můj pořad Utajené poklady regionů, ve kterém představujeme místa zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nedávno jsme zkoumali i Žatecko a krajinu Chmele, která nás na tento prestižní seznam dostala v roce 2023. Do města Žatec jsem se ovšem musela vrátit, protože o příštím víkendu 4. a 5. září se tam bude konat unikátní slavnost – Žatecká dočesná. Vznikla už v dávných dobách jako oslava dočesání posledního chmelového štoku a koná se vždy v prvním zářijovém týdnu. A je obdivuhodné, že se udržela do dneška. A abychom si vysvětlili, jak je to s Žatcem a Chmelem dnes, vrátila jsem se i do nejstaršího a největšího muzea Chmele na světě.

0: Tak milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem muzea chmelařství a chmele v Žadci Vladimírem Valešem usedli na nádvoří muzea. Před sebou vidíme klasickou chmelovou konstrukci, také tady chmelová rostlina, tak když jsme tady v zajetí chmele, tak bychom si měli říci o tom, jak se chmelu celá tato krajina přizpůsobovala. Já jsem přemýšlela, jak by Žatecko vypadalo bez chmele, ale taková představa není možná, nebo je?
1: Já si to vůbec neumím představit, jak by Žatecko vypadalo bez chmele.
0: Vy jste říkal, že vlastně už od prvopočátku se celá ta krajina a lidé v ní chmelu přizpůsobovali, že všechno tady bylo chmelu podřízeno. Když jsme se dívali ze zhora, z té vaší střechy, na to, jak Žatec vypadá, tak vy jste popisoval, že i to, jak je historické centrum postaveno, souviselo s chmelem.
1: Samozřejmě, to vlastně, co vzniklo tady v Žatci v tom 19. století, to předměstí toho Žatce, dneska tomu můžeme říkat klidně chmel. Chmelařský ostrov, tady vlastně vznikly všechny ty balírny a sklady chmele. A protože je vlastnili bohatí obchodníci, tak si tady stavěli svoje obytné domy. Takže ty výstavní vily, které jsou v blízkosti těch skladů, to byly vily těch majitelů těch skladů a balíren.
0: A každá ta balírna, ten sklad měli zpravidla velmi vysokánskou střechu až na dvě patra, jak jste říkal, což mělo také své důvody.
1: No, některé střechy samozřejmě se využívaly k tomu skladování chmele, ale hlavně důležitý pro to skladování chmele byly ty dřevěné podlahy. Protože se zkoušelo potom i v tom 20. století třeba stavět betonový, ale to se neosvědčilo, že beton a chmel jako spolu moc nekamaráděj. Nakonec ty dřevěné podlahy jsou opravdu pro ten chmel daleko nejlepší. I když v dnešní době už se samozřejmě chmel zpracovává úplně jinak. Ale když jsme v tom 19. století, tak se prostě pořád prosazovalo dřevo.
0: Tady se chmel pěstovalo od jak těživa, takže asi tady nikdy nic jiného nerostlo, nebo mohla by ta krajina být jiná?
1: No, Žatecko bylo významný jako zelinářský centrum. Jo. Dokonce ještě než došlo ke slávě z Nojemských okurek, tak byla nejznámější Žatecká okurka, což už dneska nikdo neví. Ale hlavně ten tón tomu chmelu dávala řeka Ohře, která jednak vytvořila teda ty sedimenty, ty říční naplaveniny, na kterých se chmelu dařilo. A potom, když se tady už ten chmel začal pěstovat, to znamená už v tom 20. století nebo už na konci 19., tak už vlastně dávala zase ta řeka tu vláhu, kterou ten chmel nutně potřebuje. A většina těch chmelnic prostě vznikala podél té řeky.
0: Jak to vypadá s chmelem a Žatcem dnes?
1: No tak v těch nejslavnějších erách jsme v Čechách měli 17 000 hektarů chmele, to bylo v roce 1928, ale dneska jsme na zhruba 5000 hektarech na celé České republice a máme tři oblasti, máme Žateckou, Ústeckou a na Moravě Tršickou. Nejznámější a největší je samozřejmě ta Žatecká chmelařská oblast. Když si vzpomenu na svoje mládí, chmelnice byly ještě až směrem k mostu, jo, mezi Žatcem a mostem. Dneska už tam vlastně o chmelnici nezavadí. Takže dochází samozřejmě k ústupu pěstování chmele. Ale není to na úkor té kvality, je to možná na úkor toho množství, ale jeden můj známý říká, prosím tě, co furt naříkáš, máš tolik chmele, kolik potřebujeme, když máš pořád tolik piva, kolik vypiješ, tak na co si naříkáš? Proč potřebuješ 17 000 hektarů chmele? Potřebujeme prostě kvalitní chmel, potřebujeme ho mít tolik, aby jsme z něho mohli žít a aby jsme pořád prosazovali dobrý jméno českého chmele ve světě.

0: Doufám, milí posluchači, že v Žatci se příští pátek potkáme. A pokud ne, můžeme se o to pokusit v sobotu na úplném severu naší země. Kristiánov je osada poblíž Bedřichova v Jizerských horách, nedaleko Jablonce nad Nisou. A tam se každý rok koná tradiční oslava všech sklářů. Letos v sobotu 5. září bude nevídaná, protože se bude připomínat 250 let od zahájení tavení skla právě na Kristiánově. Slavnost pořádá Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a s jeho ředitelkou Miladou Valečkovou jsem se vypravila na Kristiánov už předem, abychom si toto mimořádné místo představili. A usedli jsme v krásné roubené chalupě, které se říká Liščí bouda.
1: Tady se začala odvíjet historie v 18. století díky slavné sklářské rodině Riedlu. Tady si můžeme demonstrovat, jak tady lidé žili někdy od toho 18. století.
2: Muselo se jim žít velmi těžce, ale žili tady v horách právě proto, že měli blízko lesy, které potřebovali nutně na otop sklářských pecí. Takže hlavní stavbou a největší samozřejmě byla sklárna. Jejich součástí byla tady i velká tažírna, protože významným sortimentem té sklárny bylo tažení skleněných tyčí a trubic a trubiček, ze kterých se vyrábějí další bižuterní výrobky. No a potom tady vznikl panský dům, to byl dům skelmistra a jeho rodiny. Tam vznikla vlastně i malá taková modlitebna, původně byl záměr, že tady bude i kostel, ale k tomu už nikdy nedošlo. Potom tady bylo asi 4 nebo 5 sklářských domků, no a postupně tady byla založena i škola, kam chodilo až 28 dětí.
1: Takže škola, hřbitov, sklářské chalupy, ten hlavní panský dvůr toho skelmistra, obrovská zásoba dřeva, samozřejmě samotná sklářská huť. Máte vy v muzeu nějaké prameny, které hovoří o tom, jak tady ti lidé vlastně fungovali? Byla to samostatná jednotka sklářská, tak to fungovaly původně ty sklářské osady tady v Jizerských horách?
2: Ano, ano, oni byli skutečně naprosto odříznutí od světa, museli být soběstační, takže tady k tomu měli svý malý hospodářství, pekli si chleba. Děti chodili tady do školy a to všechno i z toho důvodu, aby se nevynášelo tajemství, jak se tady zpracovává sklo a jaké sklo, tak i z tohoto důvodu byli v podstatě ti skláři tak trošku nevolníci, se dá říct.
1: Toho majitele té sklárny. Což byla rodina Riedlů, velmi slavná sklářská rodina, ale po Riedlech se Kristiánov nejmenuje. On se jmenuje po slavném šlechtickém rodu, tedy respektive jednom ze slavných šlechticů.
2: Jmenuje se po Kristiánu Galasovi, který vlastně rodině Riedlů tady umožnil kácet dřevo a proto na jeho počest se ta osada jmenuje Kristiánov.

0: Samozřejmě, že by liščí bouda tady na Kristiánově nemohla fungovat bez mladých, sympatických mužů, kteří se tady starají o odkaz nejenom sklářské rodiny Rýdu, ale vůbec celého Kristiánova, a jedním z nich je David Podradský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Davide, začněme tím, že si popíšeme, co tady v této chalupě vidíme.
1: Ono se vlastně historicky jednalo o celý rodinný domek, s tím, že zde později vznikla liščí hospoda a tuhle z tu hospodu tady založil jistý sklář Fuchs a po něm zdejší obyvatelstvo tu hospodu pojmenovala Fuchshaus, tedy česky liščí bouda. A to je vlastně i to, co tady máme dnes. V jedné části zde máme právě občerstvení a druhá část je právě věnovaná té samotné historii tohodlen z toho místa a celé té osady.
0: No a o tom si musíme něco říci, protože tady k té úžasné roubence se vztahuje i fůra legend a jedna se týká takzvaných tamanových psů.
1: To je postava takzvaného čaroděje Tamana, který je právě spojen s touhle s tou osadou. Ten čaroděj Taman žil nedaleko od osady a pomáhal těm zdejším a uměl čarovat pomocí toho, že mu skláři nosili sklíčka, ze kterých pak právě čaroval. Ale on se s místními moc nevídal a kdykoliv cokoliv potřeboval, tak měl vedle svého domu 10 psích bud a každou pro jednoho psa. A tyhle ty psy měl speciálně vycvičené, že mu měl otvírat dveře, okénice, vrata a kdykoliv něco potřeboval, tak ty psy poslal do nejbližšího okolí a oni mu to donesli. A ta legenda o lišákovi, tak ta je zase navázaná na to, že se tvrdilo, že ten čaroděj Taman umí mluvit se zvířaty. A tady jezerky jsou ještě také známé pytláctvím. A právě jeden takový lišák, když se tady po okolí nacházel, tak se mu podařilo utéct před jistým pytlákem. A bylo to pomocí toho, že když před ním utíkal, tak se od jistého sklíčka pytlákovi do oka odrazilo světlo a on mohl utéct, ten lišák. A vlastně on pak přišel za Tamanem a řekl, že by se chtěl stát člověkem, protože ho nebavilo, že byl naháněn těmi pytláky. A ten Taman mu právě řekl, že z něj toho člověka udělá, ale právě výměnou za to, že se ten lišák naučí to sklo vyrábět a do konce jeho života ho pak bude Tamanovi dodávat, aby on z něj mohl zase čarovat.
0: No tedy, to jsou věci mimochodem. Onen Taman, čaroděj, mám tomu rozumět tak, že to byl něco mezi psychotronikem, bylinkářem.
1: Mohli bychom ho popsat jako zdejšího léčitele, bylinkáře a vlastně cokoliv místní potřebovali, tak on jim s tím právě takhle pomáhal.
0: A ta sklíčka, která od nich vybíral, tak ta měla být čarovná, anebo to byla jako vlastně mzda za ty jeho služby?
1: Ty sklíčka vlastně oni sami o sobě kouzelné nebyly, ale on právě je využíval k tomu, že je pak přeměňoval na ty svoje kouzla.
0: Milí posluchači, slyšíte to, nejenom za historii se dá přijet sem na Kristiánov. Moc děkujeme Davidu Podráckému, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Z Kristiánova a severu Čech se vydáme na jih. I tam se koná spousta veselic. Dnes do Žínky ve vodním mlýně v Hoslovicích u Strakonic, o kterém jsme také vysílali. A dnes a zítra se koná i folklorní festival u Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí. Já jsem se při té příležitosti vydala do Plané nad Lužnicí, kde jsem se setkala s folkloristou a znalcem jižních Čech Davidem Blaškem. A mluvili jsme uprostřed krásné jihočeské jizby nejen o tom, jak se v jižních Čechách vyznat, ale také o tom, jakou symboliku mají jihočeské kroje.
1: Já bych asi začal tím, že jižní Čechy, co se týká těch etnografických oblastí, tak se rozdělují na Doudlebsko, což je kraj, který začíná u Českých Budějovic směrem Českému Krumlovu a tam nám potom už přechází k Novohradským horám k té Šumavě. Potom máme naše krásná jihočeská blata a blata ještě dělíme do více celku, ale těžiště těch jihočeských blat je tvořeno ve vesnicích Mažice, Klečata, Borkovice, Zálší. To je takový ten středobod bohatých blát. Bohatá se jim i říká díky tomu, že v té oblasti jsou zbytky třetího horního jezera, sladkovodního, a díky tomu se tam vlastně i vytvořilo rašelinové pásmo a úrodná krajina. Takže právě v této oblasti se velice dařilo dobře zemědělství a to tam velice prosperovalo. Takže v této oblasti ty kroje byly nejbohatší a nejzdobnější. Ale samozřejmě potom ty blata pokračují dál od Veselí nad Lužnicí směrem na Třeboňsko, tam můžeme říct, že máme Třeboňská blata a končí nám u Jindřichova Hradce. Potom, když se vrátíme zpátky do toho Veselí nad Lužnicí, tak budeme směřovat směrem k Týnu nad Vltavou, tam potom k Netolicům a skončíme u Hluboké nad Vltavou, to jsou Hlubocká blata. A těm Hlubockým blatům se třeba také říká okolo toho Netolická Svobodná blata, protože známe všichni Kubata hlavu dal za blata. A Svobodná se jim říkalo proto, protože dříve ty podaný nebo ten lid, co tam byl, tak měl od vrchnosti, řekneme, určitý glejt, který jim dovoloval na těch vlhkých lukách, které tam právě byly, žít tu trávu a si ji zužitkovat pro sebe bezplatně. No a na to měli právě ten glejt. No a vrchnosti se to nelíbilo, protože v podstatě z toho neměli žádný finanční přínos, tak se rozhodli, že i toto právo spoplatní a v podstatě ho zruší. No a to se Kubatovi, který v té době byl rychtářem, se mu to nelíbilo, tak začal proti tomu bojovat a samozřejmě páni ho popravili, protože byl odpůrce.
0: Ale díky tomu víme, že blata jsou nejbohatší část jižních Čech a ono se to bohatství vždycky v tom tradičním lidovém oděvu, kterému říkáme kroj, odráželo. Co to v tom?

0: Mě tady ta identifikace skrze oděvy fascinuje. Každý inzeroval, odkud je a jak je na tom finančně.
1: Ano, přesně. Podle toho kroje jste poznal samozřejmě, jestli to svobodná dívka. Třeba těch jižních Čechách to označovali vínky na hlavě. Byla to černá úzká sametka.
0: A to mě právě překvapilo, když jste mi to říkali. Já jsem myslela, že vínek na hlavě znamená věnec. To jako ve většině našich končin znamená, že dívka je svobodná, že jaksi hledá ženicha. Ano. A mě ta černá sametka přes čelo vždycky překvapovala, protože jsem nevěděla, jestli je ta dáma nebo slečna vdaná nebo svobodná. Takže svobodná.
1: Ano, svobodná. To byl vínek, řekneme 3 cm široký, který byl pošit různýma ozdobama. Byly to penízky, dneska my říkáme flitry, různé foukané skleněné korálky do různých tvarů, většinou rostlinového motivu. No a takhle se poznalo, že to je svobodné děvče. No a potom, když už byla vdaná, tak samozřejmě třeba v těch jižních Čechách, konkrétně na těch Blatech, dostala bílý vyšívaný čepec a přes ten dostala opět vínek, ale už širších tvarů. V podstatě jeho podklad tvořila stuha takzvaná baborka. Ta baborka stuha, když vezmeme na chodsku, když vidíme chodské kroje, tak ženy mají ty krásné červené vlněné šerky plizované a na dolejším okraje právě ta stuha. Tam říkají pantl a my mu říkáme baborka, protože dříve to byla obchodní cesta a z babor se právě kupovali a k nám se dostávaly ty hedvábné šátky a právě i ty stuhy. Tak si tady ty blaťačky to pojmenovaly baborka. To je stuha, která je 30 cm široká a má na třech místech zrcadelka, to tam je tak speciálně všitý a kolem toho jsou právě flitry korálky.
0: Aby to jako házelo odlesky při tanci?
1: No, to asi ne, ale dříve naši přeci věřili, že všecko, co je blištivé, tak je takové magické a má ochranitelskou moc pro toho daného nositele. Někde jsme se dočetli samozřejmě, že to jsou právě ty naše krásné jihočeské rybníky, kterých tu máme v Jižních Čechách mnoho, ale opravdu to mělo tu funkci, tu magickou ochranitelskou.

A slova folkloristy Davida Blaška uzavírají naše dnešní putování po severních, západních i jižních Čechách. Příští sobotu se vydáme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravu, a to na tu nejbohatší, na Hanou, a přímo do její metropole Olomouce. A jelikož jsme dnes pranostikami začali, mám pro vás i jednu na závěr, která má kupodivu platnost i dnes. Na svatého Jana Stětí vlaštovky už od nás letí. Příští týden se na vás na vlnách Českého rozhlasu těší a krásné dny plné lidových písní i kultury vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Maxim Mededa, náš dnešný host, dostal letos výjimečné ocenenie. Stal sa laureátem ceny Tvúrčí Afrika, ktorá je udelována osobnostem dlouhodobie a významne prispívajícím k rozvoji kultúrnych vztahů medzi Českou republikou a zemiemi Afriky, Karibiku a jejich diasporami. To je oficiálne vysvietlenie. Z nej ale nepoznáte, že Maxim Mededa vystudoval v Praze žurnalistiku. Všechno začalo v roce 1988, kdy přijel z rodného Benínu i se svým snem stát se novinářem. O tom, co se stalo potom, budeme mluvit v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Goránka Voljača. Zní to skoro neskutečně, ale pravdou je, že Maxim Mededa poslouchal v minulém století československý rozhlas v rodném Benínu. Byl to program Radio Prague International a on si přál být jednoho dne jeho součástí. Proto mne zajímalo, jestli žurnalistika, herectví a rozhlas koexistují v jeho životě dodnes.
2: Ano, jak bych řekl, na tu novinářství jsem nezapomněl, jo? Protože v sportu se furt pohybuju a prostě můj sen je to, že až budu v důchodu a budu mít tu šanci se vrátit, že bych založil třeba svou rozhlasovou stanice. Je to můj největší sen. Pokud vím, tam ten sport není na vyšší úrovni, tak by tam se dalo spojit s něčím, ale zpravodajství spíš ne. Jo, něco, nějakou zábavu, kultura, sport a tak dále, co se děje okolo tohle.
1: Jo. A posloucháte ještě stanici Českého rozhlasu, kterou jste poslouchal v Beninu kdysi?
2: Ano, poslouchám. Dokonce teď se to řešilo na ministerstvo zahraničních věcí, jo? Že tam se bude ten stav nějak redukovat a tak dále. A já si myslím, že není to dobrý. Není to dobrý z toho důvodu, že kdybych já neposlouchal tenhle rozhlas, určitě dneska tady bych jo. Opravdu největší kritéria, která mě vůbec nejvíc brálo, abych jel sem, je to, že přijdu a podívám se opravdu, jestli ten Radio Prague International opravdu existuje.
1: Takže přejete si, aby zůstal i nadále? Zůstalo.
2: Protože máme tam šanci poznat jiné kultury, jiný způsob života a tak dále a nám to vždycky tam pomáhá, jo? Protože sice Česká republika je známá, ale pokud je šance, aby byla známější, jo,

0: z rozhlas, který ještě v Africe hodně posloucháme. Tak proč to nevyužít? Jo? Je nás tady hodně, kteří jsme tady studovali. Bereme jako tu Českou republiku jako taky součást našeho. Prostě vrátíme se domů, ale protože jsme tady studovali. Pro nás je to vždycky dobrý, když někoho potkáme, který mluví česky a si říkáme já. Tak ten mě rozumí. Jsem taky součást tohohle. Jo, i když už jakoby neúplně. Protože já tady už žiju tak dlouho, že občas si říkám, když mě někdo řekne, ty jsi cizinec, říkám, jo, cizinec se stávám, když nevím, kam patřím. Ale protože tady žiju, sem patřím, tak cizincem nejsem.
1: My a oni.
2: Maxime Deda tady prošel náročnou cestou od povolení k pobytu za účelem studia do udělení českého občanství. Letošní cena festivalu Tvůrčí Afrika je symbolická koruna uznání jak divadelních odborníků, tak diváků. Nezapomíná ale na jejich potlesk za role v divadle Y, ABC, Minor, v Klicperově divadle Zlaté kapličce nebo divadle Bez hranic. A také nezapomíná, že nějakou dobu musel sám investovat do svého vzdělání.
0: Jsme měli magisterský studium a pak začali jsme jakoby studovat postgraduální. A tam bylo, že fakulta už nemá peníze, by nám zaplatil postgraduální. Ale že můžeme to udělat. Tak tím já jsem začal jakoby pracovat, aby mohl to studium zaplatit. A v tom oboru jsem až do dneska.
2: Který je to obor a co vlastně děláte?
0: Já pracuji v cestovním ruchu a hotelnictví. Mm-hmm. Taky jsem v hotelu jakoby supervisor. Dokonce většinou hosty jsou koncernovaní, že přijdou do Prahy, no a pak někdo z Afriky jim tam vypráví o Praze. Tak je krásný. Jo. Když jsem přijel, tak byla to socialistická republika, československá. Ono se to každý den mění.
2: Počet cizinců je úplně neuvěřitelný z perspektivy toho roku, když jste se vy ocitl na území Československa, že jo?
0: Ono si to chodně mění. I ty služby, všechno, co ty hosti chtějí vědět a tak dále. Tím, že ta Praha je krásná, ta Praha nám jakoby usnadňuje i tu práci. Nemusíme tolik o tom mluvit, ty hosti, když jim řekneme něco a pak se vrací a nám řeknou tak, měli jste pravdu, je to nádherné město. Ten host se cítí jakoby tady něčem krásném.
2: A je mu dobře. A jak vám bylo, když jste přišel žít a studovat?
0: Na začátku, protože jsme byli na koleji, tak nás tam bylo víc. Tak jsme se združili mezi sebou a protože jsme tady měli starší studenty, oni nás vždycky přijali. V té době ty lidi, ne že by se nás báli, ale kvůli režimu se snažili, aby ty kontakty byly jakoby minimálně, i kdyby to chtěli. Mm. Ale hned po revoluce, ono se to úplně změnilo. V dnešní době tak je to o tom, že když ten člověk tě má rád, ty seš mu sympatický, tam není už žádný problém a byl s tebou nejlepší kamarád.
2: Kde vidíte problém? Bez problémově to není.
0: Problém je v tom, že politicky někteří využívají tuhle záležitost, aby si svoje politické síly nějak jako splnili. Akorát, že my jsme v otevřeném světě, kde lidi, až to chceme nebo ne, mají touhu se potkat. Pokud se uzavřeme, jako to bylo dřív, když jsem přijel, tak z toho nebudeme mít nic. Každý z nás, který přijde, má svou historie. Každý z nás něco zažil. A pokud tyhle všechny zkušenosti dáme to dohromady, to nás posílí.

0: Už máte svoji rodinu i českou. Jak jste se začlenil na této úrovni?
1: My, Afričany, zvlášť máme tu schopnost se začlenit do společnosti bez toho, aby tam byl nějaký velký problém. Protože náš systém výchovy je takový systém, že ten soused je také součást rodiny. I když možná on to nevnímá takhle, tak z toho důvodu my většinou nemáme problém se zařadit. Když já jsem přijel, tak jsme neměli nic jiného než studovat. Byli jsme mezi sebou, občas jsme měli oslabičky, Češi byli, někteří byli s námi, pokud nechce, má právo.
0: Srdci se nemá poroučet, ono má svá pravidla. Přirozeně mu patří slovo láska a to může být komplikované, přiznává Maxim Mededa.
1: Komplikované většinou bývá na začátku, protože jsou to dvě kultury, které se mají dávat dohromady. Pokud ty lidi jsou jakoby dospělé, dokážou ty dvě kultury používat. A normálně by to mělo být, že ty děti, které se narodí, by měly být silnější. Jo? Jo, co se týče jazyky, mají šance si naučit několik jazyků. A umět jazyk v tomhle světě, no, to je velký bonus. Dva lidi, kteří opravdu chtějí být spolu, tak oni se snaží jako ty překážky nějak eliminovat postupně.
0: Asi ta dávka tolerance a otevřenosti musí být trošičku větší.
1: Ty lidi se mají rádi, milujou, všichni jsou jako v té euforie a jsou malinkaté detaily, které třeba ty lidi nevědí. Já měl problém třeba držet svou holku, protože nejsem zvyklý. Jdeme spolu, ale ji nedržím. Nebo tím, že máma měla 12 dětí, tak my jsme si pořádně nenaučili mazlit a tak dále. Kdyby mi někdo takhle v dětství naučil, tak já potom může se snažit jako to nějak doplnit něčím jiným.
0: Co společného vidíte u lidí pocházející z Beninu a u lidí, kteří se narodili tady?
1: Nejvíc, co vidím v současné době, je to, že ta společnost se jakoby stává moc individuální. Že začínáme každý myslet na sebe. Dřív soused byl rád, že mohl sobotu s tím dalším tam sedět a opravit auto spolu. Zapomínáme na tu podstatu, jo? Že my lidi, dokud mezi sebou nebudeme mít dobré vztahy, že všechny tyhle materiální věci nejsou k ničemu.
0: Maxim Mededa nepopírá, že má sice hodně kamarádů, ale také zažili případy, kdy na něj byli lidé zlí nebo ho neměli rádi.
1: Mě to nevadí, dokud nepřijdete fyzicky, mě nějak kvůli tomu, že jsem jiný, chtěl ublížit, já nemám problém. Třeba se mi stalo jedno, že kolegyně ze školy mi řekla, že táta, když vidí v televize černochy, no vypíná. Nebo vybere nějaký jiný kanál. Tak jsme se domluvili, přijeli jsem tam na návštěvu v pátek, tata zmizel. V sobotu ráno mama říká, táto, máme tady návštěvu, není to slušný, pojď. A tata přijel, byl to voják, vzal si normální mapu, ukázal mi, kde je ten Benin, můj, nalýval Slivovicku a do dneska mi říká synku. Sice už je starý, ale pořád volá. Co je se mnou, proč se neozývám a tak dále. A pro mě, když už v Africe nemám už tátu, pro mě je to opravdu krásný.
0: Co byste vy například z Beninu teď vybral jako představování té své země?
1: Já bych vybral třeba ten náš způsob, jak my tam hrajeme divadlo. My to divadlo tam hrajeme jakoby z francouzského konceptu. Byli jsme francouzská kolonie, ale do dneska oficiální jazyk je francouzština. Ale my se snažíme vždycky do toho dát tu beninskou mentalitu, aby to vypadalo trochu věrohodně. Tam bych to tady přivedl, aby ty lidi věděli, že i v Africe, i když nemáme národní divadlo, nemáme kulturní centra a tak dále, že si tam taky hraje divadlo. A to divadlo může být také divadlo, které se hraje normálně v České republice.
0: Jak často jste jel do Beninu?
1: Já jsem tam jezdil pravidelně, ale poslední době už moc ne. Z toho důvodu, že mě ta politická situace tam moc nelíbí. Říkám si, že až budu v důchodu, tak se tam vrátím.
0: Takže vy jste z té skupiny.
1: Nemusí to být důchod přímo. A pak tím, že jsem se tady hodně věcí naučil, mám pocit, že Beninu mám ještě co předat.
0: Budete užitečný.
1: Určitě, jo. A protože pocházím z zemědělské rodiny, tak už vidím, jak mi tam něco roste.
0: A vidíte tam i divadlo?
1: Určitě. Mě napadá nějaká divadelní škola. Jo, sice nejsem dobrým hercem, ale prostě něco můžu předat. A já budu jakoby to dirigovat a jim dávat nějaký rady, jak hrát krásně třeba.
0: Jestli jste nikdy neviděli Maxima Medvedu v divadle, mohli jste alespoň z toho výroku poznat jeho skromnost a pokoru. Prý to jsou také důležité vlastnosti na prknech, která znamenají svět. Tak přeji hodně budoucích žáků a děkuji za milý rozhovor a upřímnost. Na příští pořad mě a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Češi v zahraničí musí nejpozději zítra požádat o zápis do seznamu voličů pro senátní volby. V Bezbyrově na severním Plzeňsku lidé vyklízí domy po nedávném rozsáhlém požáru. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Čechům žijícím v zahraničí zítra skončí lhůta, dokdy mohou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro letošní senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidé, kteří budou chtít v těchto volbách v České republice hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad. Upřesní mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
2: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
0: Volit přímo v zahraničí není možné. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé pak o jeden týden později. Sousedé i okolní obce organizují výraznou pomoc pro majitele 4 požárem zničených rodinných domů v Bezvěrově na severním Plzeňsku. O víkendu tam pokračuje vyklízení poničených objektů, říká nezávislá starostka Bezvěrova Jana Petrů.
3: Okolní vesnice nabízejí pomoc, pomáhají s těžkou technikou, nabízejí kontejnery, odklízení, zakrýváme střechu u jednoho domu, který nebyl tolik poničený. Jsou lidi, kteří budou vyklízet, odklízet, odvážet a prostě úklidové věci. Co se týče škody, ještě výši přesnou neznáme, pořád je to furt v tom odhadu těch 18 milionů.
0: Obyvatele Jirkova na Chomutovsku čeká výběr nejlepších nápadů na proměnu veřejného prostoru. V rámci takzvaného participativního rozpočtu jich lidé letos na radnici poslali celkem 21. Z vybraných 8 teď budou od 1. září obyvatelé města hlasováním vybírat vítězné návrhy. Podle vedení Jirkova zbylých 13 komise vyřadila. A to kvůli vyšším nákladům nebo se netýkaly městských pozemků.
4: Mezi 8 návrhy je například stavba bezúdržbové cyklomyčky v Olejomlínském parku, stavba disgolfového hřiště u městského gymnázia nebo vybudování městského holubníku. Obyvatelé Jirkova budou moci hlasovat od 1. do 30. září prostřednictvím platformy Munipolis. V říjnu pak radnice vyhlásí vítězné návrhy. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas. Sport.
0: Slavný slovinský cyklista Tadej Pogačar spadl dnes v 8. etapě španělské Vuelty a kvůli zraněním musel jako lídr závodu odstoupit. Etapu vyhrál Francouz Cocquard.
1: Počasí.
0: V noci čekáme polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a zejména v Čechách ojedinělé slabé dešťové přehánky. Nejnižší teploty většinou mezi 17 a 13 stupni, při zmenšené oblačnosti až 10. Zítra přes den podobně jako dnes, polojasno až oblačno, ráno místy ještě zataženo a slabý déšť pouze ojedinělé. Maxima zítra odpoledne většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný, od jeho západu až západu. A večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Silnice číslo 2 Kutná Hora Praha je stále neprůjezdná za Kostelcem nad Černými lesy. U Vyžlovky se stala vážná dopravní nehoda. Policisté tam provoz zastavili. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, jejich celkem 16, a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny?
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil z necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svoje kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to hrozně neutěšeným stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků

vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když se říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky Jindřicha Anastáze Vaníčka znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře výdelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde oknami je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství.

0: dětství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
2: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedli jako křestní, ta vám dali tady.
2: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
2: Ano, tak tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
2: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
2: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
2: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
2: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro tylnáře, pro občany z této vsi, městečka?
2: No, tady jsou ještě Velnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš. Ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci, a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: Toto asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku. Všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky. Ale že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927. A právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu. A tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají, no. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Češi mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků, nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nástup studentů na střední nebo vysokou školu mají zdravotním pojišťovnám nově oznámit jen školy. Sídliště v Přerovské Dvořákově ulici čeká proměna za více než 24 milionů korun. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima většinou kolem 27 stupňů, na jihu Moravy bude tepleji. Tam čekáme teploty až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Studenti v celé České republice letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo na vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak školy.
2: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
3: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
2: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
4: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
2: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
5: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, by si použil tento termín, vést k odpovědnosti za sebe.
2: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Sídliště v Dvořákově ulici v Přerově čeká příští rok rozsáhlá proměna zhruba za 24 milionů korun. Rada města už schválila vypsání veřejné zakázky na první etapu obnovy. Ta zahrnuje opravu a výstavbu nových komunikací, chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení a také výsadbu stromů. Říká mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
6: Stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými se zámkovou dlažbou. V lokalitě bude instalováno nové veřejné osvětlení napojené na současnou síť ulici Dvořákova. Odvodnění území zajistí kombinace vsakování dešťových vod a uličních pustí. Realizace je podle projektové dokumentace plánována na přibližně 5 měsíců.
0: V Dobřenicích na Královéhradecku připravují opravy jednoho z tamních domů. Podle nezávislého starosty Tomáše Síkory projekt počítá s tím, že tam vznikne jeden obecní byt navíc.
7: Je to vlastně jedna bytová jednota v tuto chvíli a my ten dům chceme celý zrekonstruovat s tím, že tam vzniknou dvě bytové jednotky. To už je projekt, takže to určitě jako uděláme. A buď z toho bude sociální byt z toho druhého bytu, nebo to necháme třeba jako nějaký záložní bydlení pro případ nějaký, takže jako katastrofy nebo jako služební nějaký byt pro zaměstnance obecní.
1: Sport.
0: Fotbalisté brněnského Artisu vyhráli poprvé v historii klubu utkání nejvyšší domácí soutěže, když v 6. kole vyhráli na hřišti Pardubic 2-1. Brněnská zbrojovka porazila Zlín 3-2 a poslední dnešní utkání Baník Sigma má za sebou první polovinu. Baník zatím vede 1-0.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v České republice podobné počasí jako dnes, malinko se ale oteplí, bude polojasno až oblačno, po ránu ještě místy zataženo a pouze se slabým deštěm. Maxima zítra v odpoledních hodinách většinou mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě může být až 30, vítr zpočátku slabý, postupně mírný, od jihozápadu až západu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď v Pelhřimově na silnici číslo 34 do Humpolce v křížení na Tábor havarovalo osobní vozidlo a čekejte omezený průjezd. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduli pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
1: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
2: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstead.
1: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
2: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
1: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
2: Kořalka úplně ne.
1: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
2: Hydrolát je vlastně vonná vodička.
1: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
2: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyložení místo parfému.
1: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
2: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestříhne až na podzim, aby to právě dělalo cený díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
1: jako největší sílu,
2: největší vůni.
1: Bude dorůstat ta levandule?
2: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
1: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
2: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
1: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
2: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
1: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
2: Ano.
1: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
2: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
1: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
0: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejní. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří, anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť, to ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač asi představ, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselější než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů. Tak prosím vás, to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že si s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstit třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. On samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky, prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. Bychom každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli jde k tomu okyselně, to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem chlupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch loukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak létá do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo.
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo? Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve Čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek, souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude

0: Reálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydrželi nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura, a ta agentura tam má jediný zájem, a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší, a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
1: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu, a dodavatele Vopršálka.
0: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
1: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty, a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně, anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firem tam bylo několik?
0: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezmeme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SVJ, že jim pomůžeme, a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
1: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
0: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
2: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Syslem natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář, a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář, ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě, to je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Podpora pro nezaměstnané by v Česku mohla být od ledna nižší než teď. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa na mistrovství světa v Polsku po zlatu vybojoval také stříbrnou medaili. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek. Tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%.
2: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
3: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
2: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání potvrzovala.
4: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu. Aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
2: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: V České republice by v několika nejbližších letech mělo ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Aktuálně jich je zhruba 1800. Patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Změnu chce Český telekomunikační úřad, který po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryly 2/3 těchto míst. Potvrzuje mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Merabá.
5: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
1: Moravské divadlo v Olomouci spustilo oficiální provoz kulturně edukačního centra. Sloužit bude laické i odborné veřejnosti. Podle ředitele divadla Davida Gerneše přichystali řadu přednášek a workshopů i pro komunitní vzdělávání.
6: Třeba floristický workshop, nebo které se budou týkat třeba amatérského hraní, výroby kostýmu a tak dál. Druhou velkou cílovou skupinou jsou profesionálové, když se bavíme o technických workshopech i speciální kurzy rétoriky, asertivního jednání a tak dál. Poslední cílovou skupinou jsou děti a mladí studenti, kteří budou moci využívat jak ten studijní obor, tak právě pak navazující workshopy.
0: Sport.
1: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa má další medaili z mistrovství světa. V polské Poznani navázal na zlato z kilometru stříbrem na poloviční trati. Vyhrál Brazilec Queiroz.
0: Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a v Čechách ojediněle slabý déšť. Nejnižší teploty v noci většinou mezi 17 a 13 stupni. Při zmenšené oblačnosti jen kolem 10. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, ráno ještě místy zataženo a slabý déšť už pouze ojediněle. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě až kolem 30. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od jihozápadu až západu a večer bude postupně slábno.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Připomínáme, že o tomto víkendu je zcela uzavřená silnice u Držkové na Zlínsku. Jedná se o jedinou cestu ze Zlínska a Vizovicka přes Hostýnské vrchy. Osobní vozidla musí jet po objízdné trase přes Slušovice a Vsetín. Nákladní pak přes Vizovice. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
8: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili,
7: Nebojte se, nemáte přece trému.
8: Já bych měl taky malou otázku.
9: Prosím, jen se ptejte.
8: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
9: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
8: Cože? V Radio Luxemburg?
9: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
8: No pánové, co teda?
9: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

zpíval. Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky chodil jsem

aby měli jiné moly, rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlasé, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit.

iné tvor, iného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežrou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí, tolik jako moly zabolí, že jim nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rád.

sotva se jí za ženu pojal. To jí znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě. Když mi choť vytýká tu neplechu, chrknu jí mazlivě. Co bych šetřil chudou štěstí?

prášek namoli, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal.

0: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod,
1: je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tamu držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech. Ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
2: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
3: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho s sebou. Proč? To je z Tuzexu.
2: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
4: Tak to jsou peníze z prvního století.
3: Ano, drobné.
4: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
3: Vždyť to říkám.
5: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
3: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
2: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
3: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
2: Poslyšte.
3: Prosím, promiňte, já, kdybyste dovolili, bych, já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam. Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ. Já stran vystupování.
2: Je z prvního století.
5: To bude světová událost.
2: Ano.
1: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
6: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
7: Lucerně prostě.
6: Lucerně nahoře, no, no, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
8: Ne domů.
6: No, Milda, ne domů.
7: Ne domů.
6: Všude jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
7: Říká všude dobře, tak co doma, že jo?
6: A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam z bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny, nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A hudba začala říkat, nezapomeňte, že a vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím, znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší moda, nemoh. Teď jsem dostal já záchvat svým.
7: Ano.
6: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi, já nepřeháním, 1/4 hodiny na zemi nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo. Oni
9: chtěli myslet, že se perem.
6: Ano, protože ty jsi po mně dupal.
9: Jo.
6: No. Ty jsi po mně čistil.
9: No,
6: ano, ty jsi. On si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili. Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdeme domů. A Milda povedala, hele, teď když už jsme se uklidnili, tak pojď tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtěl a znovu.
10: To je pro nervy, no jo.
6: Pro psychiatra, ano, to je jistě.
9: Ano, jistě, to je pro psychiatra.
6: Tohle
9: je
6: nikdo nevysvětlí, do dneška nevím, čemu jsme se to smáli.
9: Ale... No já jsem pak s tím byl u psychiatra, s tohle větou, no. A on mi ji nevysvětlil, ale nechal si mě tam. No.
1: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
9: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou ku příkladu lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohů. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
11: Nazdar, Mildo, to jsi ty?
9: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
11: To se nedivím.
9: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
1: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
12: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hr do práce s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Gráskových psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťasten, až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam seš napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starý, hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li psohlavce, jestli trošku znáte starého hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Jánošíka nebo Děníka z Prodaný? Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že ano. Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Flakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
2: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
3: Světe zborce.
2: A ty nám k ní něco dobrého uvaří.
3: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
2: Dost peněz. Samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hlavě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
4: něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se živ neslyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec.
5: Je.
4: Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
6: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
7: Tak co potřebuješ?
6: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
7: Odpovídej, než se tě ptám.
6: Kolik vás bude u stolu?
7: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
6: Co?
7: Osm?
6: Co?
7: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
4: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
6: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky radší, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a ladýže.
7: Zblázně se, to je jídla pro celé město!
6: Pečení, pyramida z různých pečení na velemíse, dvě velké telecí ledviny po panensku, tři bažanti, čtyři kapouni, půl tuctu perliček, tucet ksefelek, dva tucty kvíčel, tři tucty jako nezrst.
7: Aha, dos, dos, dos, dos,
6: jako
7: dos,
6: jako dos, dos,
4: dos, dos, dos,
7: dos, dos, dos,
4: dos, dos, dos, pamatuješ si k moci, Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano.
6: Hotová
4: vražda!
6: Nehledě
4: už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
7: Ne. Ale no ne. Pojď na mou hruď, ať tě obejím. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
1: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
8: Tak jsem tady, no.
9: Koukám. Cože tě pustila?
8: Chtěl jsem ti vyhovět.
9: Máš zase nějaký průšvih.
8: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře.
9: No.
8: No počkej, počkej, vážně.
9: To tady dlouho nebylo.
8: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat. A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost, blbec.
9: Co ti píšou z té advokátní poradny?
8: No, oni jedou do ciziny, tak potřebujou podpisu.
9: Ukaž mi ten dopis.
8: U sebe to nemám. Já ti to zítra. Zítra ti to. Jestli budu ještě živ, píš.
9: Šumária, kolik si koupil těch kytek?
8: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
9: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
8: No, konečně.
9: No jo, konečně. Byla znásilněná.
8: Ergot, kdo by to do toho našeho kluka řekl?
9: Znásilnili nějaký mužský.
8: Jo, mužský, přímo mužský. To je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
9: Ne, ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím něco.
10: Prosím tě, pojď. Ahoj, tato. To je Erika. Já jí jdu ukázat paní domácí.
5: Dobrý den. Dobrý den.
7: Já jsem tatí. To je pro vás, abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem.
5: Děkuji vám. Tak moc to potřebuji.
7: Ne, vůbec to rád. Tak pojď, no.
5: Děkuji.
9: Já jsem ti říkal, abys něco dělal.
7: No to jsem jim měl znásilnit, nebo co?
9: Jsi musel líbat rukové.
7: Co učiní gentleman mého kalibru
9: no, s takové? Nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
7: Já jsem vol.
9: No počkej, tati! Tati!
1: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí, pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: No dál.
3: Pane doktore, já jsem volá, mi to neberete?
2: Já jsem se byl vyvenčit. No.
3: Ten zlomený krček na device. Nemůže usnout a naříká, že mu hučí v hlavě.
2: No, dobrý, mě neučilo. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
2: Kluci, Herrgott, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
3: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
2: Pan doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
3: I hned.
2: I hned. No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnostma.
2: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
2: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
3: No, to je přece stejný.
2: To není stejný.
3: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
2: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
2: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a to prostě není to pravda.
3: No, to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, pane doktore. Pojďte, prosím, sestro, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
2: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: To jste vy, přišel jste kvůli tomu?
1: No, volala už Jiřina, moje paní, myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: A, tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No, když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ale prosím. Velice nerad bych rušila. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem Zdrav. Pan Kopecký.
3: No, mám ustáno, no. No co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, když jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Jiřina kolik říkala, že potřebuje 500.
3: Co 500? No to jsem nezbláznila, že to pak kradu. Ale ostatně jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Na te. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čoče, já jsem vám dal o stovku, vy teď vy neumíte počítat ani do pěti na ten.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem došel.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned, teď! Vy hulváte, vy nevychovanče, vy sprostáku, vy surovče, tady to máte, strčte si to za klovou, udělte se těmi penězi, má poklona.
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Ruku vám,
4: pane Kopecký.
1: Ruku. Moje paní, už...
4: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
4: Ale ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den, omlouvám se, že... Dobrý den.
3: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva, co pak?
4: No, pane Kopecký bohužel spěchá, přišel si jenom něco vyzvednout.
1: Já bych...
3: Ale no ano,
1: já bych
3: ještě samozřejmě, tak... samozřejmě, malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
4: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
3: Kdybyste byl tak laskav na chvíli, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obalce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdříve.
3: Ale prosím vás, to nashledanou.
1: No, prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné,

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal předvečer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto.

0: sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
1: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Uctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
0: Jenže mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
2: A co pak jich trápí, pane Munk?
0: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
2: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
0: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
2: Chápou, pánové, někdo tuhle má boriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
0: Jsem mešuge a ani jeden, já chci přece být taky živ.
1: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je to povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
3: Všiml jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
4: To mě bude taky zajímat.
5: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud o snubní prstínek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
4: No. O, takový ten...
5: No, slovo, no, nechce vědět, do holubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
3: A k té další části otázky, pokud...
4: No, právě.
5: Proč
4: jsem
5: se tolik radžil, jo?
3: No, to
4: ne,
3: ani
4: to
3: ne.
4: Tam ne,
3: ale jestli jste šťastný v manželství.
4: Šťastný.
5: To je tak, podle mého názoru, manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
3: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
5: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
4: Já bych na to odpověděla zcela vážně.
6: Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
5: Mí drazí, má drahá, máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné.
6: Je to strašně podstatné.
5: Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk pan Miloš Kopecký zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. O čem bude? Asi každé město i vesnice mají své starousedlíky, kteří tu žijí po generace, a také nově příchozí, kteří se teprve hledají své místo. Starousedlíci znají každou uličku, pamatují, jaké to tu bylo kdysi, a udržují tradice. Ti, co se přistěhovali, tak přináší svěží vítr, nové nápady a jiný pohled na život v komunitě. Jak se tyto dva světy dokážou propojit? Dochází ke střetům nebo vzájemnému obohacení? Jak je to u vás? Jste starousedlíkem nebo náplavou, jak se říká? Jaké jsou výhody i úskalí vašeho postavení? Dědí se staré křivdy nebo na ně už nikdo nemyslí? Pořádáte setkání rodáků? Spojuje vás nějaký společný zájem? Nebo stále platí to, že bez hospody to nejde? Jaký je váš společenský a kulturní život? Svůj příběh zavolejte do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka. Je s vámi Jarka Parpoříková. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 4:03 a je s námi paní Věra. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prchatic, abych chtěla říct svůj příběh. Tak starou osedlici, tady s tou jsou v Prchatic, bydlím teda v Ostrově, ale jsem tady ve Vodňanech, ale ve starých máme... Starý Prchatice a Ostrov třeba dáváme dohromady třeba soutěž nějakou, kterou pořádají jako obě dvě obce najednou, jako tady jsou hasiči nebo já nevím, o Velikonocí, že se setkáváme Starý Prchatice a Ostrov najednou, nebo Majku stavíme, jo, teda to Majku staví teda Starý Prchatice a Ostrov každý zvlášť, ale to stavíme až na Letnice, takže když je po ve Vlachově Březí, nestavíme to jako na Velikonoce, ale to, no takže je to docela jako příjemný, že se, a teď říkali, že bychom mohli udělat se na Velikonoce, že bychom tam mohli jako i harmoniku, já znám vlastně přítele, který hraje na harmoniku a bude mi hrát tady ve Vodňanech 9. října, tak pozvu všechny lidi z Otavy a který, no kdo přijde, tak přijde, no je mi to, jedno, dám chlebíčky všem, co tam budou. No.
0: Jak dlouho tady bydlíte v místě, kde právě teď žijete?
1: Prosím?
0: Vy jste tím starousedlíkem, jste velmi dlouho už ve vaší vesnici nebo
1: Starý ve Ostrově bydlím, od narození. Takže mě je 56 tam... let.
0: Úplně doma, máte tam kořeny. Jaké to je, když se přistěhuje někdo nový, třeba do vaší ulice?
1: No, když se přestěhuje někdo do nové ulice, tak chci poznat jeho třeba kořeny, nebo to a hned se s ním seznámím a řeknu, dáme si se raz tam a tam a jdeme třeba na kafe a na chlebíček a taková jsem já, to je to samý práci, když někdo přijde novej.
0: Tak to je fajn, že se snažíte vzít ty nováčky mezi sebe, tak by to mělo vypadat, ale ne vždy je to pravidlo. Zažila jste někdy nějaký takový sousedský spor?
1: No, taky spor byl tady třeba, já nevím, kvůli psovi, sousedi měli psa takovýho kousacího a prostě kousal s letákama a pokousalo do nohy, takže vlastně jsme museli volat vlastně doktora, tak museli potom doktorovi, ale on pokousal víc lidí, ale potom se odstřelali na Lipno, takže kousací pes a prý už umřel, no, takže... Jinak je to tam v Ostrově dobrý, sousedi dobrý, starosta, no. Tak třeba já třeba bych chtěla ještě, aby dali lavičku tam, nebo v Ostrově udělali lepší zastávku, jo, tak to třeba to dodělají, no. Teď kostel opravili, tak třeba na to dojde, no.
0: No, takže u vás to funguje všechno tak, jak má, tak to se hezky poslouchalo. Kdo je u vás iniciátorem akcí, které pořádáte? Vy jste o nich mluvila na začátku. No, byla jste vy taky součástí příprav nějaké velké akce?
1: Ségry syn, ten vlastně je v tom ano a můj syn taky, takže vlastně když jsou, teďko nějak budou... V říjnu volby, tak vlastně...
0: Věruško, já vás jenom zastavím, protože v tuto chvíli nemůžeme ve formátu tohoto pořadu v noční lince mluvit na jakékoliv politické téma, takže možná se vás zeptám dál, jestli je nějaká nejbližší akce, na kterou se těšíte. Dodržujete u vás nějaké tradice, které se nějak vážou historicky?
1: Tak Prchaticích, pak na jeden leták dali zdarma slavnosti, ale já se...
0: Dobře, Věruško, tak já vám moc děkuji, že jste se k nám dnes přihlásila o slovo, že jste si s námi povídala. Popřeju vám dobrý večer, spojení není nejlepší, asi mě úplně dobře neslyšíte, ale hlavní je, že my jsme slyšeli ten váš příběh z vašich Prchatic a z vašich ulic. Děkujeme za to a posíláme Miroslava Žbirku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer. Někdo zná na své vesnici každý dům i příběh jeho obyvatel. Jiný se tam přestěhoval teprve před pár lety. Dnes v noční lince Českého rozhlasu mluvíme o starousedlících a náplavách, o tom, jak se jim žije vedle sebe. Teď je s námi paní Věrka, která bude vyprávět. Dobrý večer, těšíme se.
1: Dobrý večer. Tak já jsem ta náplava a dostala jsem se na vesnici, když mě bylo 21. A protože jsem byla sportovně založená, tak mě přijali. Šla jsem hned dělat cvičitelku a přestala jsem pro ně být náplava. Mm-hmm. Tak to si myslím, že bylo takový vítězství, že jsem byla teda člověk z města, ale protože jsem se hned zapojila do těch akcí, které se na té vesnici dělaly, tak to bylo v pohodě. Za to jsem byla ráda.
0: To dává smysl.
1: A myslím si, že jsem opravdu měla štěstí, že mě vzali do party, jak se říká, a dělala jsem tam dlouhý léta, když už jsem nemohla cvičit, tak jsem dělala zapisovatelku a dostala jsem i takový čestný uznání za tu práci letitou, kterou jsem tam prováděla. A to čestné uznání jsem dostávala v loňském roce.
0: Takže vy jste se vlastně stala součástí života vesnice, hlavně díky tomu, že jste tam spolu s nimi sdílela aktivitu. Asi je to dobrý způsob, jak může nově příchozí mezi starousedlíky zapadnout, že? Nabídnout
1: Prosím.
0: Něco svého. Místní vědí, kdo s kým chodil do školy, komu patřil, který dům, možná i kdo s kým před 30 lety sdílel, nevím, nebo kdo se kde pohádal. Jaké to pro vás bylo přijít do takového prostředí jako úplně nový člověk?
1: No tak to nějak mi tohle to nic neříkalo.
0: Tady. A teď, paní Věrko, když tam přijde někdo nový, tak jak to vypadá? Máte s ním třeba soucit a snažíte se mu pomoci zapadnout?
1: No, oni si, když si dají říct, tak jo. Ale on to každý řeší po svém. A myslím si, že no nevím.
0: Věrko, a přichází
1: právě na to dneska úplně jiný názor, no, než býval tenkrát. Nedávno nám odešel jeden z těch pracovníků, byl mu 91. A předtím jsem teda, to byl frajer, který pro tu tělovýchovu tady dělal dlouhý léta, co mohl. A neměl za to ani peníze, já taky ne, a neměl za to ani nějaký význačný postavení. Tak pro mě to byl člověk frajer. A takových frajerů už dneska moc není. Dneska se každý jako z toho snaží, když něco dělá pro tu obec, ten člověk, tak se z toho snaží nějakou výhodu získat. Což za naší doby, teda nebylo mě 86 let, takže my jsme to brali, no, úplně jinak. Každá doba něco nese, podle mýho zase a zkušeností. Něco dobrýho a něco, co už tak dobrý zase není.
0: Takže sousedské vztahy se podle vás proměnily, že dřív bylo samozřejmostí přiložit ruku k dílu v tom, aby ta obec nebo to město vzkvétalo, a dnes lidé spíše hledí sami na sebe.
1: Když mě vzali do party a nevím, dnešní doba má úplně jiný pravidla, kterým já už nerozumím. Ale přála bych, aby se něco z toho starého vrátilo. přeju vám hezký vysílání, máte vůbec hezký pořady.
0: Děkujeme, Věrko. Tak ať už se doba pravidla mění, jakkoliv z vašeho vyprávění je cítit, že cestou k přijetí může být zájem o místo, o lidi, kteří v něm žijí, protože tak jste to měla vy, když jste přišla do té vaší vesnice, obce, komunity v těch 21 letech. Tak děkujeme, že jste se s námi podělila o svůj příběh. Přeji vám, ať se vám dobře žije ve vaší společnosti.
1: Já vám přeju zase další hezký vysílání a hezký náměty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kolik let musíte někde bydlet, aby o vás místní přestali říkat, že jste náplava? Právě na soužití nově příchozích a těch, kteří mají v jednom místě kořeny po generace, se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A vysílat s námi přichází pan Jaroslav z Pelhřimova. Zdravíme vás, vítejte.
1: Já taky, Jaruško, zdravím všechny posluchače noční linky a vás. A první řadě moc děkuju za tuhle krásnou písničku od Michala Tučného, Kosmický vandr. Jako country mi na mě velice moc potěšila a kdysi hromadu letu jsem jí zpíval s country kapelou Moravči v jedné vesnice u Pelhřimova, jako to už vzpomínám na této hromadu let. Mm-hmm. A teď k tomu tématu. Takže, já na plavinina nejsem, já jsem tady starou sedlík Pelhřimově, žiju 42 let, táhnu na 43. rok a většinou těch Pelhřimáků si to tady držejí, jako těch místní tady je hodně, jich tady jakoby je málo, když se mě doby ten nový přijde, spíš jakoby, že se sem jednou spíš probdá, z tohohle spíš strany je to jakoby, ale jestli se to bere jako naplavenina, to je těžko říct.
0: No, já myslím, jakoby, že jakoby, ano,
1: přivdá,
0: ano, pokud to přijde nová osoba do nějaké nové komunity, tak o tom můžeme vyprávět. Tak jak to vypadá, když se něco takového stane? S koláčem asi nepřijdete uvítat nového člena, nebo ano?
1: Jako já jsem mírumilovný člověk, protože má jakoby, že jako já každého, co tady má paní, myslím, že pojídala Věrka, že by s těma chlebíčkama... Je to má paní Věra, že jo, o tom hovořila něco, že také v té práci přírodový člověk, že ho ráda uvítá, popovídá si, že ho pozve na tu kávu, říkala, nebo takhle. Já s tím problémem taky většinou nemám, jako dokážu se pobavit s každým, a kdo mi nevyhovuje, tak od toho radši odejdu.
0: Dobře.
1: Ale teď bych třeba uvítal těm akcím, my tu máme letos vlastně teďkom tenhle víkend pouť, zase po roce, v Zimově. Takže doba mít ještě chuť a náladu, tak se si teda ještě můžete ten den zavítat na pouť Pelhřimovskou. No a...
0: Jaroslave, a jinak... jak dlouho teda asi trvá, než se z té náplavy stane starousedlík? Co myslíte?
1: Jako může se stát, ale nemusí se stát třeba nikdy. Bude jako náplava furt. Tak je těžko říct, ale to jako záleží, jako ty lidi přijmou. A ten člověk jako přijme jakoby ten, to okolí, no, těžko říct, taky se to nemusí stát, že s tím starou sedlíkem už se ani nestane. No, tak je brát nebudu, jakoby, že je furt jakoby ta, ten, co přišel a je furt moc pryč, jo.
0: Kdybyste se mohl rozhodnout znovu, chtěl byste žít tam, kde máte kořeny, nebo jste, nebo byste se raději...
1: Já jsem přímo Pelhřimák, já jsem tady rodilej.
0: Ano, ale nelákalo vás někdy přestěhovat se někam, kde vás nikdo nezná, začít znova?
1: To ne, jako já jsem to mohl udělat, já jsem to neudělal jen kvůli, a hrozně mě to mrzí kvůli přítelkyni, kterou jsem opustil, protože jsem nechtěl opustit město. Mm-hmm. A to mě vlastně dneska hrozně mrzí, bylo to jen 42 km vzdálený do Havlíčkova Brodu a já jsem to prostě kvůli tomhle nepodnik a tak jsem ji tak jakým to ztratil.
0: No, tak ano, určitě i takové věci se stávají. Která místní tradice je pro vás tak důležitá, že byste nechtěl, aby zanikla?
1: Tradice? Tak tady na tradice už nám tady bohužel zanikla, to bylo město rekordů a kuriozit, co tady pořádali hromadu let. Ano. Ta tradice, ta se teď proměnila na slavnostní města, takže jsou to, ty rekordy tady byly vyhlášeny, jako se říká, Pelhřimov v město rekordů nebo bláznů.
0: Ano.
1: Tak jak se to... Tady traduje o nás a je to jenom takový jakoby říčka, ne? Že to budeme brát tak doslovně, jo? A bych nějaký urazil Pelhřimov a je to taky se to jako říká.
0: Já teda ty blázny neznám, znám jenom ty rekordmany z Pelhřimova. Dobře.
1: A
0: ano?
1: Jaká otázka ještě k čemu?
0: Jaroslave, co říct si závěrem? Žije se vám dobře, žijete ve své obci dlouho, jenom tedy možná máte pocit, že jste kvůli tomu, že máte tak silně zapuštěné kořeny právě v Pelhřimově, přišel možná o možnost se setkat s nějakou láskou a zůstat s ní.
1: No, ono to bylo vážně, jako to už to bylo vyloženě, vody je ta bydlet s ní a já jsem ten krok prostě nepodnikl, já jsem ten město nechtěl opustit, no. Ale dneska bych už určitě reagoval.
0: že to bylo 45 kilometrů, to není taková dálka, aby ten
1: nebyla
0: vztah
1: to dálka,
0: fungoval.
1: Ano, nebyla.
0: No, tak
1: určitě
0: kdo
1: ne,
0: ví,
1: ale mrzí mě to, ale určitě bych podruhé tuhle chybu neudělal a určitě bych jít jakoby s tím, tou naplaveninou se třeba i rád někde stal.
0: Tak uvidíte, co vás ještě potká. Děkuji za sdílení, mějte se krásně.
1: A ještě krátkosti, ještě zdravím taky panu Danu z Blanca, jestli ještě poslouchá, to jsem zapomněl. Tak jo.
0: Opatrujte
1: paní Jarušku, krásný večer a všem posluchačům a vám šťastnou cestu domů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Možná jste pátou generací ve stejném domě, možná jste se do své obce, do města nastěhovali minulý rok. V noční lince dnes zjišťujeme, jestli na délce kořenů ještě vůbec záleží. Teď je s námi pan Olin z Kopřivnice. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím, dobrý večer všem. Mám začít?
0: Ano. Můžete.
1: Já jsem vlastně naplaveně na celý život, když to tak vezmu. To je první naplaveně nabral, kdy jsem šel ze svého rodiště do Rožnova na Průmyslovku a byl jsem na internátě a potom na privátě. To je taky naplavenina. Ale to se tak nějak nepočítá. Potom další naplaveně nabral, když mě zavolali na vojnu na 2 roky. Tam nikdo tak neřekl naplavenina. A první naplavení, když jsem se vrátil z vojny, tak jsem šel do paneláku v Rožnově na krátkou dobu celkem, protože pak jsem to změnil na Kopřivnici, kde jsem doposud. Ale můžu říct, že jsem se fakt opravdu ani jedenkrát nesetkal s tím, že by mě někdo řekl, že jsem naplavenina. Fakt opravdu ani jedenkrát. Možná to bylo jedenkrát, nebo pak potom jsem měl v průběhu, nebo když jsem byl v zaměstnání, tak jsem se musel přestěhovat na rok a půl do paneláku v Novém Jičíně. A tam jsme byli naplaveněni všichni, protože jsme se všichni nastěhovali do nového paneláku. A tam se to vyřešilo tím způsobem, že jsem dal hlavinka z tyhovičky a prošel jsem celý panelák od spodu až nahoru a seznámil jsem se se všemi, kteří tam nastoupili. A takových 5-6 rodin tam bylo, které jsem znal už dříve. S těmi ostatními jsme se seznámili. A já v průběhu toho jsem se pasoval jakoby z takového údržbáře, protože jsem měl celkem dobře vybavenou jakoby vlastní dílnu, kterou jsem si udělal z kotelny. Jako kotelna. To kotelna nebyla, ale byla tam přivedený inženýrské sítě zvenku, to znamená teplá voda, topení a tak dále, to byl takový kamrlík. A všichni, kteří když něco potřebovali, přišli za mnou. Já jsem jim řekl, co jak potřebovali, půjčit brtačku, já nevím, kleště, nářadí, prostě všechno jsem měl, tak jsem jim napůjčil a prostě s tím jsem se takovým stal, takovým, jak to nazvat, nezvoleným údržbářem. A bylo to v pohodě. Pak jsem se vrátil tady do Kopřivnice a žiju tady do dnes a opravdu jsem se nikdy nezetkal se slovem naplava. Ani bych to, i když se někdo tady nastěhoval, že tady spousta lidí cizích je, tak to nikomu ani se tady neříká, nebo já to neříkám vůbec určitě. Takže to je všechno těm naplaveninám v mém životě.
0: No, jak jste říkal, že jste takový neplacený údržbář, když je potřeba, tak přiložíte ruku k dílu a pomůžete. Možná, že právě ta vzájemná pomoc dělá to, co z té vesnice vytvoří skutečnou komunitu, že tam vlastně každý má to svoje místo a takový údržbář, tak to si myslím, že je v dnešní době hodně ceněné.
1: Dá se to tak říct, že vlastně je takovým spojovatelem mezi všemi ostatními, protože ten potřebuje to, tento, tak se zeptám, tam se zeptám, jo, můžu pomoct, tak přijde. A to prostě je to taková příjemná komunita, si myslím. Takže pokud člověk chce samozřejmě a bude nějaký takový, nechci říct rypák, tak prostě si najde vždycky někoho, do koho se bude trefovat. Ale proč bych to dělal? To je zbytečné. Strpšil asi život, to nepřichází v úvahu.
0: Jste vy právě ten, který rád navazuje nové vztahy s novými obyvateli?
1: No, jako nemám s tím problémy. Když někdo přijde, cizí, zeptám se, pobavím se. Nemám problémy, opravdu.
0: Možná si vzpomenete, jaké to bylo, jak jste se cítil vy tehdy? Tak se snažíte to zpříjemnit těm ostatním. Není to tak?
1: No tak je pochopitelné, když někdo přijde do cizího prostředí, takže se cítí takový nesvůj, to je jasné. Zaprvé nezná, co, jak třeba příklad, neví, kde je obchod, neví, kde je hospoda, neví, kde je tam železářství a podobně. A když mu někdo podá takovou pomocnou ruku nebo pomocné slovo, tak je rád samozřejmě, protože se tím zbaví takové nejistoty a Když takových lidí najde kolem sebe víc, tak se začlení, zapadne a je to prostě v pohodě. Není, já v tom nevidím problém. A strpčovat to někomu jenom kvůli tomu, že se ho někud přistěhoval, tak prostě proč ne? Proč teda jo?
0: A co je první věc, kterou by měl nově příchozí udělat, aby ho místní přijali, Oline?
1: No, záleží kde. Když je to v tom městě, v tom paneláku, tak zajít. Snažit se vlastně poznat to okolí a poznat ty lidi v tom vchodě. Třeba i tady v té noční relaci, teda v tom čase, co tady si povídáme, tak už tady párkrát proběhly diskuze. Takový jedna paní si stěžovala, že bydlí v paneláku už tolik takovou dobu a nikoho tam nezná. Proč je nezná? Protože nechce. Jinak si to nemůžu vysvětlit. Abych potom si stěžoval ještě to tady tlumočil do rádia, že mě sousedé neberou, protože nevím ani proč, tak a nemám zájem se s nima seznámit. Ale k té vaší otázce, takže bych zvládl ten panelák, ten vchod, to okolí, potom to už by se možná navázalo nějak sama, ale ideální to je na vesnici, když se někdo přestěhuje, kam jde, chlap jde do hospody, představí se, já bych to tak udělal, představím se, pánové, dovolíte, jsem ten a ten a ten, dávám, nebo poručím vám štampolu, ať se neurazíte, nebo chci se nějakým způsobem přivítat tady s vámi, seznámit se, protože jsem cizí, budu potřebovat, protože mám rozestavený barák, nebo budu potřebovat něco to, můžu se na vás obrátit, děkuji, ano, když ne, když řeknu ne, tak prostě odejdu a je to vyřešené. Ale nikdy se tady toto nestane, na vesnici určitě ne.
0: Ano, tak důležité je prostě udělat ten první krok, nebát se.
1: Ano. Přijít, představit se a říct, jsem ten a ten, přišel jsem s tama, budu bydlet tady a tady. Mm-hmm. Asi tak nějak, já to tak nějak.
0: Kdo chce, tak zapadne.
1: Já teď nemám problém. No já už jarčím
0: to, to, bruchu. To je dobře, že nemáte problém, to nepoznáte, já myslím, že vás bych zrovna chtěla mít za souseda. Mějte se krásně, no, zavolejte zase příště.
1: Mějte se hezky taky, děkuji za prostor. Zdravím všechny moje známé kamarády a kamarádky. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Miroslav Žbirka. Říká se, že domov není jenom adresa, ale hlavně pocit, že někam patříme. Kdy jste vy poprvé cítili, že místo, kam jste se přistěhovali, už je opravdu vaše? Nebo jste se nestěhovali a žijete už po generace ve vaší obci nebo městě? Paní Boženka je s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím a všechny posluchače a chci se připojit. Já jsem vyrůstala na vesnici a asi do těch 30 roků tam jsem se taky vdala. Můj muž přišel z vojny, ten byl ze Slovenska a lidi ho na ty vesnici jako přijali, protože byl šikovný autor.

0: se nějaká náplava. Já jsem byla, jako když mě dá facku, já jsem se na něj nemohla podívat, ale naštěstí tam byla paní učitelka, která jako děti hned jako vzala a říká mě, on to pan řídící tak nemyslel. A já jsem říkala, no takový uvítání teda jsem ani nečekala. No ale navázali jsme jako přátelství se sousedy, to nám trvalo asi měsíc nebo tak nějak, to sousedí, protože manžel, my jsme jezdili s nákladňákem, manžel ještě musel zůstat jako nějakou dobu v těch cihelen. No a pak přešel jsem do Hradce a tady se dost jako stavěly rodinný domky a tak, a když se to jako rozkříklo, nebo prostě se dozvěděli, že jako jezdíme u cihelen, tak občas někdo přišel a říká, přivez mě dva pytle cementu nebo prostě ve stavebninách. No a tak pomalu jsme zaplovali do toho přátelství tady, že jsme měli hodně jako přátel, pak ještě sem přišli i vojáci nebo důstojníci z náměště nad Oslavou a mezi nimi bylo dost Slováků, takže se jako jsme spřátelili a manžel byl šikovný automechanik, tak se to brzy rozkříklo a měli jsme hodně prostě takových těch známých, a který jako když potřebovali, tak přišli a manžel zase pomohl jim a docela jsme tak nějak jako zapadli. Já jsem se zapojila do Červeného kříže a k zahrádkářům a do Sokola a měli jsme hodně těch kamarádů, takže jako v celku i děti se brzy seznámili a takže nás jako přijali opravdu dobře a měli jsme tady jako no dobrý takový společenský život.
1: To je krásné, Boženko. Kaž by to tak fungovalo. A přitom to začalo takovou větou, jako tak je tady další náplava.
0: No, tím teda, ale já jsem už tím panem řídícím už jako nikdy se nesetkala, protože on pak odešel z té školy a no, chodili tady děti do první a čtvrtý třídy a pak do té devítiletky chodili na Nový Hradec. No, takže tak nějak to bylo jako...
1: Boženko, no. A poznáte už při prvním setkání, že člověk, který chce opravdu zapadnout, být součástí obce, opravdu bude dobrým parťákem, má třeba starousedlík určitou povinnost udělat krok směrem k novému?
0: Tak byly děti jako ve stejném věku, chodili do stejné školy, tak když jsem chodila na rodičovské sdružení, na ty schůzky, tak jsme se jako seznámili i tam, pak tady sousedky pracovali, nebo byli zapojeni do hasičského sboru, tak když jako byla nějaká oslava, protože tady dost se toho pořádalo, bylo tady dost členů, tak vždycky přišli a říkají, pojď s námi, prostě nám pomoc, takže tak nějak, když si se mohla, a většinou to bylo sobotu, neděli, tak jako jsem s nima chodila a pomáhala jsem jim teda a no, já nevím, dost jsme jako jsem brzy zapadli a dost jako těch přátel jsme tady měli. Pak za námi jezdili na Slovensko na dovolenou

0: někteří lidé od Nechalupova pak i do vojenského klubu jsme se přihlásili a jako členy a tak prostě opravdu jsme sem zapadli, že tak nějak problémy jsme neměli až na sousedy, se kterými jsme koupili dům.
1: Tak to se těším, že nám někdy popovídáte. Ale to až příště, protože v tuto chvíli už se musíme rozloučit. Tak děkuju za to, že nás posloucháte, že se zapojujete aktivně a budeme se těšit na vaše další návštěvy.
0: Všechny a přeji dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: fotbal, hasiči, hody, společná brigáda nebo posezení v hospodě. Někde právě tam začíná cesta mezi místní. Co pomohlo zapadnout vám a jak dlouho vám to trvalo? Ptáme se pana Standy, který volá od Brna. Zdravíme vás.
1: Já vás taky a všechny posluchače zdravím. No, mně se nelíbí tady to téma a ten název náprava. Mně to připadá takový jako hned dehonestující náprava. Náprava v řeci, to je přece něco, co tam nechceme. A já bych to bral třeba radši, že se někdo přistěhuje, když už to musí.
0: No, Stando, já vám úplně rozumím a víte co, ono to tak právě někdy je, že někdy někoho bere jako tu náplavu, jako někoho, koho tam právě nechce. A proto o tom mluvíme, kdo má takovou negativní zkušenost, kdo třeba zažil něco takového na vlastní kůži, nebo kdo byl na té druhé straně.
1: No ano, no tak já myslím, že cílem lidí všech je přátelit se, seznámit se. A já jsem vlastně kolikátý, já mám bydliště, tak u rodičů, u lidé jsem vyrostl, potom jsme dostali s manželkou první byt, jsem byl sice malý, pak druhý, ten byl velký, a když nám děti vyrostly, tak už zase byl pro nás moc velký, tak jsme zase ten vyměnil do dalšího. Nikde jsem neměl žádný problémy se sousedama. Základem je, já jsem typický městský člověk, jo? Takže ve městě je to trošku jináč, tam se jeden v paneláku může zdát jako celá vesnice. Tak v prvé řadě lidi zdraví. Přistěhuji se, potkávám tam lidi. Každého pozdravím, jedu do práce, no dneska už ne, přijdu na zastávku trolejbusu, tam už jsou nějací lidé, já je neznám. Ale připadá to takový divný, abych tam přišel a mačky, že tam postaví. To řeknu dobrý den a ono to přijde samo. Lidi spolu naváží hovor a pak máte známy nejenom z toho paneláku nebo domu, kde bydlíte, ale máte i v celé té oblasti, třeba na celé ulici. No, pejskaři chodí s pejskama na procházku. My jsme kdysi mývali pejska, no teď už nemáme, ale když je potkáme, tak vždycky pejska pohladíme. A lidi s váma promluví, prostě nemáme s tím problém, ale prostě mně se nelíbí, když někdo řekne náplava, a zejména na vesnici, protože mám kamarády z vesnice a přátelé máme z vesnice a jezdíme se navštěvovat, tak zrovna na tom venkově mě to připadá jako, že to je náprava, ten mezi nás nepatří, protože na venkově ti obyvatelé, ty vesnice jsou jakoby jedna rodina, i když spolu nejsou příbuzní. Tak nějak mě to připadá. No to by bylo všechno, co bych tak tomu řekl. Základem je s těma lidma se zdravit a nejenom ve vchodě, jako v domě, ale i na ulici, třeba aspoň blízkosti vašeho domu, nebo když potkáváte lidi při cestě na zastávku trolejbusu, u nás jezdí se i v Kolotovici trolejbus, tak prostě každý ho pozdraví, ať je starší nebo mladší, to je jedno. Samozřejmě děti ne, ale dospělýho člověka, to dejme tomu i od těch 20 let, jo, i když jsem se přistěhoval a bývám 60 skoro, nebo 50, tak potkám 20-letého kluka, nebo má ahoj. No a nevím, co je zase na kamarád.
0: Stando, vy jste začal hezky, že by bylo dobré, kdyby spolu lidé žili dobře v míru, kdyby vytvořili místo, kde se dobře žije všem. No a právě ta ochota udělat krok k tomu druhému rozhoduje o tom, jak se z té náplavy časem stane jednoduše soused. A to už je vlídnější slovo, to mi určitě dáte za pravdu. A možná, že samozřejmě ta cesta toho pozdravení se je ta správná. Souhlasíme s vámi a určitě řada posluchačů přitakává. Děkuju.
1: Řekl bych strašně důležitý. A asi takhle. My jsme s manželkou Trampové, teda bývalý Trampové, protože já jsem potom osilpl, dostal jsem takzvaný zelený základ, tak teďka se zdržujeme spíš doma. A my jsme teda čundrovali a chodili jsme přes vesnice. A to je, víte, co je zajímavé? To se vám ve městě nestane. Na vesnici jdete, tam si hrají děti a jde kolem nich dospělé a oni všichni, dobrý den, dobrý den, dobrý den. Což na vesnici, ve městě se vám kolikrát nestane a i děti, které bydlí s váma ve vchodě. Ve vchodě nepozdraví, víte, jako. Ale to jde odstranit. To, tak tomu dětem řeknu ahoj. No a ona mě začne říkat ahoj, ale už jsme kamarádi.
0: Ano, už se to naučíte. Tak děkuju, mějte se dobře, zavolejte zase někdy příště, Stando. Zdravím.
1: No já jsem se pokoušel volat asi 100krát a teď se mě to podařilo po druhý život.
0: Tak do třetice všeho dobrého se říká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dobrý večer, krásnou noc, milí posluchači. Půlnoc je za námi a před námi druhá společná hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková a připomínám naše dnešní téma. Starousedlíci versus náplava. Povídáme se o tom, jak se žije těm, kteří jsou někde doma po generace a těm, kteří přišli odjinud a své místo mezi sousedy teprve hledají. Co pomáhá tomu, aby se z nově příchozích stal jeden z nás? A co naopak dokáže soužití zkomplikovat? I ve druhé hodině budu ráda za vaše příběhy a zkušenosti. Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 13 minut po půlnoci. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková ze Zlínského studia. Na jedné straně věta, vy nevíte, jak to tady chodí. Na druhé, kdyby se nic neměnilo, nikam bychom se neposunuli. Dnes dáváme prostor oběma pohledům. Tak i o tom můžeme mluvit v dnešní lince Českého rozhlasu, v dnešní noční lince, protože máme krásné téma. A to zní starousedlíci versus náplava. Možná jste pochopili význam těch vět. Uvidíme, pan Robert si s námi teď bude povídat na toto téma. Zdravím vás.
1: Dobré ráno. I když to vypadá ještě, že je večer, protože je tma. Jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teď k tématu. Já jsem bydlel od jak živa v Olomouci. Jediné stěhování, které bylo, si nepamatuju, protože jsem měl jeden rok. A mamka s taťkou tehdy bydleli v Brane, ale stejně jsem se narodil v Olomouci. No a pak přišel brácha na svět, nevím, co to rodiče napadlo, rozešli se. A potom dlouho byla mama sama, našla si jinýho muže. My s bráchou jsme si s ním nerozuměli, protože měl děcka z předchozí rodiny. No a rozhodlo se, že prostě koupí dům v Lutině. A tak to tak udělali a začali to spravovat. A já jsem jim řekla, brácha taky, říkám, dělejte si, co chcete, jo, my s váma nikde nepůjdeme, já jsem v Olomouci doma, u toho taky zůstalo. Klidně se mě, Jaruško, ptete.
0: No tak určitě mi povídejte o tom, jak jste se cítil tam, kde jste se nastěhoval naposledy. Protože já nevím, jestli žijete, jestli jste už dokončil to vaše vyprávění, jestli jste stále na tom samém místě.
1: No pořád jsou v Olomouci a jsou spokojené.
0: A nebudete nic měnit, protože jste spokojený?
1: Není důvod. Ale kdyby se něco vážného stalo...
0: Ano? Roberte? Slyšíme se? Ne. Tak tentokrát nás naše telefonní linka zklamala. Nedoposlechneme si váš příběh. Nevadí. Dáme si písničku od Elánu a potom bude povídat další z vás. Dnes mluvíme o tom, jaké to je nastěhovat se mezi nové lidi. Jaké to je být starousedlíkem, jaké to je být náplavou, jaké jsou výhody i úskalí vašeho postavení. Dějí se staré křivdy nebo na ně už nikdo nemyslí? Pořádáte setkání rodáků? Spojuje vás společný zájem nebo stále platí, že bez hospody to nejde?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla kapela Elán, skončila 20 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. My ale nekončíme, my stále pokračujeme. A to ve vyprávění na téma starousedlíci versus náplava. Soužití, tradice a nové pohledy. Kdo volá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka, která žije ve své obci, kde se narodila. A žije tady 86 roku, bydlím 14 kilometrů od Prostějova.
0: A vaše jméno?
1: A vaše jméno je Věra.
0: Věruško, Pospíšilová.
1: A Jaruško, já teda tady žiju, narodila jsem se jako jedináček. Mám ráda ale strašně lidi a hodný lidi. A řeknu vám, nikdy jsem nebyla ráda, když se někdo z Obětkovic stěhoval. Já jsem to někdy i opakala. Já jsem naopak byla ráda, když se sem lidi přistěhovali. Ale v dnešní nové době už je to trošku jiný. Staří lidi pomřeli, já když jdu po vesnici a dívám se po těch domech, kde ti lidi bydleli a jsou pryč, tak je mě z toho smutno. A ti noví, co se sem stěhují, hodně taky z měst, tak oni teda, já každého, koho potkám nebo uvidím před domem, přivítám, řeknu jim, že jich vítám mezi nás a že doufám, že se jim bude tady mezi náma líbit. No a tak teda se snažím s každým navázat řeč. Oni potom, když jdou po vesnici, potkají člověka, pozdraví, to teda pozdraví, ale jinak se žádná řeč s náma nevede. A mě to teda dost trápí, protože já mám ráda lidi a ráda si s lidima kousek řeči dám. No,
0: když tak procházíte tou obcí a vzpomínáte, kdo kde kdysi bydlel, tak to znamená, že ta obec je pro vás takovou živou kronikou a já rozumím, že ta místa a ty domy, kolem kterých jdete, tak vás přivádí zpátky do minulosti a vzpomínáte na ty konkrétní příběhy a lidi, kteří tam bydleli. To je samozřejmě, já to mám třeba tak úplně stejně a nevím, až mi bude tolik, kolik vám, tak to už budu nostalgická ty úplně, ale mně to přijde krásné, citlivé, já si myslím teda, že by to tak dokonce mělo být, ale pochopila jsem teda z toho tak, že teď vás nikdo nezastaví a nepovídá si s vámi, no, ne v takové míře jako tehdy.
1: Jaruško, z těch přistěhovalých nikdo, to jsou mladí lidi, no máme tady jednoho přes jeden dům bydlí, pan policajt je to, slouží v Olomouci, tak ten jediný ze všech promluví na člověka, ale jinak nikdo, každý proletí pozdraví a jinak se nebaví, vůbec se nebaví, ti lidi nemají, a to jsou lidi z měst, takže oni nemají vůbec zájem o komunikaci. No taky, já už mám věk, že, tak si asi říkají, co bychom se ze starou babou vybavovali, že?
0: Já samozřejmě to nemohu vědět určitě, ale myslím si, že to nebude o vás, ale že to je tak, že ta doba je tak rychlá, že člověk má pocit, že ani nemá čas se zastavit a s někým si prohodit nějaké to vlídné lidské slovo. A schválně jsem řekla, že má pocit, že nemá čas, protože my ho máme, my bychom si ho mohli udělat, ale jak si jsme tak jakoby vtáhlí do toho rychlého kolotoče. Ale zní to jako smutná proměna, teda vám řeknu. Nicméně si myslím, že ty věci mají vývoj a jak začnou ti mladí stárnout, tak budou jako vy.
1: No, já teda opravdu jsem z toho udívená, to už zdaleka není tady život takový družný a pohodový, jak býval. Teď třeba obec se tady snaží, vždycky dělají začátek prázdnin, já tady bydlím blízko Sokolovny, takže se dělá setkání na hřišti tam, posezení, pohoštění a ti lidi přijdou, ale oni na vás nepromluví, oni si hledí si každý sebe, No to je něco, pro mě je to něco strašného. Opravdu, že něco strašného. Ti lidi nemají k sobě prostě žádný kontakt nebo úctu. Když já říkám, pozdravím každého, přivítám do dědiny. A já se ještě nestalo, když se sem někdo přistěhoval, aby ho nepřivítala. Každého přivítám. Každého. A počase se potom třeba aj zeptám, jak se vám tady mezi náma líbí. No tak tady ten přes jeden dům, pan Chaloupka, tak ten mě řekl a pochází z Brna. A ten mě řekl, že jsou spokojeni, že je tady klid, že to není průjezdná vesnice a že se tady pořád něco děje, takže jsou velice spokojeni. No a těch druhých už ani neptám, protože oni se ani nechcou se mnou zastavit, tak pozdraví ho, proletí ho a jdou dál, no.
0: No, možná, že byste mohla být tím člověkem, který by to nevzdával a tady tu hezkou sousedskou tradici byste mohla zase vrátit možná do těch ulic. Oni to možná neznají, jestli přišli z toho města. Možná, že tady by mohl být i ten zakopaný pes, že když uvidí, že si třeba povídáte někde s nějakým jiným sousedem, tak to pochopí, že to prostě patří k tomu životu. Ono to opravdu nemusí být nějaký zlý úmysl, ale možná jim to ani nedojde.
1: To já vím, že to není z jejich strany zlý úmysl. To já si myslím, protože nemají důvod. Já každého slušně jsem přivítala a vždycky jsem říkala, doufám, že se vám tady bude mezi náma líbit. Já jsem ráda, že jste mezi nás přišli. Víte, a tak, jak to by vám mohli říct, nastěhovali, že tak já jsem každého přivítala, kdo jsem přišel. A nikomu bych nikdy neřekla náplava, a naopak, jsou ráda, že se sem někdo přistěhuje.
0: Tak já vám budu přát, aby těch lidí, kteří se s vámi cestou zastaví, přibývalo. Děkuju za milé povídání a ať se vám ve vaší obci, kterou máte celý život, tak ráda žije pořád hezky. A jinak teda, my si s vámi budeme povídat vždycky rádi. U nás se můžete zastavit kdykoliv. Ať se vám daří, Jaruško.
1: Mějte se, Jaruško, moc pěkně a přeju vám hodně, hodně, hodně zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Marie z Vysočiny je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás vítáme a srdečně zdravíme.
1: Děkuji, no. Já jsem se od 22 let odsla tady na Vysočině, víte, od Brna jsem pocházela. A ono se tady tak těžko zvykala a ty lidi ke mně měli takový zvláštní vztah, jakože pocházím od města, jo, tak se mě tak jako stranili.
0: Počkejte, no. Paní Marie, a to bylo kvůli tomu, že jste právě z města, anebo by se tak chovali, i kdybyste přišla
1: Prečo namyšlená, nebo takový řeči o mě si, ale to nebylo nic to. Ale potom se si zvykla, potom až dvě děti a to, tak jsme se zpřátelili a všechno, ale chtěla bych říct, že jsem nastupovala do Ústav sociální péče, se to jmenovalo Křižanov, to byly ty děti postižené. No a tak ten pan vedoucí mě tak hezky přivítal a ty děti zahráli, oni byli velice šikovní, víte, obratní a to, a hráli taky na nějaký nástroj a tak tam měli harmoniku, jo, a kytaru a tak mě zahráli. Já jsem úplně plakala, mě to tak dojalo, jo, úplně jako, jo, to jako, no a tam jsem se zpřátelila potom s lidima, to už jsem moc nás tady nebylo mladých, no ale to se měli ty děti, tak jsem jako potom se už jako tady tohle, ale dlouho jsem si tady zvykala, no, než jsem přišla na to, že je tady hezky tak.
0: To chápu, tak to nebyl úplně jednoduchý začátek.
1: No, nebyl, no, nebyl. A teď jsem ráda, to víte, mě už 76 roku a jsou ráda, že jsou tady. Je tady krásně, je to Vysočina, máme tady pěkný rybník na nás a takovou upravenou vesnici jako čistou a celkem jsem spokojená, no. Tak.
0: A jak moc soudržně tam spolu žijete jako komunita?
1: Ale no, tak to moc ne, to jako, to už tady je víc těch starších lidí, jako teda mladých přikází, víte, jak mluvíc. A už děti mají a to, takže my jsme ti starší, už jsme jako na řadě, jak se říká, jo, že jako už je nám hodně roku, no, nekerem je už teda 88 taky. No, tak, ale tak když se potkáme, pozdravíme se a taky promluvíme, to zase jo, to jako ano. No a ten rybník, to je tady krásný, to je taková rarita obce, to je takový veliký rybník, jako se pěstují ryby a to vždycky je rybolov na jeře.
0: Mm-hmm. No, máte tam takže mnoho společenských akcí?
1: No teďka ne, no, bývali. A teďka je tam tak, bylo teďka rozloučení s prázdninami bylo, no a o pouti bylo tady takový trochu pohřštění a posezení, no. Sem tam něco je, ale dělalo se toho víc, no a teďka nevím, no, si lidi nemají tolik zájem. Teď bylo rozloučení s těma prázdninama a dětské den, jo, taky dělali, tak to bylo taky pěkný, no. Mm-hmm. Jo, já jsem spokojená, já jako si nestěžuju.
0: Tak to má být, paní Marie. Tak děkujeme, no, za vaši návštěvu u nás.
1: Taky děkuji, mějte se moc hezké a přeju vám hodně zdraví.
0: Na
1: shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje za 6 minut, je tady 3:15. Já vítám další volající. Krásnou noc.
1: Haló, slyšíme se.
0: Ano, už jste s námi ve vysílání, vítejte.
1: Tak, krásnou noc, tady Iveta.
0: Iveta z Olomouce, povídejte, co vy, jestli jste se někde považovala za náplavu, jestli jste přišla do nové obce nebo města, anebo jestli žijete už po generace v jednom
1: já
0: domě.
1: Já jsem se normálně fakt zasmála při různých příbězích. Ano, já jsem rodačka z Olomouce, jsem se narodila v Olomouci, žila tam plno let, já nevím, přes 32 let a přistěhovala jsem se po letech potom s přítelem, tedy já jsem teď sama, ale přítel za náma chodí na návštěvu, mám pejsky, tak říkám za náma. A přistěhovala jsem se do jedné vesničky, teda za Olomoucí a jak mluvila ta paní, ta těch 86 roků, jak má, že se s ním nikdo nebaví, tak tady by se mnou by se jí to nestalo. Já třeba mám těžký nákup, tak tady máme obrovskou, oni tomu říkají přehrada, ale já tomu říkám rybník. V tom rybníku jsou kapři, štíky, i ulovili uhoře chlapi, jo, jsem se jich ptala, co ulovili, v noci šli a říkali, máme uhoře. A já když mám těžkou tašku, já si sednu u toho rybníka, u té teda přehrady, a sedím, hledím na tu hladinu a jak říkala ta paní, vše je opravdu o lidech, to slovo náplava, jak říkal ten pán, to je fakt tak hrozný slovo. Já jsem ani nevěděla, co to je, protože já jsem si vždycky myslela, že náplava je něco s vodou, že s rybníkem, s řekou, tak náplava. Ale toto tady, jeden takový machr, já už tady bydlím 7. rok, je tady nádherná příroda, teda les, sice ten les vypadá hrozně, tak je prořídlý, ale je tady příroda, louky, pole, jo, baráčky, chaty, domy, nebo domky, chatky a ta náplava, to slovo, to mně připadá strašný, opravdu. Tady jeden takový machr sportovní, jako je šikovnej chlap, jednou to vyslovil, že jsme, tenkrát jsme byli dva tady, že jsme náplava. A teď tam mají takovou malinkou hospodku, rodinu, protože tady není hospoda v této obci. Takže chlapi za pivem jezdí tady na věž, na pivo, anebo teda do Olomouce, nebo já nevím, do Chválkovic, do hospodek na pivo. Tady není hospoda, to je závažná věc, jako jo, když není v obci hospoda, je tu teda. A co chci říct, ta náplava, to je strašný výraz. No a teď chci říct, je to o tom chování, přesně jak říkali ti lidi, musíte opravdu pozdravit, jo, pozdravím, já ty lidi neznám, prostě jsou tady 7. rok a mně se teda podařilo, ze začátku jsem pro ně byla, ti lidi vás nechcou prostě vzít mezi sebe. Jsem to tak cítila srdcem, ale jde o to, jaký jste člověk, jak se chováte, jak vystupujete, v obchodě pozdravím, bavím se, prohodím pár slov, na zastávce, jak ten pán říkal, že mají trolejbus, tak autobus tady jezdí, na zastávce jdu, pozdravím, je tam třeba nějaká starší paní, jde z té hrušky, má nákup, jo, sedí tam, já přijdu, dobrý den, a říkám, prostě ona mi třeba řekne, kam jedu a já říkám třeba, já jezdím ráda nakupovat do Lidlu, protože v té hrušce je to dost drahý, tak jí říkám, jedu do Lidlu, jo, prohodíme pár slov, a nebo já jdu na to přes psi, já miluji psi, já mám sama pejsky a jdou tady nějací lidi plavit psa, jo, se koupou tady v tom rybníku ti pejsci a já třeba řeknu, jak se jmenuje, jo, to je hezka, nebo to je pes, nebo fenka, kolik má let, jak se jmenuje, příště jde ten pán, je na druhé straně rybníka, on mě mávají, jo, pak je to o té komunikaci, jak řekla ta paní. Pozdravit, zeptat se, a jak říkala ta jedna paní, že jí chyběl ti lidi, jo, že tam bydleli, už tam nejsou, mě to taky chytá za srdce, tady chodil jeden pán sedět na tu lavičku, a já už jsem ho tam pak neviděla. A tak taky úplně brečím. A jsem se dozvěděla, že je někde v ústavu. Takže jsem z toho nešťastná, nebo tady kvůli psu umřelo těm lidem, jo. Já úplně to prožívám. Já vždycky brečím, jo. Já, jako Ona zemřela, co se jí stalo, a teď jsem z toho špatná. Takže tak to je. Je to, jo, a je tady plno akcí a ze začátku ty lidi vás nechcou vzít mezi sebe a jsou ty akce, hudba, teď bude ahoj prázdniny s dětima, pořádají to ti hasiči dobrovolně, je to pěkný. A já tam kolikrát zajdu, jenom tak si sednout, prostě, ani si nemusím dát nic k jídlu, tam je třeba taky bušty, makrely, já úplně bulím. Bušty, makrely, pivo si tam hasiči buchnou, basu, jo, piva a kolikrát tam sedím, a i když tam mají hudbu, tak se tam jdu podívat mezi ty lidi. Sednu si tam, mám radost, dívám se, jak tančí, jo, jo. Co si dali dobrýho, kolikrát tam jenom sedím, ani si nic nekoupím, jo. Prostě tak, je to o tom, jaký jste člověk. Potom jsem tady pomáhala jednomu pánovi starému nakupovat, chodila jsem mu vařit, on byl vdovec, už starý člověk a lidi si mysleli, že to dělám, že chci jeho domek, jo. Já jsem to ani na to nepomyslela vůbec v srdci. Já mám svoje tady, já jsem říkala jednomu, co bych s tím dělala. Jo, prostě tak, pomoc člověku druhým, nebo tady mám sousedy dva, tam žijou sami chlapi bez žen a kolikrát neměl léky nebo něco, prý nemáš nějaký léky na bolest a takový.
0: Tak. Ivetko, já si myslím, že je to přirozené, že s lidmi, kteří odešli,

0: že teď mám pocit, že konečně sem patřím, jo. Po 7 letech ale. Po 7 letech.
1: Hlavně, že už tam patříte. Děkujeme, Ivetko, musíme se rozloučit, je čas. Mějte se co nejlépe.
0: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den.

0: jsme v závěru dnešní noční linky. Je před námi posledních pár minut a tedy i poslední příležitost vrátit se k našemu dnešnímu tématu, ke starousedlíkům a nově příchozím. Co vlastně rozhoduje o tom, kdy se z cizího člověka stane náš člověk? Na to se ptáme paní Marie. Vítejte, odkud voláte?
1: Od Pardubic.
0: Máte slovo.
1: Já jsem se přivydala z Prahy na vesnici, na malou vesnici a nemůžu si vůbec stěžovat, že by mě tady lidi nepřijmuli. A v dnešní době, jak tady máme, takový tomu říkám jako sídliště, ale je to ve vesnici, co tam mají postavený lidi většinou prostě z nějakého města, domky, tak s nima se ani neznáme, protože oni vyjedou od domku autem a k domku zase přijedou autem. Jedině pak večer, když jdou třeba na procházku s pejskem, tak je na dálku

0: Vidíme, jo. Ale mám tady mladý sousedy, teď úplně nový, postavili si vedle nás dům. A ty hned, když začali stavět, se přišli představit, jo. Mladí lidi, teď mají malou holčičku půlroční, už tady bydlej a jsou úplně perfektní. Protože já už jsem taky hodně v letech, tak hned mě nabídí, když budu potřebovat někam dovíst, anebo protože mám rodinu, která velkou, ale všichni jsou mimo obec, takže mě dovezou, když budu potřebovat nákup přivízt, že mě přivezou. Úžasný jsou úplně. Jako...
1: To je bezva, že to ještě takto může fungovat.
0: No, může, ano. Já jsem si říkala, jestli se dovolám, že jako opravdu jsem tady spokojená a už jsem taky vdova leta letoucí, takže jsem to jako tak bereme, scházíme se důchodci, taková skupina menší, taky jsme náplava, mimo jednoho pána jsme všichni náplava, ale my si z toho děláme legraci, protože dřív vůbec prostě tohleto slovo neexistovalo na vesnici, to až poslední roky se to nějak tak lhojmulo, tak si z toho děláme vyloženě legraci.
1: Děkuji, Marie.
0: Tady... Prosím?
1: Děkuji, že to tak hezky říkáte. Já vlastně s vámi souhlasím. Slovo náplava dříve neexistovalo nebo se nepoužívalo. A ano, zní to malinko hanlivěji, ale ono to tak opravdu je, že se někdo nemusí cítit dobře, když přijde někam do nové vesnice nebo do nějaké nové komunity. Takže chviličku trvá, než se zajede, než si zvykne. Vy jste co měla jako ten hlavní klíč, že se vám to podařilo?
0: No hlavní klíč bylo to, že jsem prostě vyučená švadlena. A začala jsem manželový mamince šít, ona byla hodně silná a prostě už skoro nic na sebe neměla tehdy před... 60 lety prostě nic nebylo takové pro ty silnější ženy. No a to se tak strašně rychle rozkřiklo, že já jsem prostě měla tolik práce, že jsem nestíhala vůbec. Byla jsem pak na mateřský 10 roků, takže jako opravdu tu vesnici jsem zásobila svýma rukama.
1: Takže tou službou jste si tam získala svoje dobré místo, pracovala jste dobře, lidé to ocenili a zapadla jste. Ano,
0: ano, ocenili to lidi. Ano.
1: Tak děkujeme, Marie, že jste nám uzavřela dnešní noční linku. Loučíme se s vámi.
0: Není zač, všechny pozdravuju a vám taky přeju dobrý návrat domů.
1: No, tímto dnešní noční linku uzavíráme. Děkuji vám za všechny vaše příběhy, vzpomínky, zkušenosti. Ať už jste někde doma od narození, nebo jste si své místo mezi sousedy museli teprve najít. Přeji vám, abyste kolem sebe měli lidi, se kterými se rádi zastavíte, pozdravíte a prohodíte pár slov. Klidnou noc přeje Jarka.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
2: No kruči pysek, co to povídáš? Co to meleš?
1: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
2: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? Ta přijdu domů, tady tma!
1: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až budu za mikrofonem.
2: Lítáš Bůh ví kde, já bych tě pak scháněl.
1: Jsem tady, tak jaký rozruch?
2: Víš, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
1: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
2: Ty víš, pendrek!
1: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
2: No to nejsem nikomu pro legraci.
1: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
2: Já se sem zblázním!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To náš táta podá.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: Ty vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Jak říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl se zvozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, pak to byla špatná parta.
1: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
8: Neutíkej mi!
9: Hazar, Luziku!
8: Hazar, to je hrozný.
9: Co je hrozný?
8: No úroveň těch lidí, co máš tady.
9: Co se ti stalo?
8: A to si říká technik ochrany rostlin. Ha, ha, ha, ha. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinujeme na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
9: No počkej, koho to myslíš?
8: O toho tvýho rostlinu lékaře, Kubánka.
9: Soudru Kubánku, na moment.
10: Dobrý den.
9: Tady soudru předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
10: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
8: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
10: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
9: Jo, ty máš u sebe, ukaž.
11: Lojzo, to není metlice.
10: Že?
11: No to je lipnice roční.
10: Tohle? Co krokom jsem si dal ty...
11: Tu máš.
10: Ukáž.
12: No jo, to je Lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
10: Naschledanou.
9: Naschledanou.
1: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
13: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
14: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
13: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
14: Před jakou vrátnicí?
13: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
14: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
13: To je zámeček, v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
14: no,
13: samota
14: no,
13: jen pro náročné.
14: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
13: No a nezbláznil jste se, že tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
14: No promiňte, já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
13: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tihle chatrči říkáte vůbec zámeček?
15: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
13: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
15: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku a ne do chatrče.
13: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
15: No žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
13: No, tak já pomalu půjdu, pane.
15: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
13: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty. Nebo že bych se zmenšil o 5 cm. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já. Dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
14: No kde? No venku, pod čírákem.
15: Bude to pro ně náramně romantické. Aha,
13: tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
14: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
13: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
15: No tak to máte pravdu. Ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
13: No tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
15: A udělal jste to někdy?
13: Ne.
15: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. A za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
13: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
15: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
13: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
15: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe,
3: jo.
2: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šáh a hned za svýkov si bouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to na ledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si z nohu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Tam plave tolik toho zeleného žabince.
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělky.
4: No ty to povídám, no. No co, tímhletím si mám kazit žaludek? Nikdy. Teď ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejvíc. No. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádějí akorát ke karbanu.
4: Malý se k něj karban.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vaníska. No teďka ho nekapíruje ani Sládek, ani Klouda, natož ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát, pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, Magdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
5: Já že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
5: Je, a mě zase říkala, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
4: No jo, no ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš? Herko. Co já všechno musí potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
5: Koukej, díkou se dál, jo?
4: No co? No tak ty němož před měsátkom si mám stoupnout.
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Helejce, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a máš pojelené.
5: Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
4: No tak ještě tu mi připomíná, jo.
5: Po tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohle to snáší.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
4: No, to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
5: No, když je ti se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No, náhodou jen si nemyslí. Ženských je víc než nás. Já si můžu vybírat. Já jo. No,
5: tak běž. Je, abys nezmeškal!
4: No tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Evžene,
7: no?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no,
6: že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo, tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruš, jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Totiž, abyste rozuměl, já a Maruš...
6: My
8: spolu chodíme.
7: Ale no, ty to vím, do šachovního kroužku. No, vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No, co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
8: Každý úterý.
7: No a co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva a pěstuju holuby.
8: Pane Boule, abyste no. rozuměl, my spolu jaksi to, že ano,
7: no.
8: my spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak, jestli chcete, můžete na mě plivnout.
7: Ale proč?
8: Se, jestli chcete,
7: proč bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
8: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
7: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? Ano, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
8: Ano, já
7: no, Maruš je určitě... Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
8: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jak jsi tedy moderní manželství, ano?
7: No jaký pak moderní manželství? My dva, byť Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
6: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak laskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
7: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
6: Ty jsi asi nepochopil... že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
7: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
8: U mě, pane Boule, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
7: Jo, vy jste taky unavenej.
8: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
7: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza, kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, víš?
8: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál
7: nemůžu. No tak, moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám. Já zaspím všude jako jezevec. Víď, Maruš?
8: To je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
7: Co?
6: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
7: No?
6: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
7: No.
6: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
7: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Heleď, Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
6: Ježíšmarja, co pak nechápeš, že láska, to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
7: No jo, to znám, Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
8: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
7: Ale to... Jakej pak světec? Jakej pak blbec, pane Jauza? Já nejsem žádnej malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, když jste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
8: Pane Bože, ne. Holuby ne. Pryč.
6: Emile.
7: Hele, on je pryč?
6: Emile.
7: Maruš, není on to? Kapánek má klej? Proč utek?
6: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
0: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
9: Kde jsi byla?
10: U holiče.
9: A proč jsi na autobusem?
10: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
8: No co koukáš jako lupič, to jsem mi tam měl nechat stát o půl šestý.
10: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
11: Pokaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
9: To byste se nestíhli nosit.
10: V efektu se o ně ženský prali.
9: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
10: Jo, co si uvažíš, čiháku?
9: Ančo!
11: Tam mu ale dává kapky, co?
12: A má co chtěl, víc si o to poledoval.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Je vy a těžká. Ho, těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Ne, tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
4: A co to máš porad s tím dědečkem?
3: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
6: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
6: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
6: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
6: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
4: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
7: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec velká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
4: Nesmí si to tak brát, člověče. Dík, já se zase ožením.
6: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
2: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
6: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
6: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
7: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
6: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dál z kabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
8: To, já nic nevidím.
2: Plábery by šli z krku. By šli. Nebo v ohnivý pometle. To fičelo, to fičelo.
8: Tak dělej, já nemluv.
2: Mordelante trento.
8: Ty, co jsi
9: si to brumláš?
10: Dělej psa, hezky pěkně na všechny čtyři. Ne, to nic není. Víš to, radši to ohnivý pomrtlo.
2: To se...
10: Tak mám čím podpálit v kamnu.
2: To se musí něco říct.
10: Tak to řekni.
2: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelu do tréto, tréto. Kručej písek.
10: Co?
2: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus strefi weissl fenterberembr.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může houby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat. No samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no. Ano. A co vodník od staroměstského jezu?
3: Jo. Aha.
1: No jak je to dávno, co se odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: Mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby o ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: A jo. Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si holt na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastrmany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastrmanská povídačka. Hastrmana si tam zahrál mistr Hastrmanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastrman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hastrman, co? No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastrmanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočách.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme? Dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece ocel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. A tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastrmana do kozího chlívku.
4: Já tam

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom se měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké, strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Už nemůžu, pomoct.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ala, hop, no. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohoru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 38,20, dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.

0: Vše, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela.
1: Ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. Ale jsou moje prachy, nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
2: Dost dobré pro co?
1: Dost dobrý pro vás. Už vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak ji chci zacvaknout, aby nebyla mailka.
2: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
1: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba snad nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
2: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
1: A si nechám nadávat do coury, když chci solit jako dáma.
3: A co byste vlastně chtěla, děvče?
1: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit spisovnějc. No a ten řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Co o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
0: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
1: Hele, milostivá, co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, ač takový hodiny přijdu a já to prostě můžu klapit.
2: Počkejte. Kolik?
1: Hrgo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmrčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focel. Že jste měl včera zakalenej chobot, že jo?
2: Sedněte si, ano.
1: Jestli mi to chcete dát prezentem, prosím.
2: Sednout!
4: Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
3: Neposadíte se, prosím.
1: No, když jináč nedáte.
5: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
6: Lojzíčku, můžu na chvilku?
7: Co se děje? Pojď dál.
6: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
7: No a co má bejt? Je to tvůj referát, ne?
6: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
7: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
6: Poustevníka.
7: Cože?
6: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
7: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
6: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
7: Jo,
6: že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
7: jo,
6: vochočil by si srnku.
7: No,
6: a
7: ne,
6: že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
7: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k obědu 20 douskových knedlíků a 19 se dorazí, no jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě, no.
6: To ne, na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
7: Jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš. Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
3: Totiž, počkej.
6: No.
3: Když se to zase veme z druhé strany.
6: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
7: Kvůli čemu?
6: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
7: Jo,
6: hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
7: To je fakt.
6: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
7: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
6: No, a ty, když se nad sebou zamyslíš,
7: no jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
3: Je nejvyšší čas to trochu změnit. Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměnném provozu.

0: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
1: Ale ne, no to by byla základní chyba.
2: No počkej, jak to?
1: No naopak, povolíme mu to.
0: Jak to?
1: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vohočí srnku a my mu to pak seberem.
3: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. Byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.